0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přiložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď jim to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to stoprocentní, občas se může něco nepovést, ale doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtěškou a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jejíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtěškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Vypadá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, aby získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký, krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutý meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: A fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce, Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětové, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné kůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky, no a pak už by měl být upraven zákazníkovi.

0: inspirovat v zahraničí?
1: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlepší, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněnej, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
0: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
1: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, je dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám v šťávě naměkne, po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ona vám potom pěkně udělá kurku.
0: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
2: Bučkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce.
1: Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
2: Márou Semcovou, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
1: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
2: Nedočkavá.
1: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
2: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
4: Chleba taky.
1: To pak nadýma, ale...
3: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
1: Spálila jste si někdy pusu teda?
3: No ježiš.
1: Jo.
3: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
1: Vy jste snědla takovou práskací kuličku, trochu.
3: Ano.
2: Ale vařicí.
3: Vařicí, ne, nedělejte
2: to nikdo. Už je
3: opravdu.
2: Ne.
3: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
2: Ano.
3: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
2: Jo, a čili je pečeš?
3: No, v troubě, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
2: A dělá se z toho to pyré, že?

0: Jo,
1: z no, nebo to tak nějak dá no, jíst.
0: Já vím, že čirina vždycky se šlehačkou nějaká.
1: Ano, jsou to Maďaři.
0: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem. A to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
1: No jo, špíček, no.
0: No, ten jejich špek je něco úplně jiného než náš.
1: Ale nevím, jo, dá se taky je. Tady jo, na jo. farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný jo, špek. No, no, musí se zajet.
0: Musí, ano, najít svého farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
1: Přesně
0: takhle.
1: Tak.
2: Co takový maďarský dobošův dort?
3: Je to, co neznám tady.
2: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
3: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
2: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
3: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka jo, si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
2: Uh-huh. Slanina visí někde v komoře?
3: Tam je kočka.
0: To by nešlo.
3: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
0: A může být opravdu hodně bezkrát.
3: Může být úplně vynikající.
2: Jo, jednou teď mě to jde.
3: Ne, to je opačně, ale...
2: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
3: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou od teď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéf-kuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu v Zámeckém parku v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám, tak

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Vinohradské brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Šifrová.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petru, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé 3 dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé 2 roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít, takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra a energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: mimochodem, co folkloru váže vás?
1: My se tady vyrůstáme od dětství a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takový, který u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
0: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
1: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky až po hrob.

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech odtančili to, co za ten rok vytvoří.
2: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalů je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za což jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
2: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
2: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní. Dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat v budoucnosti? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí...

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michalem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu. Můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to ví?

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají tím lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád. Je to prostě nádherné. Kdyby nebylo svý!

0: A nemohli bychom být na Kyjovsku, kdybychom nepotkali naživo i ikony kyjovského folkloru. A mně se hned první večer povedlo potkat proslulého cymbalistu Juru Petru a pokusili jsme se o rozhovor uprostřed programu. Jura Petru a Milotice, jaký to ve vás tady ta atmosféra vyvolává dojem? Proč sem jezdíte?
1: Mám z toho radost, zkrátka vidím, že to pokračuje. Je to příjemný, prostě vymýšlí to mladí lidi, má to vtip, je to dobrý. No. Zkrátka se tu bavíme.
0: Všichni se tu baví, ale jako my bychom měli asi popsat posluchačům i z jiných koutů republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
1: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
0: Celá rodina Petru je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
1: No, já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přeci jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, prostě takového charakteru, jak je tady v Miloticích. Tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbal u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem na to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám, no.
0: A co chystáte dalšího?
1: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik, jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
0: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
1: Protože to je dobře, no.
0: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
1: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
1: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: těmito tóny v podání cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce.

0: Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
1: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie je většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky

0: se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
0: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to spaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
0: Určitě.
1: Jak je to s únavou?
0: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzičná a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
0: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznak jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, ale v okamžiku, když se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentozní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takový zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli se postoupila věda někam dál, a primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostaví až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekty léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří, a je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme, a je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půl rok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půl rok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci, a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila, jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné, a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Děčín dokončil stavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé za téměř 100 milionů korun. Do Liberce dnes dorazí fotbaloví fanoušci Slavie Praha. V Teplicích od pondělí silničáři uzavřou kvůli výkopovým pracím Maršovskou ulici. Dnes bude převažovat oblačno a zataženo, čekáme přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů. Pěkné nedělní ráno zprávy a Jana Muravcová. V Děčíně začne brzy sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu 18 klientů. Město za její výstavbu zaplatilo 99 milionů korun, 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
2: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Policie se chystá na dnešní zápas fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem Liberec a Slavií Praha. Utkání začne ve 20 hodin na stadionu Unisy. Policisté ho vyhodnotili jako rizikové, zvýší proto dohled, říká mluvčí krajských policistů Vojtěch Hrobovský.
3: Předpokládáme, že by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku, případně také bezpečnosti, zejména pak v blízkosti samotného sportovního areálu. Tomuto stavu přizpůsobujeme nezbytná bezpečnostní opatření. Cílem bude také dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.
1: Maršovskou ulici v Teplicích uzavřou od pondělí dělníci. Důvodem jsou výkopové práce při obnově kabelového vedení vysokého napětí. Uzavírka ulice potrvá podle webu města Teplice do pátku následujícího týdne. V Luhačovicích začíná 26. ročník přehlídky divadelní Luhačovice. Nabídne komorní, česká a slovenská představení, například Smyslu zbavení, Boty, Kabelky, Chlapy nebo Účet. Součástí programu je taky představení o životě a písních Evy Pilarové nebo hra Vzpomínky zůstanou se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Divadelní výstavu můžete navštívit až do 22. srpna.
0: Počasí.
1: Jak to vypadá s předpovědí počasí pro dnešek? Nejvyšší denní teploty na severu do 31, na horách do 24 stupňů. Převažovat bude oblačno, postupně zataženo a čekáme taky přehánky, občasný déšť nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na severu jedete aktuálně bez dopravních nehod a omezení v podobě uzavírky. Čekejte řidiči v centru Ústí nad Labem na silnici 1/30 v Přístavní ulici.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Druhý víkendový den začíná vám i nám velmi brzy. A to znamená, že toho spoustu stihneme. V následujících minutách třeba kalendárium Petra Jungmana, babské radiarky Vykoupilové, příběhy severočeských měst od Aleny Škraňkové, ale také povídání o cyklistických helmách. A samozřejmě stihneme i spoustu pěkných písniček. Nejdřív nám bude hrát a zpívat Argema a po ní Ilona Čáková.
0: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: 11 minut po páté malý vůz Ilony Čákové dojel a může se rozjet kalendárium Petra Jungmana. V něm vám připomínáme důležité události spojené s datem, které právě máme v kalendáři. To dnešní datum je 16. srpna a já jsem hledala, kdo ze zajímavých osobností má důvod dneska slavit, tak narozeniny má dneska třeba americká zpěvačka Madonna nebo francouzský herec Pierre Richard a taky americký spisovatel Charles Bukowski. Co nám o 16. srpnu řekne Petr Jungmann, zjistíme teď.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zaradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vyplň to, slepej, dělej.
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme 18 minut po páté a půjdeme se podívat na to, jaká bude ta neděle, která právě začíná. Jestli už se děsíte toho, že v předpovědi uslyšíte, že zase bude hezky, tak já vás trochu uklidním. Bude sice hezky, ale ne tak jako třeba včera. Dnešní obloha bude totiž převážně oblačná, postupně až zatažená a během odpoledne večer ojediněle i četněji očekáváme přehánky nebo občasný déšť a vyskytnout se mohou i bouřky. Proč tedy tvrdím, že bude hezky? No protože teploty budou pořád poměrně vysoké, v maximech odpoledne 28 až 31 stupňů Celsia, na horách do 24. Tak co, je to předpověď, jakou jste si představovali?
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: nebo koloběžka, prázdniny a děti. Tohle spojení k létu prostě patří. Právě u dětských cyklistů ale rodiče často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 17 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023. Bez ochranné helmy podle analýzy jela skoro polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech stále přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká 3letá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních 2 letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních 2 letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo 2 prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit 2 prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě 2 prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.

Tomáš Jelinku před půl šestou ve vysílání Českého rozhlasu Sever vystřídají Bony M a pak přijde Jana Moravcová s dalšími ranními zprávami, ve kterých vás čeká, řekla bych v tomhle počasí, velmi osvěžující zpráva. Týkat se totiž bude veřejného bruslení.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. Veřejné bruslení dnes nabízí zimní stadion v Ústí nad Labem. Začne v 16:30 a potrvá do 19:00 večer. Zájemci si budou moct brusle půjčit přímo na stadionu. Staronový zdroj vody na zalévání trávníku na fotbalovém hřišti má Krásná Lípa na Děčínsku. Město využilo rybníčku, do kterého se stahuje voda z historických vodotečí. Své pomocí ho opravilo, prohloubilo a vyčistilo. Rusko dnes brzy ráno zaútočilo balistickými raketami na ukrajinský Kyjev. Na Telegramu o tom informuje starosta hlavního města Vitalij Kličko. V několika částech metropole podle něj vypukly požáry. Úřady hlásí nejméně jednoho zraněného. Fotbalisti Sparty zvládli i druhý domácí zápas v tomto ročníku šance ligy. Teplice na Letné porazili ve čtvrtém kole 4-1. Vůbec první vítězství v nejvyšší soutěži v sezóně oslavila Plzeň, která zdolala před vlastními fanoušky Zlín 3-2. V sobotu taky Mladá Boleslav remizovala v Pardubicích 1-1 a Olomouc vyhrála na Právníku Slovácka 2-1. Bude převážně oblačno, postupně zataženo, čekáme taky přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U zavírku čekejte řidiči v Teplicích, v nákladní ulici je to silnice 1/13, důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 5 hodin 38,5 minuty Václav Neckář a jeho pěstování lékořice. Ani taková lékořice se, pokud ji budete chtít pěstovat, stejně jako on, neobejde bez zalévání. Zalévání je velké téma posledních dní, protože to sucho je opravdu neuvěřitelné. Nám dokonce vyschla domácí studna, takže zalévat musíme, nikomu to na mě neříkejte, ale pitnou vodou, no přece to nenechám umřít, než zase zaprší. Ale ono to zalévání není ani tak o množství vody, ale o tom, kdy jim ji dopřáváte. A právě tohohle tématu se týkají dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Proč hraje při zalévání zahrady roli načasování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5. a 7. hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: počasí.
1: Přesně za 6 minut by mělo být slunce a na té ranní obloze bude ještě kralovat, než ho po dlouhé době doplní mraky. Ano, dlouho to tady nebylo. Oblačnosti jsme si v posledním týdnu mnoho neužili, ale dneska mraky přijdou. Obloha by měla být oblačná a postupně dokonce až zatažená. Přesto ale bude teplo, odpolední maxima 28 až 31 stupňů Celsia, na horách do 24, ve Šluknovském výběžku do 29 stupňů Celsia. No a s těmi mraky k večeru možná přijde i déšť, nebo se objeví bouřky. Čeká nás prostě změna počasí.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Belinda Carlisle v dobrém ránu na severu 8 minut před 6. Před námi je rubrika, která vám prozrazuje, co zajímavého mohou nabídnout i ty nejmenší města nebo obce na severu Čech. Alena Škraňková nás postupně bere do všech lidských sídel, protože každé z nich něco zajímavého nabízí, něco zajímavého skrývá. Dnes nám prozradí něco o Moldavě.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Moldava leží na Teplicku, na hranicích se Saskem, na staré solné stezce z hrobu na Frauenstein v Sasku. Dělí se na tři části, Horní Moldavu, Dolní Moldavu a Nové Město. Na území Moldavy byly dříve ještě dvě osady, Oldříš a Pastviny, ty ale zanikly v 50. letech 20. století. Historie Moldavy a okolí je spojená se sklářským řemeslem. Souviselo to s tím, že sklářské hutě spotřebovaly spoustu dřeva na topení. Na stránkách obce se dočteme, že existenci sklářské hutě dokládá spis ze 4. února 1398, kde Boreš z Rýzmburka prodal lesní huť Vilému z Míšně. Tuhle minulost si můžete připomenout na naučné sklářské stezce. Je dlouhá 18 kilometrů a vede kolem Moldavy a Nového Města po zaniklých středověkých sklárnách. Staří pamětníci z obou stran hranice s nostalgií vzpomínají na moldavskou dráhu. Železniční trať z Mostu na Moldavu s napojením do Saska vznikala v letech 1871 až 84. V roce 1998 byl železniční úsek Louka u Litvínova Moldava prohlášen kulturní památkou České republiky. Moldavská dráha se objevila i na poštovní známce, kterou vydala Česká pošta v roce 2015 v řadě technické památky České republiky.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT 2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Městský stadion v Ústí nad Labem vylepší kamerové systémy. Cílem je zvýšení bezpečnosti. Chomutov opraví 4 plastiky akademického sochaře Kamila Sobka. Už jen do konce srpna se můžou dobrovolníci hlásit do akce Uklidme svět. Bude převážně oblačno, postupně zataženo, čekáme taky déšť a bouřky a teploty do 31 stupňů. Pěkné nedělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Radní v Ústí nad Labem schválili rozpočet na vylepšení kamerového systému na městském stadionu. V letošním roce se uskuteční první 2 etapy, další 2 zahrne město do rozpočtu 2027. Zvýšení bezpečnosti a zajištění licenčních podmínek pro FK Viagem Ústí jsou hlavními důvody instalace nových kamer. Doplňuje nezávislá náměstkyně primátora Věra Nechybová.
4: Technika, která je na městském stadionu, doslouživá a ten vývoj je tak rychlý, že je potřeba tedy vyměnit kamerový systém. Hlavním důvodem je tedy bezpečnost.
3: 4 sochy od akademického umělce Kamila Sobka v Chomutově letos opraví restaurátor Ondřej Doležal. Podle mluvčí města Zuzany Tupý-Vavřínové se jedná o houslistku před základní uměleckou školou, plastiku T.G. Masaryka, sochu vzdělání u základní školy v ulici Školní a portrétu fyzika a vynálezce Františka Josefa Gerstnera u průmyslové školy. Poslední 2 týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Uklidme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisti. Lidi můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je plánovaný na 18. až 20. září. V Trutnově dnes skončí rokový festival. Kapely budou sice hrát do noci většina účastníků, ale začne areál opouštět už v odpoledních hodinách. Policie bude dohlížet na plynulost dopravy a namátkově řidiče kontrolovat, jestli neřídí pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Dopravní komplikace a menší zdržení se dají očekávat na hlavním tahu ve směru na Hradec Králové. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch a sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla 4. ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně 50,86 sekundy a Vadlejch obsadil 5. pozici hodem dlouhým 82 metrů a 88 centimetrů.
5: Bojoval jsem do samého konce, posledního jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
2: Počasí.
3: Platnosti zůstávají výstrahy meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, před zátěží z horka vysokými teplotami, převažovat bude oblačno až zataženo, čekáme taky občasný déšť a bouřky a teploty do 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Kvůli pracím na inženýrských sítích je uzavřena Sokolská ulice v Chomutově a ještě dnes do večera je kvůli opravám Benešova mostu uzavřená část přístavní ulice v centru Ústí nad Labem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Slunko už se vyhouplo nad obzor a čekali ho tam mraky. Věc v posledních dnech nevídaná. Jestli nevěříte, podívejte se sami, otevřete okno a rovnou se pořádně nadýchněte toho ranního povětří, protože přesto, že na obloze jsou a budou mraky, den, který právě začíná, stále ještě bude dost teplý. Tak tu letní neděli pojďme společně odstartovat písničkou, která se po ránu hodí. Michal Tučný, Koukám, jak celá země vstává.
2: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Věra Špinarová v Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. My se vás v našem vysílání docela často snažíme varovat před podvodníky, kteří vám chtějí sebrat peníze, ať už z účtu nebo jinak. Ale občas se může stát, že vám vaše peníze chce sebrat někdo, od koho byste to nečekali. Někdo z rodiny. I takové příběhy se dějí. Důkazem jsou dnešní krimihistorky Petra Berana.
1: Krimihistorky.
2: Děčínští kriminalisté obvinili 36-letého muže, který podle vyšetřování zneužil důvěru svého vlastního otce. Ten mu v minulosti umožnil přístup do internetového bankovnictví, aby mu pomáhal se správou financí. Jenže syn podle policie bez jeho vědomí sjednával úvěry u bankovních i nebankovních společností a získané peníze převáděl především na účty sázkových kanceláří a provozovatelů hazardních her. Taky na jméno svého otce zakládal herní účty. Celková škoda přesáhla 300 tisíc korun a muž teď čelí obvinění z úvěrového podvodu a dalších trestných činů.
1: Krimi historky.

0: počasí.
1: 17 minut po šesté se podíváme na to, jaký nás čeká den. Podle meteorologů bude teplý, oblačný a možná s deštěm. Pokud jde o teplotu, tak odpolední maxima vyšplhají k 31 stupňům, na horách se rtuť zastaví u 25. Pokud jde o tu oblačnost, tak té bude na obloze opravdu hodně oblačno, postupně až zataženo. No a pokud jde o tu možnost deště, tak se přechodně a s postupujícím dnem, jak se budeme blížit k večeru, stále častěji mohou objevit přeháníky nebo dokonce i bouřky. Tak tolik tedy předpověď na neděli s datem 16. srpna. Já doufám, že vám neskazila pocit z toho, že vás čeká pěkný letní a hlavně volný den. Pěknou neděli s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Činasky a otázka, co po nás zůstane. Vžatci si mohou po roce a půl říkat, že po nich zůstanou obnovené hradby, respektive část prostoru před nimi. Lidé se teď znovu dostanou na zhruba 700 metrů dlouhou trasu od husitské bašty ke kněžské bráně. Město v těchto místech nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení a taky tady upravilo zeleň.
1: Musím se přiznat, že ze začátku jsem si říkala, a je všecko rozbouraný tady, co z toho vznikne.
2: Říká mi Antonie, která prostorem pod hradbami chodí téměř každý den.
1: Ale teď, když už je to upravený a já bydlím tady kousek, to osvětlení v noci, to je krásný. Musím dát malou připomínku, že pro nás starší osoby, my jsme sem byli zvyklí chodit. Byly tady lavičky špatný, nehezký, ale dalo se opřít a to tady prostě postrádáme.
2: Město při výběru nového posezení kladlo důraz hlavně na jeho vzhled, vysvětluje vedoucí odboru rozvoje Kateřina Šinkovicová.
3: Ty dubové lavice jsou na několika místech, je to přírodní prostě opracované dřevo, takže mají přírodní vzhled, toho jsme se chtěli držet, aby vlastně jsme sem nedávali žádné umělohmotné prvky, aby jsme dodrželi vlastně ten charakter toho prostoru.
2: Kateřina Šinkovicová mi cestou ukazuje taky neobvyklé osvětlení.
3: V těch prostorách, kde jsou ty vyhlídky, tak jsou takzvaná cigára, to je zvláštní osvětlení, který vlastně tvoří jako dominantní prvek na těch třech vyhlídkách a vlastně jsou součástí takzvané Morzeovy abecedy, která vlastně dotváří celý ten prostor a to si každý návštěvník potom při té návštěvě prohlídne.
2: Další světla jsou zabudovaná v chodnících, zábradlí i pod lavicemi. Speciální svítidla pak promítají na hradby motivy spojené se zápisem Žatce na seznam UNESCO. Historie města připomínají taky letopočty a jména obchodníků s chmelem vyřezaná do kortenových plechů na prostřední vyhlídce. Město teď chystá obnovu navazujícího prostoru pod pivovarem. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žatecku. Český rozhlas Sever, žijeme.

Iveta Bartošová v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever, po ní Pet Shop Boys a po nich Jana Moravcová a další zprávy ze Severu, mimo jiné třeba o tom, co se děje kolem Děčínského nádraží. Dobré nedělní ráno!

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Sněmovna by mohla znovu jednat o zavedení stejnopohlavních manželství. Návrh připravil Karel Dvořák z hnutí STAN. Podporu chce hledat třeba u opozičních pirátů, obrátí se ale i na koaliční poslance, hlavně z hnutí ANO. Současné partnerství mezi dvěma muži nebo dvěma ženami párům zajišťuje všechna manželská práva, kromě společné adopce dětí. V Děčíně budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a vysprávkou rozpraskané dlažby. Řemeslníci se budou na místě od tohoto týdne pohybovat až do příštího roku. Do Libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků libereckého magistrátu. Jde o zhruba 30 úředníků z odboru dopravních staveb, energetiky, interního auditu a taky kancelář architektury města. V současnosti jsou úředníci v pronajatých prostorách v soukromé budově Estaur. Americká zpěvačka Madonna dnes slaví 68. narozeniny. Po celém světě prodala stovky milionů kusů nahrávek a vysloužila si přezdívku královna popu. Madonna nedávno vydala svou v pořadí 15. studiovou desku. Plavec Jan Čejka se na mistrovství Evropy pokusí navázat na Barboru Sémanovou a Miroslava Knedlu a vybojovat třetí českou medaili. Postoupil totiž do finále závodu na 200 metrů polohovým způsobem. Finále polohové dvoustovky ho v Paříži čeká v 18:40. V platnosti zůstávají výstrahy meteorologů před vysokými teplotami, zátěží z horka, nebezpečí vzniku požárů. Dnes bude oblačno, je zataženo, občasný déšť, bouřky a teploty do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Přístavní ulice Ústí nad Labem, silnice 1/30 bude částečně uzavřena, a to v úseku k mostu kvůli opravám právě Benešova mostu do dnešní 8. hodiny. S tímto omezením počítejte, a to 8. hodiny večerní. Mějte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné nedělní ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Pokud jste v neděli v 6 hodin a 38 minut vzhůru proto, že se chystáte na nějakou cestu, třeba na cestu vlakem, tak by vás mohla zajímat následující reportáž. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách přibudou kamerové systémy. České dráhy je tam nainstalují na objednávku hlavního města Středočeského kraje. Dvoupodlažní elefanty tvoří pát

0: Teř pražského příměstského železničního cestování a kamery v nich mají zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
1: Stojí před námi jedna ze souprav City Elephant, do kterých České dráhy teď instalují bezpečnostní kamery. A je tady se mnou mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V každé té soupravy City Elephant, která má 3 vagóny, se instaluje celkem 42 kamer. Část těch kamer je instalováno vně soupravy, takže sledují tu soupravu třeba na nástupišti nebo v případě odstavení.
1: Takže když se podíváme tady zvenku, tak vidíme u jednu, druhou, u každých dveří je jedna kamera. Teď když vejdeme dovnitř.
2: Tady vevnitř vlaku jsou kamery v nástupních prostorech, ale také v oddílech pro cestující, a to jak v horní, tak v dolní části Elefantu v těch dvoupatrových vlacích.
1: Čili jsou pokryté úplně všechny části vlaku, výjima samozřejmě toalet. Ta instalace do jednotlivých vlaků nejde úplně rychle.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: V 55 soupravách City Elephant by měly kamery být nainstalované do podzimu příštího roku. Objednal si to Středočeský kraj společně s Prahou a zaplatí za to 88 milionů korun. Pokračuje Středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
1: Kraj s hlavním městem už v minulosti zavedly například hlídky, které vlaky stráží při jejich odstavení, nebo nechali na soupravy a do jejich interiérů aplikovat antigrafity polepy. City Elephanty jsou dnes staré od 15 do 25 let. V novějších vlacích pro příměstskou dopravu už mají České dráhy kamerové systémy z výroby. V dálkových vlacích se kamery většinou nevyužívají. Podobně to má i konkurenční RegioJet.
4: Všechny jednotky určené pro regionální a příměstskou dopravu, které provozujeme v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jsou standardně vybaveny kamerovými systémy. U dálkových vlaků je situace odlišná, protože jsou sestaveny z jednotlivých vozů různého typu a stáří. Na palubě každého dálkového spoje je však přibližně 7 členů posádky, kteří na dění ve vlaku dohlížejí.
1: Popisuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Dopravce má taky dálkové vlaky povinně místenkové, což podle Kubáta pomáhá s identifikací případného vandala. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je přesně 6:45 a my se teď s meteorologem Pavlem Júzou podíváme na to, jaké že je to dnešní ráno. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak je aktuálně venku tady u nás na severu?
2: Tak teď v současné době je takové nějaké počasí polojasné až oblačné, více té oblačnosti na západě kraje a ranní teploty jsou na ráno poměrně vysoké. Většinou je teplota 17 až 21 stupňů teď po ránu.
1: Přestože ranní teploty jsou vysoké, ty odpolední budou ještě vyšší, ačkoliv mraků na obloze bude přibývat.
2: No, teploty budou vyšší než teď ráno, ale nižší než včera odpoledne. Teďka ještě během dopoledne očekáváme nejenom nějakou tu oblačnost, ale mohou se vyskytnout i nějaké přehánky, případně i s možností poučky. Ale odpoledne může být přechodně až polojasno a potom večer nebo koncem odpoledne nebo k večeru zase další přibývání oblačnosti. A večer a hlavně v noci se očekává zataženo s deštěm, přehánkami, případně i bouřkami.
1: Já myslím, že potom horkém a suchém.
2: Ty maximální teploty, zatím to vypadá s velkou pravděpodobností, že by mělo být 28 až 31 stupeň ve Šluknovském výběžku o něco chladněji, 26 až 29 a na horách 22 až 25.
1: Říká Pavel Júza, kterému děkuji za předpověď počasí a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Eva Farná a písnička, která se jmenuje Jaký to je. No a právě Eva Farná už ví, jaký to je vyprodat Eden, tenhle ikonický stadion, naplnila hned třikrát a zřejmě by ho naplnila i po čtvrté, kdyby ovšem technika, kterou měla objednanou, nemusela odjet jinam. Já jsem tyhle mega koncerty nestihla, docela mě to mrzí, vypadá to, že to byla velká show. Eva Farná si to užila, teď aktuálně trochu změnila vizáž a moc jí to sluší, ale my si teď nemáme povídat o Evě Farné, nýbrž o chodidlech. Právě těch se totiž týká dnešní rubrika nazvaná Na minutu o zdraví. Bude o plochých nohách. Plochá noha značí pokles nožní klenby a to vede k deformaci chodidel. Důvodem mohou být třeba nekvalitní boty nebo obezita nebo oslabené svalstvo právě na chodidlech. Jak zjistíte, že máte ploché nohy, prozradí Eva Bucharová.
1: Na minutu o zdraví.
2: Nejjednodušší metodou, jak zjistit, jestli máte ploché nohy, je postavit se mokrými chodidly na podlahu. Na základě otisku zjistíte, v jakém stavu vaše chodidla jsou. Způsobů, jak se ujistit o stavu vašich chodidel, je ale více. Využít můžete třeba barvu na tělo. Účinnými cviky pro pevnější klenbu jsou tyto. Sedněte si, položte chodidlo na natažený ručník a prsty ho zkuste krčit k sobě a zase narovnat. Kutálejte bosým chodidlem dopředu a dozadu po malém masážním nebo tenisovém míčku pro uvolnění napětí. Opakovaně stoupejte na špičky a paty. Dále si vybírejte obuv s pevnou patou a hlavně širokou špičkou, aby prsty mohly volně pracovat. Ortopedické vložky pomůžou správně rozložit váhu a podepřou podélnou i příčnou klenbu. Chodidlu prospěje chůze na boso, po trávě, písku nebo kamíncích. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, Na minutu o zdraví.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Radnice v Malých Žernosekách chce přestavět tamní sportovní areál. Sluneční hodiny v klášteře v Hejnicích čeká přemalba. Ještě do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Ukliďme svět. Dnes bude převažovat oblačno až zataženo, čekáme taky déšť a bouřky a teplotu do 31 stupňů. Pěkné nedělní ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Sportovní areál v Malých Žernosekách na Litoměřicku se dočká proměny. Na internetových stránkách o tom informoval starosta Petr Liška z uskupení za perspektivní rozvoj a prosperitu obce. Novou podobu sportoviště navrhnou architekti z Českého vysokého učení technického. V areálu by pak obec chtěla využívat i opatření týkající se takzvané modrozelené infrastruktury. Návrhovou studii zpracují tentokrát studenti z Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě. Do Rajského dvora v Hejnickém klášteře se má vrátit replika původních slunečních hodin z období baroka. Současné sluneční hodiny vznikly v roce 2001 při záchraně kláštera. Neukazují ale správný čas a neodpovídají ani původní předloze. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla je tak čeká přemalba. Nové hodiny budou kromě času určovat i roční období a další astronomické údaje. K obnově poslouží černobílé fotografie, doplnil Heinzl.
4: Ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin a věřím, že se nám v letošním roce podaří i sem navrátit repliku.
3: Do akce Ukliďme svět se lidé mohou přihlásit už jen do konce srpna. Na webových stránkách akce si vyberou místo, kde chtějí uklízet, pak dostanou zdarma potřebné náčiní, třeba pracovní rukavice nebo odpadkové pytle. Cílem je vyčistit lesy nebo městské parky od odpadků, které tam mohly zůstat po letní turistické sezóně, říká koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Andrlová-Zítková.
5: Odpadky se rozkládají a ty nebezpečné látky jdou do půdy nebo zvířata se do nich můžou zamotat nebo je sníst, takže určitě je to nebezpečná věc a nepatří do přírody.
3: Akce Ukliďme svět bude od pátku 18. do neděle 20. září. Síly Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Podle radarů se tam dostal z území sousedního Moldavska. Pro Rumunsko je to letos už čtvrtý sestřelený dron. Všechny předchozí byly ruské. O nejnovějším bezpilotním letounu rumunské ministerstvo obrany zatím neoznámilo, odkud pocházel. Jeho trosky dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi.
6: Sport.
3: Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. Na hřiště se na 15 minut dostala i nová posila Sparty Matěj Jurásek. V minulosti nastupoval za Slavii a několikrát se nelichotivě vyjadřoval i o Spartě. Část diváků na Juráska na Letné pískala. Po zápase se někteří hráči vydali společně s novou posilou pod spartianský kotel. Byl u toho i trenér Brian Priske.
7: Ukázali podporu Matějovi v obtížné situaci. A tohle taky samozřejmě dalo příležitost Matějovi, aby se vyjádřil ke všemu. Omluvil se mnoha Spartanům. Šlo o dobrý moment pro něj i pro nás, abychom vyjádřili emoce, které byly v minulých dnech v nás všech. Teď je na Matějovi, aby ukázal, že jsem přišel bojovat a udělat pro nás absolutně všechno. And do his absolute best for us.
0: Počasí.
3: Počasí pro dnešek oblačno až zataženo, přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů a v platnosti zůstávají výstrahy meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, zátěží z horka a vysokými teplotami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: S uzavírkou do dnešní 8 hodiny večer musí počítat řidiči v centru Ústí nad Labem, silnici 1/30 a přístavní ulice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Začíná druhá polovina víkendu a vy možná hodláte využít k nějakému cyklovýletu. Než vyrazíte, pořádně své kolo zkontrolujte. Může se totiž stát, že na cestě potkáte členy týmu silniční bezpečnosti, které bude zajímat, v jaké kondici váš bicykl je. I o tom budeme mluvit v našem ranním vysílání, které do hodiny mezi 7 a 8 vstupuje písničkou Honzy Kalouska. Dobrý poslech a dobré ráno s námi.
6: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Olympici dohráli a dospívali v dobrém ránu na severu 12 minut po sedmé. Před námi je dnešní kalendárium Petra Jungmana, ve kterém vás čeká spousta zajímavých informací o 16. srpnu jako takovém, ale chybí v něm informace o tom, že zpěvačka Madonna má dnes narozeniny a považte její 68 let. Tak to je jenom takové malé doplnění a teď už Petr Jungman.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 16. srpna. Svátek má ten, který bude Bohem povýšen. Tak zní význam původem hebrejského jména Jáchym. Tady je Petr Jungman, hezký den. Američan George Cormack s manželkou Kate a dvěma švagery chytali před 130 lety v roce 1896 na řece Klondike lososy. Jejich úlovek nebyl tak chutný, byl mnohem větší. U Králičího potoka našli zlato. Zpráva se rychle rozšířila a za pár týdnů už na Yukon proudili tisíce zlatokopů. Zlatá horečka na Klondajku právě začala. Legendární zakarpatský loupežník Nikola Šuhaj byl zabit přesně před 105 lety v roce 1921. Na jeho dopadení byla vypsána odměna 3000 korun, což byly tenkrát závratné peníze. A tak ho zaradili jeho vlastní kumpáni. Nejdřív ho opili a i s bratrem Jurajem ubili. Pak zavolali četníky. Jako Interbank byla před 60 lety v roce 1966 založena pozdější Mastercard. Multifunkční bankovní společnost, která se specializuje hlavně na platby svými kartami, založili Raymond Tannenhaus a Stanley Benovic. Společnost od té doby sídlí v New Yorku.
3: Vypli to, slepej, dělej!
2: Před 20 lety složil tehdy premiér Jiří Paroubek do rukou prezidenta demisi své vlády.
4: Já myslím, že se to zase časem spraví.
2: ČSSD skončila ve volbách druhá za ODS. Novým premiérem se stal o pár dní později 4. září Mirek Topolánek.
5: Ve sněmovně je bordel. Jednotliví poslanci vykřikují z lavice.
2: Kulatou šedesátku má dneska herec a dabér Jan Vondráček.
6: Kubánské náměstí. Příští zastávka Slavia, nádraží Eden.
2: 3 roky je také hlasem pražské integrované dopravy. Já přeju hezkou neděli.
7: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 19 minut po 7 pro vás Český rozhlas Sever má předpověď počasí na dnešní den, která říká, že už teď po ránu by se na některých místech v Ústeckém kraji mohly objevit srážky. Ano, možná zaprší hned z rána, pak na obloze mraku trochu ubude, aby se k večeru zase vrátili společně se srážkami nebo dokonce s bouřkami. Přes den by mělo být nebe oblačné, ojedinělé až zatažené, nejvyšší denní teploty přesto ale vysoké. A vysoké jsou i ty ranní teploty na severu Čech, pohybují se mezi 18 až 21 stupni Celsia a stoupat budou až k 31. 28 až 31, taková jsou předpovídaná dnešní maxima, na horách 22 až 25. Jestli se vám tahle předpověď na neděli líbí, tak já myslím, že k tomu, abyste prožili pěkný den, už vám může chybět snad jenom pěkná písnička. Co třeba nějaká od Dalibora Jandy. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: U Šámalovy chaty v Jizerských horách o tomto víkendu horská služba a tým silniční bezpečnosti radí cyklistům, jak správně nasadit ochranou helmu nebo jak pečovat o jízdní kolo. Během léta ošetří horská služba v Jizerských horách v průměru 200 zraněných cyklistů. A tak cílem téhle preventivní akce je tohle číslo snížit.
1: Dobrý den, pojďte se k nám podívat, my nekoušeme.
2: Petr Vajc s týmu silniční bezpečnosti láká cyklisty k něm do stánku.
1: Kolo klidně si vemte sebou.
3: My vám ho zkontrolujeme, co vám na něm chybí a co ne.
1: Hlavně co se týče bezpečnosti, čili chválím za helmu. Máte ji i docela solidně dotaženou.
4: No, bez helmy nejezdím.
5: Nosíme ji. Kamarádka se vybourala, spadla do stoky, taky ta přilba zachránila život.
2: Jak ale upozorňuje Barbora Jíruchová z týmu silniční bezpečnosti, problém je často u dětí, kterým koupí rodiče záměrně větší helmu.
6: Aby jim déle vydržela. Toho dorosteš, ale v tu chvíli, kdy je tomu dítěti velká, i když ji utáhne na maximum, tak je ta helma k ničemu. Když to dítě spadne a ta helma nedrží, tak mu akorát uškodí, víc se natloukne.
2: Zhruba třetina úrazů, které záchranáři u cyklistů řeší, je pak způsobena alkoholem. Někteří na pivu po cestě ale nevidí nic špatného, jako třeba pan Petr.
4: Po jednom pivu jedu naprosto bezpečně.
1: Berte to tak, že jedna desítka je třeba 0,3 promile.
4: No, tak to bych toleroval.
2: Cyklisté si tak dnes mohli vyzkoušet speciální brýle, které simulují, co člověk vidí po jednom promile v krvi.
7: Počkej, mi to, já si to zkusím nandat. Tohle je jedno promile, jo? Tyjo, to je tak 10, ne? To není možný. To je hodně teda zkreslím.
1: Když člověk pije postupně, tak ten stav nastupuje pomalu a člověk si to nevšimne. Ale když také nasadíme ty brýle, tak je to znuje nás to okamžitě.
7: No to bych ujela tak 10 metrů možná.
1: Právě lidé neodhadnou vzdálenost, směr. Tuhle zatáčku byste třeba nevybral, nedobrzdíte křižovatku, protože nevíte, jak je to daleko.
2: Podle Petra Vajce jsou častým nešvarem i chybějící odrazky na kole.
1: Koukám, že nějaké tam máte. Nevím, jestli máte zezadu na té brašně.
4: I tam je.
1: Výborně, uvidíme to druhé kolo, tam už vidím nějaké problémy, že by byly.
6: Zda tohle můžu dávat pokutu, je to povinnost na tom kole mít. To beru jenom, když vím, že pojedu v šeru nebo pod mě domů.
3: To
6: nestačí.
7: Koukám, vy jste tady právě vyfasovala různé odrazky, nálepky, reflexí na kolo, takže dáte si je tam?
6: Určitě si je tam dám, nechci pokutu.
5: Hodně lidí tam nechtějí ty oranžové odrazky,
2: říká Barbora Jíruchová.
5: Kvůli estetice nebo že váží to kolo pak víc, co tam nechtějí. I tací, kteří řeknou, no za nás tohle nebylo, helma je k ničemu, tohle je k ničemu, tohle nepotřebuju.

0: je 7:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Berouna, Kolína, Kralup nebo Benešova. Veřejné bruslení dnes nabízí zimní stadion v Ústí nad Labem. Začne v 16:30 a potrvá do 7 hodin večer. Zájemci si budou moct brusle půjčit přímo na stadionu. Staronový zdroj vody na zalévání trávníku na fotbalovém hřišti má Krásná Lípa na Děčínsku. Město využilo rybníčku, do kterého se stahuje voda z historických vodotečí. Své pomocí ho prohloubilo, vyčistilo a opravilo. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve východní Indonésii stoupl na 51. Záchranné týmy stále prohledávají trosky zřícených budov. Z nejvíce zasažených oblastí se kvůli zemětřesení muselo evakuovat zhruba 5000 lidí. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil 5. na atletickém mistrovství Evropy, když v Birminghamu hodil 82 metrů a 88 centimetrů. Těsně pod stupni vítězů na 4. příčce doběhla sprinterka Lourdes Gloria Manuel. Ta předvedla svůj nejpomalejší čas v letní sezóně 50,86 sekundy. V platnosti zůstávají výstrahy meteorologů před nebezpečím vzniku požáru, taky před zátěží z horka a vysokými teplotami. Převažovat dnes bude oblačno až zataženo, čekáme taky občasný déšť a bouřky a teplotu do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: U zavírku čekejte řidiči v přístavní ulici v centru Ústí nad Labem, silnici 1/30 kvůli opravám Benešova mostu. Tam bude část silnice uzavřena až do dnešní 8 hodiny večerní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever, 40 minut po sedmé. Právě dneska se nám začíná měnit počasí, v těch dalších dnech se ochladí a taky začne pršet, a tak už nebude jedinou zahrádkářskou starostí, jak to všechno uzalévat, ale zahrádkáři budou moci myslet i na jiné věci. Třeba na to, jak založit nový záhon tak, aby se na něm dařilo jahodníkům, a na přes rok nás čekala bohatá úroda voňavých jahod. Jak na to, ví Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, po sklizni jahod přichází období, kdy můžeme založit nové jahodníkové záhony. Právě rostliny vysazené v druhé polovině léta mají obvykle dost času dobře zakořenit a připravit se na další sezonu. Pro výsadbu vybíráme jen zdravé a silné sazenice a jahody umístíme na slunný záhon s propustnou a živinami zásobenou půdou. Před výsadbou záhon důkladně odplevelíme, půdu nakypříme a zapravíme vyzrálý kompost nebo dobře rozloženou organickou hmotu. Při sázení je důležitá správná hloubka. Srdéčko, tedy místo, odkud vyrůstají listy, nesmí být ani zahrnuté zeminou, ani příliš vysoko nad povrchem. Po výsadbě rostliny důkladně zalijeme a v následujících týdnech hlídáme dostatek vláhy. Jestli si chcete sazenice množit sami, vybírejte mladé a dobře zakořeněné odnože ze zdravých a výnosných rostlin. Naopak staré, oslabené nebo nemocné porosty se k množení nehodí. I u jahodníku myslíme na střídání stanovišť. Jahodník by se neměl vracet na stejné místo příliš brzy, protože v půdě mohou přetrvávat choroby a škůdci. Mnozí zahrádkáři zakrývají půdu kolem rostlin slámou nebo jiným mulčem. Ten pomáhá omezovat růst plevelů, udržuje vláhu a později chrání plody před znečištěním. Pečlivě založený jahodníkový záhon bývá základem dobré úrody na několik dalších let. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: počasí.
1: Teplotní rekordy dneska padat nebudou a to je, myslím, dobře. Ten maximální je už poměrně vousatý. Z roku 1868, kdy naměřili 34,5 stupně Celsia. A takové teplo dneska nebude. Já nevím, jak vy, ale já z toho mám radost. Předpověď pro dnešek hovoří o maximech, která se zastaví někde mezi 28 a 31 stupni Celsia. Ve Šluknovském výběžku budou mít jenom 29 a na horách maximálně 25. A k tomu nás čeká den, kdybychom se mohli dočkat deště. Pravděpodobně zaprší alespoň na některých místech Ústeckého kraje už teď po ránu. Obloha bude oblačná, postupně až zatažená, i když během dne těch mraků ubude, aby jich k večeru zase přibylo. No a k večeru je taky ta pravděpodobnost srážek nebo možná bouřek ještě větší než teď ráno. Je 7 hodin a téměř 48 minut, probouzíte se do neděle s datem 16. srpna. Tak ať je to pěkný den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Daniela v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Víte, co to je dětský certifikát? Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání v tom, aby po odpykání trestu znovu pracovali s dětmi. Od ledna tomu má zamezit právě dětský certifikát. Ten ale ještě asi čekají změny. Chystá je Ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh dětského certifikátu totiž nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policie přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem Českému rozhlasu.
2: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí, takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
1: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
5: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení. A z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
1: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
6: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
1: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Děčín dokončil stavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé za téměř 100 milionů korun. V Teplicích od pondělí silničáři zavřou kvůli výkopovým pracím Maršovskou ulici. Hasiči ve Španělsku mají pod kontrolou požár v provincii Huelva. V platnosti zůstávají výstrahy meteorologů před horkem, vysokými teplotami a taky nebezpečím vzniku požárů. Na severu dnes ale bude oblačno až zataženo a přehánky s bouřkami, teploty do 31 stupňů. Pěkné nedělní ráno, zprávy a Jana Moravcová. V Děčíně začne brzy sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba má kapacitu 18 klientů. Město za její výstavbu zaplatilo bezmála 100 milionů korun. 80 milionů dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Maršovskou ulici v Teplicích uzavřou od pondělí dělníci. Důvodem jsou výkopové práce při obnově kabelového vedení vysokého napětí. Uzavírka ulice potrvá podle webu města Teplice do pátku následujícího týdne. Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 500 000 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Na středních školách pak bude letos podle ministerstva studovat více než 493 tisíc žáků. V porovnání s předchozím rokem jejich počet vzroste o zhruba 1800. Ve Španělsku dostali po 10 dnech konečně pod kontrolu požár v provincii Huelva na jeho západě země. Z 38 tisíc hektary schořelého lesního porostu je to nejhorší požár v historii regionu Andaluzie. Plameny pohltily eukalyptové stromy, borovice i korkové duby. Z oblasti úřady evakuovali na 700 místních obyvatel.
5: Co do počtu zhorených hektarů půdy, nejrozsáhlejší požár v historii Andaluzie vznikl jen 40 kilometrů od pobřeží Atlantického oceánu. Do prímorských turistických oblastí, ktoré sú teraz plné dovolenkárov, sa ale oheň vďaka nasadeniu hasičov nedostal. Španielsko zažíva jednu z najhorších sezón lesných požiarov za posledné 10 ročia. V krajine zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesnej pôdy a porastu. Je to už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. O život prišlo tento rok následkom požiarov 14 ľudí. Boli medzi nimi i cudzinci. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Počasí pro dnešek, nejvyšší denní teploty do 31 stupňů, maxima do 25, převažovat bude oblačno až zataženo. Čekáme ale tak přehánky nebo občasný déšť a vyskytnout se mohou i bouřky. Dál zůstávají v platnosti výstrahy meteorologů, a to před nebezpečím vzniku požárů, před zátěží z horka a taky před vysokými teplotami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Jak to vypadá v dopravě? U zavírku očekávejte řidiči v Nákladní ulici v Teplicích na silnici 1/13 a dále taky v ulici Matěje Kopeckého v Chomutově. Jedete bez nehod, tak i dál šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Sever a my v jeho vysílání v následujících minutách budeme mluvit o hvězdách a o měsíci. Konkrétně o hvězdách, které tančí, tedy o Stardance, a o měsíci, který nedávno překryl slunce a tváří se, že je kulatý. Že to tak není, vám Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo prozradí už po písničkách Anny K. a Víti Vávry.
6: Dobré ráno s Lenkou Šobovou.

0: Věděli jste, že měsíc není kulatý? Jeho tvar vám přesně popíše Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že měsíc není dokonale kulatý? Když se ze Země podíváme pouhým okem na noční oblohu, zdá se, že je měsíc krásně kulatý, ale není tomu tak. Stejně jako Země je sploštělý na pólech. To je způsobené rotací a odborně se takovému tvaru říká sploštělý elipsoid. Navíc se za biliony let na straně, která je přivrácená Zemi, vlivem gravitace vytvořilo vyboulení a identické, i když mnohem menší, i na straně odvrácené, což měsíci dává tvar mírně podobný vajíčku. A hladký není ani povrch. Je ve skutečnosti plný kráterů, hor a měsíčních moří. Největším měsíčním kráterem je obří pánev South Pole Aitken, která je jedním z největších známých kráterů v celé sluneční soustavě. Nachází se na odvrácené straně poblíž jižního pólu a má 2,5 tisíce kilometrů v průměru a hloubku až 13 kilometrů. Nejvyšší body se vypínají do výšky přes 10 kilometrů. Měsíc je tedy velmi hrbolatý. Zajímavostí je i to, že vzhledem k absenci atmosféry a počasí na měsíci neprobíhají geologické jevy. Vzhled povrchu se tedy nemění.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na prahu nového dne vás logicky zajímá, jak bude, tak tu pro vás máme informace od ústeckých meteorologů, kteří říkají, že už teď tedy po ránu by se na některých místech v kraji mohly objevit srážky. Jinak dnes bude obloha převážně zatažená, i když během dne těch mraků bude nejdřív ubývat, aby jich k večeru zase přibylo. No a právě k večeru se od západu nad naše území nasunou další srážkové mraky a objevit se mohou i bouřky. Jinak to ale bude den teplý, 28 až 31 stupňů Celsia, ve Šluknovském výběžku do 29 a na horách do 25 stupňů. Pěknou neděli, nejlépe s Českým rozhlasem Sever.
2: Týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
0: Český rozhlas Sever.

0: Slibovala jsem vám povídání o Stardance a jeho čas přišel v 8 hodin a 21 minut. Thomas Sean Pšenička skládá písničky, zpívá, hraje a je i hudebním producentem. A taky přijal pozvání do letošního ročníku Stardance, což znamená obrovskou porci času. A tak Slávku Brádlovou zajímalo, jak to všechno stíhá. Ptala se, jestli i jeho týden má jenom 7 dní.
1: Pocitově 10 třeba minimálně. No. Takhle děláme dva filmy ještě přes leto. Mně se třeba stalo minulý rok, když jsme točili seriál na Slovensku, k tomu jsme dotáčeli ještě nějaký seriály a projekty tady v Česku, že jednou jsem měl 34 natáčcích dní v měsíci. Každý člověk ví, že měsíc nemá tolik dní. A takže tam byly různý šílený přejezdy, že ráno v Praze a večer na noční směnu na Slovensko. Ale já mám asi vlastně hrozně rád takhle. Komfortně se cítím v tom zahlcení prací. Mluvil jsem také svojí terapeutkou o tom, že si myslím, že neumím být sám ze sebou. Možná to je ten důvod, ale já prostě miluji jako pracovat a něco vytvářet furt. No.
2: Koho budete mít jako partnerku, jako tu profi tanečnici?
1: Natálii Otáhalovou.
2: Nevím, jestli vy máte ambice opravdu být v tom finále, anebo prostě půjdete kolo od kola.
1: Já jsem extremista, který došel vždycky naplno, takže já rozhodně mám ambici jít až do finále. Je tam velká konkurence, to pojďme si říct na rovinu, ale primárně asi chci podat takový výkon, abych sám sebou mohl být spokojený a pak si třeba jako postárnec nevyčítat, že jsem udělal málo. Ať už to dopadne jakkoliv, tak prostě chci s tomu jako odrat. No.
2: Herci mívají ve svých dotaznících nebo v tom, co má agent k dispozici, schopnosti. No já myslím, že po tréninku na Stardance si tam docela klidně budete moci ten tanec, ať už společenský nebo latinu napsat.
1: To je pravda. A to asi udělám. Ale těším se teďka, jako jsem, doufám si říct, je trochu zodpovědnější a koncentrovanější k té práci. Takže jako se to vlastně těším, že se to fakt možná i naučím.
2: Pokud vím, tak leckterý pár potom s tím i vystupuje, třeba před tančení na plese, to by vás bavilo?
1: To přijde úplně fascinující, to takhle funguje. Jako já vím, že za Daria, moje kamarádka, to jako dělá do dneška. Vlastně úžasný, jako jak to žije, jak ty lidi to vlastně mají rádi, je to vlastně krásný, takže já bych se tomu rozhodně nebránil.
2: Poslední otázka. Máte tam vlastně takové, řeknu, no ne rodinné, ale skoro rodinné zázemí, protože Sára Sandeva, samozřejmě propojení s rodinou Prachařů, u vás stejně tak. Sešli jste se už někdy takhle v té čtyřce a probírali Stardance?
1: Jako ve čtyřce, myslím, jako s našimi partnery, jo, tak my jsme spolu byli na dovolený v Dubaji, kde jsme už věděli, že tam budeme takhle spolu, tak jsme řešili, to hodně se tam bavíme se Sárou, to je jasný.
2: Ptala jsem se právě Sáry, co na to Jakub, protože ten partner taky vlastně je tím svým způsobem postižený, tak co na to Josefínka Prachařavic?
1: Josefínka si chrlí, který mi hesli k tomu, že bych to fakt měl jít, jakože já jsem jako velmi chtěl, ale potřeboval jsem jako hecnout tím mým okolem, jakože to je fakt super, že bych to měl dát. A Josefína rozhodně jako je velkou podporou, jako vlastně ve všem a v tomhle samozřejmě taky.
0: Odhodlání tedy Thomasi Seanovi Pšeničkovi nechybí a od 10. října uvidíte na České televizi, jestli to odhodlání bude stačit k tomu, aby se mu ve Stardance dařilo.

Souměrná Bára Basiková, 3 minutky před 8:30 v ranním vysílání Českého rozhlasu Sever. Po písničce Celine Dion, která nás čeká, přijde Jana Moravcová s dalšími zprávami. Českým atletům se zatím na evropském mistrovství moc nedaří. Naopak, čeští plavci jsou úspěšní a tak i o nich bude Jana ve zprávách mluvit. Tak zůstaňte i dál s námi.

0: je 8:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Poslanci opozičního hnutí STAN a Pirátů chtějí znovu otevřít otázku manželství mezi dvěma ženami nebo muži. Návrh zákona připravil Karel Dvořák z hnutí STAN. Podle něj by mělo Česko zrovnoprávnit heterosexuální a homosexuální páry. V Děčíně budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Řemeslníci se budou na místě od tohoto týdne pohybovat až do příštího roku. Do Libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků Libereckého magistrátu. Jde o zhruba 30 úředníků z odborů dopravních staveb, energetiky, interního auditu a taky kancelář architektury města. Americká zpěvačka Madonna dnes slaví 68. narozeniny. Po celém světě prodala stovky milionů kusů nahrávek a vysloužila si přezdívku královna popu. Madonna nedávno vydala svou v pořadí 15. studiovou desku Confessions 2. Plavec Jan Čejka se na mistrovství Evropy pokusí navázat na Barboru Zémanovou a Miroslava Knedlu a vybojovat třetí českou medaili. Postoupil totiž do finále závodu na 200 metrů polohovým způsobem. Finále polohové dvoustovky ho v Paříži čeká dnes 18 hodin a 40 minut. V platnosti zůstávají výstrahy meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, před zátěží z horka a vysokými teplotami. Bude převážně oblačno až zataženo, čekáme déšť a bouřky a teploty dnes do 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem počítejte s uzavírkou části Přístavní ulice, a to do dnešní 20. hodiny. Je to silnice 1/30, důvodem jsou stavební práce opravy Benešova mostu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásné nedělní ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: naopak rubrika o jednom muži, který byl naprosto neobyčejný.
1: Slavní Severočeši.
2: Zbohatl na napoleonských válkách. Hodně peněz věnoval na charitu, kulturu i vzdělávání. Franz Zacharias Remiš, který se narodil v roce 1757 v Mikulášovicích na Děčínsku, nakonec získal vysněný šlechtický titul. Pocházel z mikulášovické podnikatelské rodiny. Po vyučení vedl se svým strýcem firmu Wehner Remiš. Od domácích výrobců vykupovali plátna, punčochy a příze a po úpravě a dokončení je prodávali dál. Obrovský profit pak získal Remiš na dodávkách vojenské výstroje pro rakouskou armádu. Měl tolik peněz, že si v roce 1802 mohl dovolit koupit od hraběte Dufour Walderode panství na Malé Skále. Stálo ho 335 tisíc zlatých. Vybudoval zde slavný Vranovský panteon jako památku zasvěcenou významným evropským osobnostem a událostem. Zřídil školu pro 150 dětí a učitele platil sám. Financoval stavbu železného mostu a opravil pivovar. Upravoval cesty, zřizoval aleje, zpřístupňoval vyhlídky. V roce 1813 nesmírně riskoval, protože poskytl na zámku útočiště válečným uprchlíkům, když bylo okolí plné nepřátelských vojáků. Za tuto pomoc získal od císaře stříbrný čestný kříž a nakonec taky šlechtický titul s erbem. Franz Zacharias Remiš zemřel bezdětný na Malé Skále v roce 1832. Majetek odkázal bratrovi.

0: počasí.
1: 8 hodin 46 minut, my si teď v dobrém ránu na severu povíme, jakže dnes bude převážně oblačno a postupně až zataženo. Očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Přes den těch mraků trochu ubude, ale později večer od západu jich zase bude na nebi víc a víc a s těmi mraky dorazí taky četnější srážky a objevit se mohou i bouřky. Den ale bude teplý, v maximech 31 na horách 25 stupňů Celsia.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9 minut před 9. Marcela Holanová a Cesty lásek. Posloucháte Dobré ráno na severu a my se teď společně podíváme na to, co všechno může zavinit vedro. Kvůli vysokým teplotám museli stavebníci betonovat nový most mezi Ústím nad Labem a Děčínem v noci. Ve vedru by totiž beton, který při vysychání sám vytváří teplo, produkoval toho tepla tak moc, že by stavba nebyla kvalitní. S horkem mají potíže i dělníci na stavbě samotné, protože přes den je rozpálené úplně všechno. Bednění i ocelové dráty, které celou konstrukci drží pohromadě.
1: Betonáž na noční hodiny jsme naplánovali proto, aby nám ten beton takzvaně neschořel.
2: Jak dlouho to bude trvat?
1: Začali jsme dneska po 5. hodině, předpokládáme, že do 5 do rána bychom chtěli mít uložený poslední kubík.
3: Vysvětluje stavby vedoucí Michal Kužník, zatímco se procházíme po hotových 3/4 mostovky.
1: Dneska ukládáme do toho 3. taktu asi 900 kubických metrů betonu.
3: Na staveniště neustále dováží mixy beton ze 3 betonárek a aby šla práce lépe od ruky, mají tu takový zlepšovák.
1: Sem se nedá dostat. Máme jedno čerpadlo tamhle, čerpadlo čerpá do stacionárního čerpadla a tady máme tohleto potrubí a tamhle betonářský pavouk, kterým to ukládáme. Jo? Když pojedete na 5 stejných mostů, který se možná dneska někde staví, tak nejspíš tohleto nikde neuvidíte.
3: Takhle to zní, když vysokotlaké čerpadlo pohání beton potrubím do betonovacího pavouku. Do konstrukce celého mostu na hlavním tahu mezi Ústím nad Labem a Děčínem a nad železničním koridorem Praha-Drážďany padne dohromady zhruba 500 tun oceli.
4: Stavíme mostovku, která je poměrně hodně stavebně složitá.
3: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Teď akorát jede vlak, to znamená skutečně i během stavby je tady plný provoz, protože jsme na trase Praha-Ústí nad Labem Děčín-Německo. Tady ta estakáda je 290 jeden metr dlouhá.
3: Dodává Rídl s tím, že zbrusunový most má mít životnost 100 let. Investor tak pečlivě sleduje kvalitu betonu.
4: Prakticky z každého toho mixu, který sem přijede, tak odebíráme vzorek. Ten vzorek je zapravován do pravidelné krychle, která vyzraje stejně ve stejných podmínkách, jako jsme ji ukládali do mostu, a poté ji v laboratoři podrobujeme tlakovému zkoumání.
3: Most Mojžířev Ústí nad Labem na hlavním tahu mezi Ústím a Děčínem by měl řidičům začít sloužit na podzim tohoto roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ještě přibližně 2 týdny mají lidé na to, aby se přihlásili do akce Ukliďme svět. Litoměřický filmový festival Fifeli přivítá Kino Utajeno. To poprvé míří za hranice Prahy. Lidé si dnes můžou zabruslit na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Meteorologové dál varují před horkem, vysokými teplotami a nebezpečím vzniku požárů. Dnes bude oblačno a zataženo, čekáme taky přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů. Krásné nedělní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Už jen do konce srpna se lidé můžou přihlásit do akce Ukliďme svět, která bude od pátku 18. do neděle 20. září. Jejím cílem je uklidit v lesích nebo městských parcích petlahve, igelitové sáčky nebo plechovky, které tam mohly zbýt po letních turistech. Zájemci mohou registrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Vysvětluje koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Zítková-Andrlová.
2: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
0: Na filmovém festivalu v Litoměřicích uvidí návštěvníci filmovou projekci Kina Utajeno. Diváci se stanou součástí představení a dostanou se do bývalého železničního tunelu v Litoměřicích, kam běžně nemají přístup. Součástí programu je kvíz a lektorský úvod. Doplňuje autorka projektu Kino Utajeno Barbara Počkudbová.
3: Je to akce, která diváctvo dostane do prostor, kam se běžně nedostanou. Hlavním bodem večera bude filmová projekce utajeného snímku.
0: Kino Utajeno bude na festivalu Fifeli v Litoměřicích 29. srpna. Veřejné bruslení dnes nabízí zimní stadion v Ústí nad Labem. Začne v 16:30 a potrvá do 19:00 večer. Podle webu města dospělí zaplatí 70 korun, studenti 50 a děti do 120 cm 30 korun. Zájemci si budou moct půjčit brusle přímo na stadionu. Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí a 10 dalších je vážně zraněných. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě usnul. Autobus sjel kolem 1:00 ráno do příkopu na dálnici M3 ve směru na město Nyíregyháza na severovýchodě země. Úsek dálnice je stále uzavřený. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a 2 řidiči.
1: Počasí.
0: Meteorologové i nadále na severu Čech varují před vysokými teplotami, s tím spojenou zátěží z horka a taky před nebezpečím vzniku požárů. Dnes bude převažovat oblačno až zataženo, čekáme taky přehánky a bouřky a teplotu do 31 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina 110 cm, průtok 62 metrů krychlových za sekundu, předpověď 110 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 110 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/13 v nákladní ulici v Teplicích počítejte kvůli stavebním pracím s uzavírkou a stejné potíže jsou aktuálně taky v přístavní ulici v Ústí nad Labem kvůli pokračujícím pracím na opravě Benešova mostu. Částečnou uzavírku tam čekejte dnes do 20. hodiny. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásnou neděli s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Zajímavou sondu do života našich pravěkých předků nabízí expozice Archivita stopami věků ve Středočeském muzeu. Navštívíme ji spolu s archeologem Davidem Daněčkem.
1: Jak a proč se za pomoci sond zkoumají malá tělesa sluneční soustavy, komety i asteroidy, nám v letní repríze prozradí popularizátor astronomie a astrofyziky Jan Veselý.
0: K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši prázdninovou soutěž o knihu a uslyšíte pravidelnou rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie.
1: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.

0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Už příští rok vyjdou poštovní známky s vyobrazením loštického poháru, nádoby vyráběné od konce 14. do půlky 16. století v Lošticích na Šumpersku. Dělali se z místní grafitové hlíny s příměsí pyritu, který se při vypalování srážel do puchýřků či bublinek. Vznikal tak zvláštní strupatý povrch. O loštické poháry byl velký zájem po celé střední Evropě. Jeden z nich najdete namalovaný i na slavném obraze Zahrada pozemských rozkoší od Jeronýma Boše.
0: Ve svatoanenské nemocnici v Brně podstoupila vyšetření počítačovou tomografií 700 let stará gotická socha žarošické Madony z kostela svaté Anny v Žarošicích na Hodonínsku. CT vyšetření může odborníkům ukázat případné poškození dřevokazným hmyzem, odhalit vnitřní umístění cizorodých předmětů nebo stopy po minulých opravách. U žarošické Madony se potvrdilo, že tato socha Panny Marie s Ježíškem na ruce je z jediného kusu dřeva.
1: České středohoří je podle přírodovědců krajem motýlů. V celé oblasti žije přes 2200 druhů. Některé z kopců jsou doslova motýlým rájem, Oblík, Raná, Píseční vrch a jiné. Známý Radobíl u Litoměřic hostí 1087 druhů motýlů. Jsou mezi nimi nejen velcí a nápadní denní motýly, ale také noční můry nebo drobní motýlci, které si laik snadno splete s můžkami, proto jsou čísla tak vysoká. Určování některých druhů je navíc složité a vyžaduje přesné vědecké postupy.
0: Genetické údaje z kostí mamutů ulovených pravěkými lovci na 11 lokalitách v Polsku, Rakousku, České republice, Německu a Rusku ukazují, že asi 70% úlovku tehdy tvořily samice. Pokud mamuti žili podobně jako dnešní sloni ve stádech vedených samicemi, není toto zjištění asi příliš překvapivé. Sloní stáda mají relativně stabilní teritoria a trasy, kdežto dospělí samci jsou spíše samotáři. Co do pohybu krajinou, jsou tedy méně předvídatelní.
1: Amazonie nebyla před příchodem Evropanů celá pokrytá nedotčeným pralesem. Prokázalo to letecké snímkování technologií LIDAR, která dokáže doslova odpočítat vegetaci a vytvořit přesnou mapu terénu. Vědci díky tomu spatřili pozůstatky starých cest, kanálů i sídlišť. Například v brazilském státě Acre svědčí početné příkopy, náspy a umělé vyvýšeniny v podobě kruhů, čtverců i složitějších útvarů o poměrně vyspělé civilizaci staré více než 2500 let.
0: Někdy v té době se na našem území objevili Keltové. Ti zanechali své stopy na mnoha místech naší vlasti. Pochopitelně včetně středních Čech.
1: I o tom přináší svědectví expozice, k jejíž návštěvě vás za chvilku pozveme. Planetárium.

0: týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Jak vypadal život ve středních Čechách, ale pochopitelně nejen tam v dávné minulosti, se dozvíte v expozici nazvané Archivita stopami věků, která je k vidění ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.
3: Protože je léto, čas prázdnin a dovolených, rádi bychom vás v příštích minutách pozvali k její návštěvě. Je to totiž expozice velká, zajímavá a skutečně unikátní.
2: Pokud jste o ní zatím neslyšeli, právě teď je čas to napravit.
3: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
3: Výstavou, která před lety našla své místo v objektu původní stodoly, nás provede archeolog a kurátor Středočeského muzea David Daněček.
2: Co všechno návštěvník na výstavě uvidí? Na jaké období je zaměřená?
4: Je zaměřená na období pravěku a raného středověku. Začínáme v období neolitu, protože v našich sbírkách, muzejních sbírkách, nemáme zastoupeny starší nálezy z období paleolitu nebo mezolitu. Do expozice se vstupuje dlouhým neolitickým domem, jakoby symbolicky vlastně otvírá tu expozici, to období. A spodní část je věnována replikám a rekonstrukcím staveb, jejichž pozůstatky jsme našli při četných záchranných archeologických výzkumech, nejvíce asi v oblasti okolo letiště Ruzině, vlastně na katastru Hostivice, to je hnedka vedlejší katastr, kde Středočeské muzeum provádělo desítky let výzkumy na desítkách hektarů. Ty rekonstrukce staveb jsou dělané tradičními postupy stavebními, nenajdete tam žádné železné hřebíky, ale všechny spoje jsou z organických materiálů a ty stavby jsou zařízené. Máme tady kromě toho neolitického domu ještě dům z období Hřivnáčské kultury, protože jsme v Roztokách a nad Roztokami je pravěké hradiště lokalita Hřivnáč, kterou zkoumal Čeněk Krízner. Další stavbou je dům z období starší doby bronzové Unětické kultury. Opět navazujeme na to, že Unětice jsou tady nedaleko Roztok a ten výzkum doktora Čeňka Krýznera probíhal tam. Další stavba je z období starší doby železné, pozdně halštatské období. A poslední stavba, kterou tady máme, je česně slovanská polozimnice kultury pražského typu, jelikož Roztoky jsou vyhlášeným největším zkoumaným sídlištěm z tohoto období raného středověku, konec 6. 7. a začátek 8. století. Na katastru Roztok bylo odkryto na břehu Vltavy něco přes 230-250 takových staveb, tak jednu z nich tady máme v expozici také. A v horním patře, protože ta expozice má dvě patra, návštěvník uvidí přímo ty naše sbírkové předměty z archeologických výzkumů, z období neolitu, početné kamenné sekery, ale i štípanou industrii, kostěné jehly například. Z období eneolitu bych asi zmínil soubor nátepních destiček, které chránily předloktí lukostřelce. Jsou tam další kamenné sekery, ale třeba i hliněné přesliny. U doby bronzové v té menší pultové vitríně je například hliněná soška nebo figurka. Myslíme si, že to je spíš medvěd než stojící člověk a ta je zajímavá tím, že se našla přímo při budování této expozice, protože naše expozice v Roztokách se nachází na archeologické lokalitě a když se tady v objektu stodoly ta expozice budovala, tak proběhl záchranný výzkum a odkryl stratigrafii jakoby zvrstvení z období pravěku mocné až 1-1,5 metru od prvních zemědělců, od neolitu až po dobu římskou. Doba železná, máme nálezy laténské kultury z Hostivice, z Tuchoměřic, malovanou keramiku třeba ze starší doby halštatské a v pultové vitríně máme unikátní předmět jako třeba kružítko z doby Keltů, jedno z mála dochovaných ve střední Evropě, které si půjčují i ze zahraničí na výstavy o Keltech. Skleněné náramky, například fragmenty tam máme tady mincovní depot z Chýnova, což bych zmínil, že to je asi jediný nebo určitě první depot keltských mincí poklad, který objevil přímo archeolog při svém výzkumu. A pak pokračujeme přes období Germánů, přes dobu římskou a stěhování národů. Máme tam vystaveno množství spon, ať už provincionálních a třeba prstenů, jako doklad importu a obchodu, tak tady máme i lokální výrobky polabských Germánů. A mince z doby římské, Germáni si nerazili vlastní mince, používali mince ražené v římské říši a provinciích. A z doby stěhování národů určitě potěší okol návštěvníka krásné stříbrné pozlacené spony z pohřebiště opět v Hostivici, které patřily pravděpodobně Langobardům a Dorinkům, který přes naše území prošli a pokračovali dál na jih a západ Evropy.
3: To ale pořád není všechno. V expozici Archivita stopami věků jsou k vidění i další unikáty, včetně některých poměrně rozsáhlých souborů nebo neobvykle velkých nádob.
4: Jednu z největších vitrín tady v expozici zabírá depot, poklad ze starší doby bronzové unětické kultury z Turska, objevený v roce 2015. A je to dohromady přes 28 kilogramů bronzu a mědi a asi 105 nebo 115, teď nevím přesně, gramů zlata v takových ozdobách drátěných. A tento poklad, depot, je unikátní tím, že jsou tam tři dýky, bronzové dýky lité, které mají ovšem plechové pochvy. A co je zajímavé, že my ty plechové pochvy z období unětické kultury známe z celé Evropy pouze zatím v jednom kuse, a to z nedalekých kozích hřbetů u Únětic. A teď se v Tursku našly tři další dýky. A nám to naznačuje, že ta dílna, která vyráběla tyhle ty luxusní výrobky a technicky velmi náročné, ale vyspělé zároveň, mohla fungovat někde tady v našem regionu.
5: Ještě mě tam zaujaly ty kruhy.
4: Máme tam větší kruhy, což jsou nákrčníky nebo nákrčníkovité hřivny s koncemi svinutými v očka. To je vlastně forma měděné suroviny, jak se k nám dovážela, předpokládáme, z východních Alp, ale mohlo to být taky třeba ze slovenských lokalit a míst těžby. A pak jsou tam ty těžké oválné kruhy. Oni vypadají jako náramky, ale jsou nepraktické, s vysokou váhou přes 350-400 gramů, nebyly vhodné k nošení. A jelikož jsme dělali materiálové analýzy a izotopové analýzy, tak víme, že byly ty těžké kruhy vyrobeny z těch velkých nákrčníků z očky, z té suroviny, ale už je tam přimíchán cín. Takže je to další způsob uchovávání nebo převážení kovu jako ingotu a pravděpodobně byly určeny na distribuci dál směrem na sever Evropy.
5: Co asi navštěvníky zaujme taky hodně, tak jsou některé nádoby, zejména ty velké. Některé jsou keramické, některé jsou kovové. Co to je za nádoby?
4: Pokud se budeme bavit třeba o období eneolitu nebo starší doby bronzové, oni mohly sloužit někde postavené v rohu v obydlí, možná na skladování nějakého obilí, které bylo určeno k přímé a rychlé spotřebě. Ale nemůžeme vyloučit, protože máme doklady toho, že už od eneolitu vznikaly kvašené nápoje na způsob piva nebo podobné pivu, že mohly sloužit vlastně k výrobě, k fermentaci nějakých alkoholických nápojů. A ta z doby bronzové třeba z pokladu z lokality Velké Číčovice, ta určitě sloužila při nějakých doslova picích rituálech. Otázka, co z toho pili, jestli opět nějaký kvašený nápoj typu piva, nebo už třeba i víno, zatím nevíme.
5: Podobná nádoba se našla před časem i v obci Kladina v Pardubickém kraji. Mají nějakou souvislost, jsou něčím si podobné?
4: Jedná se o dva různé tvary. V Kladině to byla situla a tady máme amforu, ale je zajímavé, spojuje vlastně výzdobný motiv slunečních bárek, tažených vodními ptáky. A to je motiv oblíbený někdy na přelomu 8. 7. století před Kristem. A podobné nádoby s prakticky identickou výzdobou se objevují třeba v Itálii, ve Vejo, ale také ve Skandinávii, ve Švédsku. A donedávna jsme si mysleli ještě před pár lety, že Čechy možná byly jenom nějaké tranzitní území, že zde nebyly používány, ale právě nález Kladiny a tady z Velkých Číčovic dokládá, že byly určeny i pro místní trh. A na základě analýzy těch našich bronzových nádob, včetně té amfory, si dokonce myslíme, že vznikly někde v prostoru střední Evropy, nejspíše v Podunají, protože zdrojem pro ten bronz byla pravděpodobně slovenská měď a v té naší amfoře je olověné závaží v té nožce, aby se prázdná nádoba třeba větrem nepřevrátila, byla stabilnější a to olovo podle izotopové analýzy pochází také ze Slovenska.
2: Kromě rekonstrukcí dávných obydlí najdou návštěvníci v expozici Archivita Středočeského muzea v Roztokách u Prahy i rekonstrukce hrobových situací.
3: Jak říká archeolog David Daniček, jsou tu představeny nejen typické pohřební zvyklosti daných období, ale také pohřby neobvyklé, které se těmto zvyklostem vymykaly.
4: Což je třeba případ mladší doby bronzové, kdy tady máme kostrový hrob, v té době byl oblíbený pohřeb žehem. Máme tady pohřeb v sídlištní jámě, protože spousta těch pohřbů v období pravěku nebyla vykonána v rámci pohřebišť, ale v rámci možná opuštěných zanikajících objektů někde na okraji sídliště. Takové hroby tady máme tady z období eneolitu i neolitu. Pro období neolitu tady máme i žárový hrob, protože v neolitu u kultury s vypíchanou keramikou se nám objevuje poprvé vlastně v historii u nás i žárový ritus. Asi nejzajímavější hrob, který máme ovšem jako rekonstrukci v přízemí, je pohřeb vysoce postavené dámy, mladé dámy z Hostivice, která byla pohřbena s bohatou výbavou a osobními šperky. Ty šperky tvoří náhrdelníky z jantaru a ze skla, měla stříbrné zlacené štítkové spony a další předměty, náramek z mamutoviny například, velice kuriózní surovina pro takhle mladé období pravěku. A zatímco dole je rekonstrukce toho hrobu, tak originální nálezy, předměty z té hrobové výbavy máme nahoře v patře.
5: Abychom nekončili hroby, tak ta expozice je oživená projekcemi a taky různými prvky hravými, takže si na své přijdou i mladší návštěvníci.
4: Určitě naše výstava není taková ta tradiční muzejní archeologická výstava se spoustou nějakých hrdců, ale máme tady interaktivní prvky, holografické projekce, máme tady elektronické kiosky, kde se návštěvníci mohou buď to zahrát hru nějakou, kde si vyzkouší svoje znalosti, anebo se naopak tam můžou dočíst něco víc o konkrétní lokalitě, konkrétním nálezu nebo výzkumu. A ty projekce určitě doporučuji divákům se dobře podívat na ty postavy, které tam vystupují jakožto naši pravěcí předci, protože uvidí třeba komičku Ivu Pazderkovou jako ženu v neolitické domácnosti, uvidí Dana Bártu, který brousí sekeru ve své řivnáčské polozemnici a uvidí třeba i Vaška Nojda Bártu jako zručného hrnčíře z období unětické kultury.
5: K té výstavě je nově k dispozici katalog, který asi představuje ty vystavené exponáty, ale je v něm určitě i něco navíc.
4: Katalog je opravdu velmi čerstvý, máme z něj velkou radost a najdou se tam i předměty, které se z nějakých důvodů do expozice buď už nevešly, což je případ třeba železného franského meče nalezeného na hradišti Levý Hradec. Ten je momentálně vystaven na Přemyslovcích Národním muzeu a není tady třeba ani zlatá nádoba a náramek z Prahy Západ, které byly nalezeny až po vzniku té expozice, takže my počítáme s tím, že ta expozice se bude v průběhu času obměňovat lehce, některé exponáty vrátíme do depozitářů, aby si odpočali a jiné vystavíme nově, ale byla by škoda nedat je do toho katalogu, takže tam je určitě návštěvníci uvidí a nepřijdou o ně.
2: Katalog zároveň představuje 180 let archeologického bádání ve středních Čechách.
3: Nepřehlednutelnou stopu v této historii zanechala jedna významná roztocká osobnost.
4: To byl lékař Čeněk Rýzner, což byl roztocký lékař. On už, když byl na Moravě, tak se seznámil s archeologickým prostředím, archeologickými nálezy a když začal působit tady v okolí Roztok, tak si všímal místních hradišť, pohřebišť, prozkoumal to známé eponymní pohřebiště únětické kultury v Úněticích ze starší doby bronzové a nedaleko odtud nad námi nahoře v Roztokách jsou dva hlavní kopce, ten jeden zaujímá hradiště Levý Hradec, Přemyslovské hradiště a za ním, o něco dál od Roztok, je kopce s názvem Řivnáč a ten Čeněk Rýzner celý prozkoumal a je to vlastně první výzkum výšinného eneolitického sídliště z pozdní doby kamenné v Čechách, které byly systematicky prozkoumáno a byla o něm napsána taková, jakoby, řekněme, nálezová zpráva. A ten Čeněk Rýzner tím, že vlastně popsal předtím už v památkách archeologických i ty svoje objevy v Úněticích, tak pozdější archeologové další generace, když popisovali podobné nálezy odjinud, tak bylo nejlogičtější nazvat to těmi názvy toho, co už bylo známé a publikované a zažité, takže později třeba Aksamit začal používat název Řivnáčská kultura pro památky ze středního eneolitu a zažil se i ten název Únětická kultura pro památky ze staršího. starší doby bronzové.
5: Výzkumy samozřejmě probíhají i v současné době. Co zajímavého třeba se vám podařilo poslední dobou vykopat a kde se pracuje v současnosti?
4: Středočeské muzeum provádí záchranu archeologickou památkovou péči v severní části okresu Prahy Západ, řekněme od Prahy až po Kralupy. Jezdíme na stavbě inženýrských sítí nebo rodinných domů a každý rok máme něco kolem 13, 15 až i 20 dokonce pozitivních akcí výzkumů, které vlastními silami bez nějakých třeba brigádníků a kopáčů provádíme sami. Takže jde vlastně o systematické výzkumy, dalo by se říct. Jejich mnoho. Poslední léta jsme trávili třeba v Tuchoměřicích, kde je obrovské sídliště z mladší doby bronzové, které pokrývá opravdu celý svah od potoka až po vrchol a táhne se v řádu stovek a stovek metrů. Tam jezdíme dost často, teď jsme tam byli někdy před měsícem a měli jsme tam na jedné parcele rodinného domu asi 8 nebo 9 objektů, ale nemusíte se bát, že pokud k vám přijdou archeologové, že už nikdy nebudete bydlet nebo nepostavíte. Takovéhle výzkumy jsme schopni realizovat třeba v rámci jednoho, dvou týdnů maximálně.
2: To jsme se ale dostali trochu jinam. Vraťme se ještě k expozici Archivita stopami věků ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Otevřená je vždy v otvírací době muzea, tedy od středy do neděle, od 10 do 18 hodin.
3: K návštěvě vás pozval archeolog a muzejní kurátor David Daněček. V červenci proběhly v expozici Archivita nezbytné technologické opravy, teď už by snad všechno mělo vypadat a fungovat, jak má. Tak vám přejeme hezký výlet.

0: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Rubriku Mýty, omyly a novinky astronomie připravil jako vždy kolega Miroslav Cimr.
2: Před rokem, přesně 1. července, vzbudila senzaci nejen mezi astronomy kometa s označením 3E Atlas. Objevila ji soustava dalekohledů na Havaji, v Jižní Africe, Chile a na Kanárských ostrovech, známá jako přehlídka Atlas. Ono i v názvu zároveň značí, že jde o objekt interstelární, tedy mezihvězdný, nikoli jako obvykle kometa z periferie naší sluneční soustavy, třeba z Ortova oblaku. Proto ta příchuť senzace. Před příletem mezihvězdného poutníka do naší soustavy byla taková tělesa objevena jen dvě, Oumuamua v roce 2017 a kometa 2E Borisov v roce 2019. Jde tedy o třetí objekt svého druhu, který navíc překvapil vědce velmi výstřednou dráhou a rychlostí, s jakou k nám vlétl. A vzhledem k tomu, že při svém průletu u nás strávil poměrně dost času, astronomové nelenili a podívali se na něj podrobněji. U dvou předešlých objektů to bylo téměř nemožné. Zajímalo je nejen, odkud nový poutník připutoval, ale i z čeho je složen. Skupinám vědců pod vedením Cyril Opitomové a Luise Salazara Manzana se podařilo změřit izotopové poměry komety, tedy relativní množství různých forem stejného prvku. Manzanův tým detekoval ve vodě, která z ledu komety uniká, značně

0: Tajemství svého zrodu, tedy přesně místo původu, si zatím bere sebou. Uvádějí mimo jiné astronomové ve studii, zveřejněné ve vědeckém časopise Nature Astronomy.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
2: Na webu najdete i naši soutěž. O prázdninách hrajeme o knihu vědeckého novináře a publicisty Richarda Paneka Pilíře stvoření, o tom, jak Webův teleskop odkryl tajemství vesmíru. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
1: Vesmírný dalekohled Jamesa Webba není na oběžné dráze kolem Země, ale v pozici označované jako L2. Co je to za bod a proč se do jeho blízkosti umisťují kosmické sondy?
2: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 30. srpna. Hodně štěstí.
1: V poslední části dnešního pořadu vás čeká naše další letní repríza. Budeme se věnovat kosmonautice, především té, která se orientuje na průzkum asteroidů. Planetarium.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: O planetky, čili asteroidy, se astronomové zajímají z řady důvodů. Jejich výzkumem získávají důležitá data o minulosti naší sluneční soustavy.
3: Významné jsou informace o jejich oběžné dráze, vzhledu a pochopitelně materiálu, z něhož jsou sformovány.

0: pány a který může být velmi starý.
1: Jednou se možná na asteroidech bude i těžit. Zatím se snažíme alespoň o odběr vzorků a jejich návrat na Zemi, kde se tento materiál zkoumá v laboratořích.
0: Podrobné informace bychom rádi získali především o planetkách, které na své cestě kříží dráhu naší planety nebo se k ní přibližují. Čím větší jsou, tím větší zkázu by po srážce se Zemí napáchaly.
1: Jak víte, od minule na asteroidech se zatím podařilo přistát v průběhu 3 vědeckých misí. Poprvé to v roce 2001 zkusila americká sonda Near Shoemaker na planetce Eros.
0: V roce 2005 přistála na asteroidu Itokawa japonská sonda Hayabusa. Z povrchu odebrala malý vzorek a dovezla jej na Zemi. O něco větší vzorek později získala sonda Hayabusa 2 na planetce Ryugu. Na její povrch přitom úspěšně vysadila malé rovery.
1: I v tomto případě se odebraný materiál podařilo dopravit na Zemi. Další vzorky máme z planetky Bennu, k níž letěla americká sonda Osiris-Rex. Dokázala je získat, aniž na planetce přistála.
0: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.

0: Jak už bylo řečeno, sonda Osiris Rex na planetce Bennu nepřistála, jen jakýmsi speciálním zařízením hrábla do jejího povrchu. V porovnání s oběma sondami Hayabusa toho nabrala opravdu hodně.
1: Vzorek dovezla na Zemi a vydala se k novému cíli, hovoří Jan Veselý, popularizátor astronomie a astrofyziky z hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
2: Osiris Rex, ano, opravdu nabral toho násobně víc, jo, tam máme dohromady 121 gramů. Možná to posluchačům nepřipadá jako úplně hodně, ale je to dost materiálu na to, abychom zjistili spoustu věcí o tom asteroidu. Mimochodem, o těch asteroidech my se snažíme zjistit třeba i to, jestli obsahují vodu a jakou vodu, protože už přistála jedna sonda Philae, která patřila k misi Rosetta na kometě a dlouho platila taková hypotéza, nebo byla považována za platnou, že vodu na Zemi přinesly komety, protože Země, když se rodila planeta, tak prošla horkou fází a voda, která byla přítomná už v tom materiálu, ze kterého ty planety vznikaly, tak se měla z povrchu vypařit během té horké fáze, takže se pak hledal mechanismus, kde se na Zemi vzala voda. My samozřejmě dnes už díky pozorování třeba vzniku planet v exoplanetárních soustavách můžeme říct, že víme, že ta čerstvě narozená Země byla bombardována dalšími malými tělesy. No a protože komety jsou vlastně takové zmrzlé hroudy bláta, tak byly považovány za ten zdroj vody na Zemi, ale ty mise ke kometám i ty, co nepřistávaly vlastně, když zjišťovali složení té vody, tak se zjistilo, že na kometách je jiné izotopové složení, neboli že je tam jiný poměr normální vody, té naší H2O, co jako známe a všichni jako považujeme za vodu, tak ona existuje i voda, která obsahuje těžký vodík, D2O, ten má vlastně navíc jeden neutron, i to běžně pijeme, to se vyskytuje v přírodě. Ale tady na Zemi máme v přírodě jiný poměr těžkého vodíku a toho normálního vodíku v té vodě, než je na kometách. Takže vlastně komety, které dlouho byly favorizovány jako zdroj vody pro Zemi, tak jsme víceméně vyloučili. Teď se obrací pozornost k asteroidům a hledáme, jestli třeba tu vodu na Zemi mohly přinést asteroidy. Další věc, kterou třeba ty sondy zkoumají, a to včetně té sondy Osiris Rex, je, jestli se z povrchu asteroidu něco neuvolňuje, protože my dnes víme, že hranice mezi tím, čemu říkáme asteroid a tím, čemu říkáme kometa, pokud sledujeme samotné to těleso, je tak tenká, že v podstatě neexistuje. Když předkládáte laikům, lidem fotografie asteroidu a komet a ptáte se, jestli tohle je asteroid, tohle je kometa, tak oni v podstatě jenom typují. Na první pohled se na těch tělesech nenajde rozdíl. Ten rozdíl v tom, čemu my říkáme kometa z těch historických důvodů, je ten, že komety jsou prostě nepravidelné hroudy kilometrových rozměrů, ale obsahují ledy a různé plyny, těkavé látky, které jsou v nich uzavřeny a ta tělesa se nacházejí většinu života svého daleko od slunce. Takže když se potom přiblíží ke slunci, tak začnou tát ty ledy a začne se uvolňovat plynný materiál, začne se uvolňovat i prach, který je tam vlastně zachycený v těch ledech, takže vznikne ta hlava. A když je kometa hodně aktivní, tak i ohon za ní. U asteroidu dnes už víceméně víme, že jsou to tělesa, která už jenom tyhle těkavé složky ztratila, protože se většinu svého života nacházela třeba blíž ke slunci. A běžně se stává, že těleso, které je objeveno jako asteroid, musí být překlasifikováno mezi komety, protože se z něj začne něco uvolňovat. A na druhou stranu zase vidíme, že třeba komety, jako Encheho kometa, která je vlastně ta, která má nejkratší periodu oběhu kolem slunce, tak tam je to opravdu dobře vidět, ona obíhá kolem slunce přibližně jednou za 3 roky, tak ona slábne, prostě aktivita té komety je čím dál menší a menší, protože se prostě vyčerpávají ty látky, které by se mohly uvolňovat a uzavírá se ten povrch, ty průduchy, kterými ten materiál uniká. Čili i tohle to se zkoumá u těch asteroidů, porovnáváme s kometami a hledáme jakoby to příbuzenství, nebo spíš jako ověřujeme, že opravdu jsou to příbuzná tělesa.
0: A pak nás samozřejmě zajímají už zmíněné blízkozemní asteroidy, které by někdy v budoucnu mohly ohrozit Zemi.
1: Zejména jeden z nich vzbudil před časem velký zájem a ještě o něm uslyšíme.
2: To je právě ta prodloužená mise té sondy Osiris Rex, protože ona zkoumala tedy asteroid Bennu, ale teď se počítá s tím, že navštíví asteroid Apophis. A to je asteroid, který není-li slavný už teď, tak ta největší sláva ho určitě ještě čeká. On byl chvíli slavný v roce 2004, kdy byl objeven. Mimochodem Apophis, to je docela kouzelná formulace, informace, že to je latinský přepis řeckého jména egyptského boha Apepa. To byl bůh skázy a podsvětí. A když v roce 2004 ve vánočním období astronomové tenhle asteroid objevili, tak vycházelo, že má kolizní dráhu, že se opravdu jako může srazit se Zemí. Naštěstí byly ty Vánoce, takže všichni jako se zajímali o ten stromeček a betlémy a tak dále. Takže astronomové, oni vždycky potom objevu toho asteroidu dál pozorují a zpřesňuje se ta dráha, takže velmi rychle vyloučili tu možnost té srážky jako v nejbližší době, takže nevznikla úplně jako panika kvůli tomu. Nicméně pak ještě přetrvávalo období nejistoty. Jedno z těch dat, kdy se ten asteroid potenciálně mohl srazit se Zemí, bylo 13. dubna 2029. V roce 2004 a 2005 nám, kteří jsme o tom věděli, to připadalo jako, že to bude zadlouho, ale už tehdy jsme se začali těšit. Ten asteroid proletí kolem Země ve vzdálenosti kolem 30 000 kilometrů. On tím pádem bude blíž, než jsou třeba geostacionární družice. Dobrá zpráva je, že poletí nad naším územím krátce po setmění. Ten asteroid je tak malý, něco přes 200 metrů, ten největší rozměr, že nebude vidět očima, ale dalekohledy hvězdáren ho samozřejmě zachytí a přes kameru bude možné na těch lidových hvězdárnách ukázat ten asteroid veřejnosti, bude-li nám přát počasí. Takže to uvidíme, víme s jistotou, že nás mine. A právě k tomuhle asteroidu v té své prodloužené misi míří Osiris Rex, aby ho proskoumal prostě ještě zblízka.

0: Osiris Rex na planetce Apophis přistávat nebude.
1: V běhu jsou i další mise k planetkám, o kterých jsme se ještě nezmínili. Nových přistání se však jen tak nedočkáme, říká Jan Veselý, až na výjimky.
2: Nevím, jestli to můžeme nazvat přistáním, ale máme za sebou první půlku společné evropsko-americké mise, protože NASA a Evropská kosmická agentura ESA dali dohromady program AIDA, což má být pokus o změnu dráhy nějakého blízkozemního asteroidu. Protože některé asteroidy se opravdu nebezpečně blíží Zemi. Víme, že asteroid hlavní měrou přispěl k vyhynutí spousty živočišných druhů před těmi 65 nebo 660 miliony lety. Z nich nejslavnější jsou ti dinosauři, ale dinosauři o tom nic nevěděli. A i lidstvo vlastně žilo docela donedávna ve sladkém bezvědomí a teď, jak naše dalekohledy čím dál jako jsou citlivější a jsme schopni pročesat okolí naše vesmírné tak důkladně a tak často, že jako na běžícím pásu objevujeme ty blízkozemní asteroidy, tak se jich bojíme. Čili proběhla mise DART, ta byla americká, oni vystřelili projektil do měsíce asteroidu Didymos. Asteroid Didymos je dvojitý, měl ještě satelit maličký, asteroid ten byl později pojmenován Dimorphos, takže do toho menšího z té dvojice asteroidů, které kolem sebe obíhají, byl vystřelen projektil tou misí DART s nadějí, že zaprvé teda uvolní se nějaký materiál, takže to sledovala ta sonda, sledovali to i pozemské dalekohledy a za druhé, že vychýlíme ten malý asteroid trošku z dráhy. Ono totiž měřit vychýlení asteroidu přímo na dráze kolem Slunce s dostatečnou přesností na takovou vzdálenost neumíme, ale umíme změřit, jak se vychýlí z dráhy malý satelit nějakého asteroidu toho dvojitého. No a evropská část té mise se jmenuje Hera. Ta je teď už na cestě k tomu asteroidu a ta má za úkol vyfotografovat, co jsme to tam provedli, když to tak řeknu lidově. Jde třeba i o to, že z těch předběžných dat, která byla získána už při té misi DART, už při tom samotném výstřelu do toho malého asteroidu, tak se zdá, že ten efekt nebyl až tak velký, jak bychom si třeba přáli, a to právě souvisí s tím, jak moc jsou ty asteroidy soudržné. Pokud je to jenom hromada kamení, do které, když vystřelíte projektil, tak on tam prostě někam zaletí, řekl bych, zahučí dovnitř, ty kameny se trochu přerovnají, ale efekt není moc velký. Kdežto, kdyby to byla tvrdá skála a narazí tam ten náš projektil, tak to začne fungovat jako biliár. Prostě se odrazí zpátky ten náš projektil, ale taky se odrazí ten asteroid, dojde prostě k rázu, ke srážce, která je neúplně dokonale pružná, ale přeci jenom pružná hodně. A o to tam vlastně šlo. Takže teď mise Hera bude vlastně zkoumat ty následky a zblízka nám pomůže trošku přesněji změřit novou dráhu toho Dimorphosu, abychom si udělali představu, jestli budeme schopni jednou v budoucnosti takhle vychýlit asteroid z jeho dráhy, kdyby se náhodou blížil k Zemi. My máme jednu skvělou věc, že ta naše Země se pohybuje velmi rychle. Kolem Slunce uletí naše Země každou sekundu 30 km. A dá se poměrně snadno spočítat, že ten svůj průměr, celá planeta naše Země uletí za 7 minut. Takže pokud my nějaký asteroid objevíme včas a zjistíme, že se hodlá někdy v poměrně daleké budoucnosti srazit se Zemí, tak nám opravdu stačí třeba takovýmhle způsobem, jako je vystřelení projektilu, vychýlit maličko ten asteroid z jeho dráhy a ta odchylka se bude prostě postupně načítat, až ten asteroid Zemi mine. Čili pokud posluchači třeba mají v paměti takové ty heroické filmy typu Armageddon, kde ten asteroid rozstříleli na cimpr campr, ještě tam kličkovali s tím raketoplánem mezi těmi kameny, opravdu fyzikálně to byl hrozný kabaret, to byla hrůza, ale spíš bychom si tím nadělali ještě další problémy, protože by na Zemi napadala spousta toho materiálu po víc kusech než najednou, tak spíš se snažíme ten asteroid vychýlit. To se zdá jako lepší metoda. Takže tohle už běží. No a kromě toho Číňané hodlají letět k asteroidu. Čínská mise odstartovala v květnu roku 2025. Jmenuje se Tianwen 2 a měla by odebrat vzorek z asteroidu, který má číslo 469219 a jméno Kamoaleva. Možná se to jednou naučíme vyslovovat, až budou Číňani úspěšní. Už je dokonce i naplánováno, že po odběru toho vzorku, který by měl také být navrácen na Zemi, bude tahle sonda nasměrována k jedné z komet, které objevil automatický teleskop Pan-STARRS. Takže vlastně by ta mise měla zkoumat asteroid i kometu, abychom mohli tahle ta tělesa mezi sebou porovnávat. Tělesa, o kterých tušíme, že vlastně je to jedna rodina, jsou to takový bratranci, vzdálení sourozenci komety a asteroidy.
0: Měli bychom vůbec na planetkách nebo kometách přistávat a nejen tam? Podobné otázky vůbec nejsou od věci a na tohle téma se hodně diskutuje.
1: Jsou zatím obavy, abychom na jiná tělesa sluneční soustavy, třeba i planety nebo jejich měsíce, nedopravili nějaké černé pasažéry, pozemské mikroorganismy.
0: Tyto obavy ještě podtrhl příběh sondy Hayabusa 2, respektive vzorku z asteroidu Ryugu, který v roce 2024 ve speciální schránce odeslala na Zemi.
2: Když japonští vědci to pouzdro přistávací otevřeli, tak zjistili, že je kontaminováno pozemskými bakteriemi. Bakteriemi, které chvíli zkoumali, ale přišli jednoznačně teda na to, že nepocházejí z asteroidu Ryugu, že jsou to pozemské bakterie. Ale na druhou stranu je to pro nás docela velké varování, protože ta opatření, aby ten vzorek nebyl kontaminován něčím ze země, byla opravdu velmi přísná, velmi pečlivá. A přesto tam ty pozemské mikroorganismy pronikly a v téhle souvislosti bychom se třeba měli zamyslet i nad tím, když chceme zkoumat, jestli se nachází život na Evropě nebo na Enceladu, což jsou ledové měsíce Jupiteru a Saturnu, u kterých víme, že tam je oceán a že tam jsou organické látky, zdroj energie, tak abychom prostě nezpůsobili nějakou katastrofu tím, že tam zaneseme pozemské bakterie, které se nám nepodařilo odstranit z těch sond, anebo naopak, když si tam odsud přineseme nějaký vzorek, tak pokud by tam nějaké bakterie byly, tak se obávám, že pokud nám teda uniknou, tak to, co nám tady předvedl COVID, byl jenom takový nácvik pro mateřskou školku. Tohle je dost, řekl bych, filozofická otázka. Ono to samozřejmě na výzkum toho vzorku jako nemá vliv, protože to umíme identifikovat, co tam nepatří za materiál pozemský. Ale je to docela varování pro budoucí mise, ať už třeba k asteroidům, ale hlavně třeba k těm měsícům planet, kde bychom předpokládali, že by mohl existovat i život mimo naši planetu. Opravdu bychom se teď už jako lidstvo nad tímhle měli zamyslet, jak daleko chceme zajít v tom hledání života a co všechno si jako troufneme dovolit. Pokud někde my zničíme nějaký život na jiném tělese sluneční soustavy pozemskými mikroorganismy, tak to bude naše ostuda, ale taky by se nám mohlo stát, že nesnad zničíme, ale docela výrazně jako poškodíme život tady na Zemi, pokud sem nějaký takovýhle materiál přivezeme z vesmíru.
1: Říká na závěr svého povídání Jan Veselý z pražské Hvězdárny a planetária.
0: Je zřejmé, že vědce a techniky budoucích misí k jiným tělesům sluneční soustavy čeká těžké rozhodování. A to mluvíme o automatických sondách, co teprve pilotované lety.
1: Každý z nás v sobě přece nosí celou zoologickou zahradu různých mikroorganismů a člověka jednoduše nevydezinfikujete.
0: A to je z dnešního planetária definitivně všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek letního víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
3: Planetárium.
0: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Děčín dokončil stavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. Radnice v Malých Žernosekách chce přestavět tamní sportovní areál. Fotbalisté Teplic poprvé v ligové sezóně prohráli na Spartě 1-4. Dnešek bude převážně oblačný až zatažený, čekáme taky přehánky a bouřky. Teploty naměříme do 31 stupňů. Krásné dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. V Děčíně brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu 18 klientů. Město za její výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
5: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Sportovní areál v Malých Žernosekách na Litoměřicku se dočká proměny. Na internetových stránkách o tom informoval starosta Petr Liška z uskupení za perspektivní rozvoj a prosperitu obce. Novou podobu sportoviště navrhnou architekti z Českého vysokého učení technického. V areálu by pak obec chtěla využívat i opatření týkající se tzv. Modrozelené infrastruktury. A návrhovou studii zpracují tentokrát studenti z Fakulty životního prostředí na České země. Univerzitě. V Maďarsku zemřelo 12 lidí při nehodě autobusu s polskou registrační značkou. Dalších nejméně 10 je vážně zraněných. Na Facebooku o tom informoval maďarský premiér Peter Maďar, který rodinám obětí vyjádřil soustrast. Autobus havaroval na dálnici M3, která spojuje hlavní město Budapešť se severovýchodem země. Podle maďarské tiskové agentury MTI vjel do příkopu a převrátil se. Výkon české vědy se meziročně zhoršil. Vyplývá to z hodnocení Evropské komise, která analyzuje výkonnost výzkumu a inovací. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skončilo Česko na 19. místě. To je stejně jako loni. V jednotlivých hodnotách ale vychází hůře. Podobně jako například Itálie, Portugalsko, Řecko nebo Maďarsko se tak Česko řadí do druhé nejnižší skupiny zemí, označované jako mírní inovátoři. Nejinovativnější unijní zemí je podle hodnocení Švédsko. Na posledních místech skončily Bulharsko a Rumunsko.
6: Sport.
4: Fotbalisté Teplic přišli ve čtvrtém kole o neporazitelnost v této sezóně šance ligy. Na Spartě prohráli 1-4, když v poločase prohrávali 1-3 a branku Teplic dal záložník Lukáš Mareček.
7: Byl bych samozřejmě rád, kdyby ten gol přinesl nějaký bod, což se nepovedlo. Jeli jsme na Spartu s tím, že nemáme co ztratit, že můžeme jenom překvapit, ale vlastně v zádech jsme měli ty dobré výsledky. Jsme chtěli vycházet hlavně z dobré defenzivy, což se úplně nepovedlo. Převážně ten první poločas.
3: Počasí.
4: Dnes bude převažovat oblačno až zataženo, čekáme taky přehánky a bouřky a teploty do 31 stupňů, maxima na horách do 25 a dál platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, před zátěží z horka a taky před vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Jak to vypadá na severu v dopravě? Komplikace aktuálně očekávejte řidiči u Budyně nad Ohří na Litoměřicku. Stala se tam nehoda dvou osobních aut, tak jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pochoutkový rok.
2: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vorochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme tu už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký dezert.
1: Ne, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kinuté. Kinuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kinuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kinuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačí všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po mé babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co to by se vybaví?
1: Mě lívance kinuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to stoprocentní, občas se může něco nepovést, ale doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtěškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat, a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtěškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem. Tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého. Vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí. Proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch dvou měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papaly ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk, vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo, poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý. A přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý, jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý, to je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutý meruňkový knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: Fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm leco se zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokáže udělat neskutečný zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta. Potom se upravuje, uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvej, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, aby měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněnej, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná.

0: Nadě v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Sencovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den. Ahoj.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak, nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý, samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýmá, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš.
0: Jo.
2: Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako její pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to teda jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste snědla takovou práskací kuličku trochu.
2: Ano, ano.
1: Ale vařicí.
2: Vařicí, nedělejte to nikdo.
1: Už ta je hrozná. No.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, v troubě. A dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček na
2: špařenej. No jo, špíček, no.
1: No, ten jejich špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No, no.
2: Musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svého farmáře.
2: Každý
1: by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský Dobošův dort?
2: To neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert, dort, prostě taky jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová, jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si jí občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka.

0: To by nešlo.
1: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
2: A může být opravdu hodně bez
1: může strávy. Být úplně vynikající.
3: Jo, jednou teď mě to jde.
4: Ne, to je opačně, ale...
3: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
1: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšků, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už proto, že nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovirok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovirok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď.
1: Co tě znám?

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Děčín pokračuje s úpravou prostoru před hlavním vlakovým nádražím, přemístí několik parkovacích míst. Nová výstava fotografií v Liberci odhaluje zákoutí pražského Podolí. Fotbalisté Teplic přišli na Spartě o neporazitelnost v této ligové sezóně. Dnešek bude na severu převážně oblačný nebo zatažený s bouřkami nebo přehánkami a teplotou do 31 stupňů. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. V Děčíně budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a vysprávkou rozpraskané dlažby. Řemeslníci se budou na místě od tohoto týdne pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grand na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově ve fotografické galerii FOK vidět výstavu Jana Dittricha Lidé Podolí. Ukazuje nejznámější místa této pražské čtvrti. Na fotografii lidé uvidí kromě přírody taky bílé anonymní postavy. Výstava bude v Severočeském muzeu k vidění do půlky října. Sněmovna by mohla znovu jednat o zavedení stejnopohlavních manželství. Návrh připravil Karel Dvořák z Hnutí STAN. Podporu chce hledat třeba u opozičních pirátů. Obrátí se ale i na koaliční poslance, hlavně z Hnutí ANO. Současné partnerství mezi dvěma muži nebo dvěma ženami párům zajišťuje všechna manželská práva, kromě společné adopce dětí. Ukrajina podnikla jeden z největších vzdušných úderů na Rusko od začátku války. Tamní ministerstvo obrany hlásí zničení více než 820 dronů. Zneškodňovalo je nejen na území Ruska, ale i nad Azovským a Černým mořem. Útok podle ruských úřadů nepřežilo 5 lidí v Rostovské a 1 člověk v Moskevské oblasti.
5: Sport.
3: Fotbalisté Teplic poprvé v této sezóně šance ligy nebudovali. Na Spartě prohráli ve čtvrtém kole 1-4. Severočeský tým se snažil opět o aktivní a nebojácný výkon. Pokračuje teplický trenér Zdenko Frtěla.
6: Mohli jsme tohle utkání pojmout, že bychom hráli z nějakého hlubokého bloku a vyráželi do rychlých protiútoků, ale my jestli chceme pokračovat v tom, co jsme si před sezónou nastavili, to znamená být odvážnější, být prostě v těch našich parametrech, co se týče fotbalovosti, znova o nějaký level vejš, tak to, že jsme se rozhodli pro tenhle způsob, má logiku a nechceme z toho couvat.
3: V dalších zápasech Plzeň porazila Zlín 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2.
2: Počasí.
3: V platnosti je dál výstraha před horkem, požáry a vysokými teplotami. Bude převážně oblačno, postupně zataženo s přehánkami a bouřkami a teplotou dnes do 31 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Z
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Nehoda je ve Šturzově ulici v Litoměřicích, dále na silnici 1/13 na 56. kilometru u obchodní zóny Oplice na kruhovém objezdu nedaleko Chomutova a u Budyně nad Ohří čekejte komplikace po střetu motorky a osobního vozu. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdo má víc, než mám já, dobrou náladu mi nosívá ráno azurové.
2: Retro s

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Jako pokaždé, když slyšíte znělku retra, tak vám vždy přeji dobré poledne, milí a vážení posluchači. Máte rádi výtvarné umění? Nebo pokoušeli jste se někdy malovat nebo něco uňácat z hlíny? Já to taky zkoušel. Ale jak to jde lidem, které jsem měl možnost poznat, to by mi nešlo nikdy. Dnes vás seznámím s těmito umělci, které jsem poznal, a z toho ještě někteří žijí, a proto jim všem budeme hrát a zpívat a také se o nich něco dozvíte. A začnu o jednoho kamaráda z nejbližších, který byl nejen malíř a sochař, ale i sportovec. Josef Nálepa. A z minulého domovského prostředí v Jirnech, tak tam žije patriot Václav Jelínek, krajinář, který mě tak trochu přivedl k malování, že jsem mohl mít i výstavu. Před 2 lety odešel nejen malíř, ale i vinař Rudolf Hindrich, u kterého jsme se dobře bavili a vypili nejednu sklenku. Od obou mám obrázky. A měli rádi Ivetu Simonovou, tak tady máte.

0: nezastíně víš.
1: Když jsem přišel v roce 62 do divadla Semafor, seznámil jsem se hned postupně s několika malíři a výtvarníky. Nejblíž byl Radek Pilař, který měl ateliér na Vinohradech nad kostelem v Korunní ulici. Byl jsem tam i na několika mejdanech a viděl opravdivé manky i rumcajze, to byl Radek. Ale ještě nebyl Cipísek, ale byl Valda a společně sbírali různé suvenýry. Později jsem se i já přidal.

Nedávno nás opustil Oscarový výtvarník Theodor Pištěk zvaný Jóďa. Byl také členem hokejového mužstva výtvarníků a malířů Paleta vlasti. Já hrál v mužstvu snů, to byli zpěváci, herci, muzikanti, a tak jsme se i několikrát na ledě střetli. I v automobilových soutěžích, kdy jezdil se svým Sábem. A taky vím, kdo se mu líbil.

To byla Dára Patrasová. Idol mnohých mužů a písnička na cestu. Tak se to jmenovalo. Koho jsem poznal díky Miky Volkovi, byli bratři Soutkové. Kája měl vilku, ve které pořádal večírky a vždy tam představil nějakou krasavici. To byly dívky, přesně takové, jak je maloval. Posluchuje znalec, se začíná ošívat. Já tam poznal Olgu Šoberovou. A Miky řekne, jestli to bylo minus nebo plus.

Jsme na Českém rozhlase Sever a v pořadu Retro si povídáme o malířích, které jsem měl tu čest poznat. S Adolfem Bornem jsem se seznámil na tenisových kurtech. Nejdříve tak, že jsem na nějakém turnaji uspěl a jako cenu jsem převzal obraz od něj. Teprve později jsme se střetli osobně v hospodě u Tigra a vím, že měl rád Martu Kubišovou.

Ze slavného rodu malířského i hereckého pochází Kristián Kodet. S tím se potkávám na různých rodinných oslavách kamarádů nebo na oficiálních příležitostech, když je třeba křest nějakého díla kamaráda. Mě byl zakmotra při výstavě v jednom domově důchodců v Livochovicích a ve své řeči uvedl, že jeden můj obraz se mu tak líbí, že by se ho pověsil u sebe na záchod. Když jsem skoprněl, vysvětlil mi, to je podsta, to by se zdivil, kdo tam visí. To Valda dosvědčí.

Snad největší malíř, kterého jsem měl tu čest poznat osobně, byl František Tichý. Ve svých 20 letech jsem se trochu více kamarádil s dívkou, nebo slečnou paní, která byla kdysi milenkou mistra. Nerozešli se ve zlém, no boď by jo, měla od něj několik originálů, tak byla zabezpečená až do smrti. A právě ona mě vzala do mistrova ateliéru na večírek, kterých tou dobou pořádal hodně. Démon alkohol již zmáhal, ale ještě jsem zažil ty nádherné harlekíny i pěroty. A miloval Řecko a Judity Čeřovskou.

Když jsem působil nějakou dobu v prozatímním divadle Františka Čecha, tak kulisy maloval výborný herec a malíř Ota Jirák. Ten zasvětil Ferioco s barvama i se štětcem a proto dnes tvoří svoje obrazy s ojedinělou tematikou, která často má i vtip, zrovna jako texty.

Když se Rašinec dostane do Beskyd, měl by ještě navštívit objekt, kde vystavuje beskydská legenda malíř Vlastimil Hala. Je to přítel, proto mám od něj portrét, který mi věnoval k narozeninám. On ve svých malbách je zvláštní tím, že tvoří převážně hradní pijatiky jako 17. století, milostné hrádky a vždy třeba mezi rytíři je někdo z kamarádů dnešních. Já viděl Julu Satinskýho a Vašíka Vidru. Maruška Rotrová byla jako hradní paní.

Milan Mládek maluje takzvanou obrácenou perspektivou. Aby bylo jasno, tak věci před námi jsou malé a do dálky se zvětšují. Mám od něj dvě grafiky vlaku, jak jedou prérií. A sám si napsal text o dívce, jak je zmalovaná. Má milovaná, proč chodí?

Mého letitého kamaráda Jirku Krampola dám dohromady s Honzou Kanizou. Oba výteční herci, ale Honzej s herectvím na dobro přestal a věnuje se ve svém druhém domu i Francii pouze malířství. A skvěle. Oba mají rádi Mlušku Oborníkovou, zvlášť, když jim tančí.

Ve svém školním dětství jsem poznal v Ústí nad Orlicí dva starší kamarády, kteří už malovali. S obou se později stali opravdu malíři a výborní. Honza Steklík a Karel Beran. Karel byl jaksi spořádaný, ale Honza to byl dobrý výlupek. Když byli potřeba nějaký peníze, položil na zem karton, namatlal svýmu kocourovi tlapky barvou, nechal ho potom karton vyvádět a kocour byl cvičený, za úkon dostával rybku. Dílo Honza nechal uschnout, pak šel do hospody a v úvozovkách, tedy moderní tvorbu, nazval výbuch atomovky. No, bouchnul to za 500 korun. Tak jim zaspívám.

Nebojte se, nezapomněl jsem na Jiříky, na své největší oblíbence Šlitra a Suchého. To vše na Českém rozhlase Sever v pořadu Retro. Šlitr, krom toho, že byl fenomenální skladatel a k tomu právník, rovněž i maloval a kreslil. Jiří Suchý zrovna tak vyjma soudnictví. Poslední dobou nejenže píše, hraje a skládá,

Karel Gott chtěl být původně malíř, ale na Umprunku ho vzali a taky možná i dobře, že se tak stalo, i když za svůj život namaloval dost krásných a prodejných obrazů. Zaspívá si píseň I'm Coming Home z repertoáru P.J. Proviho, kterou napsali páni Les Street a Barry Mason, autoři mnohých hitů, mimo jiné jako Delilah pro Toma Jonesa. Karlovi napsal text Jirka Štajdl.

A že bych nezdal nějakou dámu, co maluje? No samozřejmě. Vlasta Kahovcová. Také mi věnovala maloušku na prkínku z rukovětí, originál do kuchyně. Jelikož uzavře dnešní retro, pozvala si kámošky, se kterými zpívala u Karla Gotta, Jitku Zelenkovou a Jarmilu Gerlovou a s doprovodem Ládi Štajdla rozjedou skladbu Mama. Vy, přátelé a posluchači citliví, mějte se výrazně a za týden opět naslyšenou. Ahoj!

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Šlechtitelé z Chmelařského institutu v Žatci přicházejí s odolnějšími odrůdami chmele. Lidé si dnes můžou zabruslit na zimním stadionu v Ústí nad Labem. Do Liberce dnes dorazí fotbaloví fanoušci Slavie Praha. Převládá většinou oblačno, místy přehánky a teplotu dnes naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré nedělní poledne. Chmelařský institut v Žatci šlechtí nové odrůdy chmele odolnější proti suchu. Sáz Šine už pěstitelé vysadili na zhruba 10 hektarech, sáz Komfort přibližně na 3. Jejich výnosy přibližuje šlechtitel z institutu Vladimír Nesvadba.
2: Ty odrůdy, které jsou tolerantní k suchu, taky se pěstujeme právě v té suché oblasti, anebo se závlahou, tak tam ty rozdíly jsou celé jenom do 10%. A když to ty odrůdy citlivý na to sucho, tam jsou rozdíly 30% minimálně.
0: Vyšlechtění nové odrůdy podle Nesvadby trvá zhruba 15 let. Do budoucna by se v institutu také chtěli zaměřit na odrůdy odolné vůči vysokým teplotám. Veřejné bruslení dnes nabízí zimní stadion v Ústí nad Labem. Začne v 16:30 a potrvá do 7 hodin večer. Podle webu města dospělí zaplatí 70 korun, studenti 50 a děti do 120 cm 30 korun. Zájemci si budou moct brusle půjčit přímo na stadionu. Policie se chystá na dnešní zápas fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem Liberec a Slavií Praha. Utkání začne ve 20 hodin na stadionu Unisy. Policisté ho vyhodnotili jako rizikové. Zvýší proto dohled, říká mluvčí krajských policistů Vojtěch Robovský.
3: Předpokládáme, že by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku, případně také bezpečnosti, zejména pak v blízkosti samotného sportovního areálu. Tomuto stavu přizpůsobujeme nezbytná bezpečnostní opatření. Cílem bude také dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.
0: 12 lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na severovýchodě Maďarska. Dalších 7 je těžce zraněných. Všichni lidé v autobusu byli Poláci. Podle Varšavy se vraceli z pouti v Bosně. Maďarské úřady uvedly, že podle předběžných informací řidič při jízdě usnul. Policie ho zatkla.
1: Počasí.
0: Převládá většinou velká oblačnost a místy přehánky. Odpoledne očekáváme rozpouštění oblačnosti na polojasno a večer opět přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. Stále platí výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřicích došlo k dopravní nehodě v ulici Štursova. Srazila se tam dvě osobní auta. Na silnici číslo 13 u Chomutova došlo na 56. kilometru u kruhového objezdu ke srážce osobního auta s motorkou. Dvě osobní auta se srazila u Měcholup na Lounsku a v Josefově dole na Jablonecku teď policie vyšetřuje havárii motorkáře. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Posloucháte nedělní polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever a kontakty sem k nám znáte, ale já je samozřejmě pro jistotu zopakuju. Telefonní linka 475 212 212 a e-mailová adresa zahrajte@rozhlas.cz. A jako první budeme hrát písničku Plují lodi do Triany v podání Jiřiny Petrovické. Písnička je pro Ivet a Zdendu a tak, ať pro ně není tahle španělská lidovka smutná, ale ať poslouží k těšení se na hory a na moře.

0: a z Malagy zpátky na sever Čech, přímo konkrétně do Českého rozhlasu Sever, ještě konkrétně jí do písniček na přání, kam se dovolala Marie. Marie, hezké odpoledne vám přeju.
1: I vám děkuji nápodobně a jak jsme vybrali pro vás celé vaše Bezva rádio a všechny posluchače písničku od Heleny Marčálkové a skupinu Pacific. Jste úplně bezvadná, jste moc hodná a no prostě klaním se.
0: Vy
1: děkuji
0: jste
1: vám.
0: Taky bezvadná a veselá, Marie, a já vám posílám za to ranec plnej písní.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují dál s Magdalénou. Zdravím do Dubí, Magdaléno.
1: Já vás taky zdravím. Děkuji, že jste mi to vzali. Jsem šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je super. Komu zahrajeme?
1: Paní Janě Dobošový, taky z Dubí, je to moje milovaná sestra. Jsem ráda, že ji mám a jedna druhý pomáháme, jak to jde. Takže písničku jsem vybrala.
0: Ano.
1: Tak budu ráda, když si to zahrajete.
0: Tak.
1: A segra moje, mám tě moc ráda.
0: O, krásně jste to uzavřela.
1: Moc vám děkuju za písničku a za váš pořad. Super.
0: To jsme rádi, děkujeme. A tady je to hudební překvapení pro vaší sestřičku.

0: Co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, o tom už je rozhodnuto, protože se dovolal Jiří a vybral písničku. Takže Jiří, hezké odpoledne ti přeju.
1: Dobré, já vám taky přeju hezký odpoledne, a to je se písnička bude pro mamku, pro tátu a pro ségru.
0: Dobře, tak ať se vám všem hezky poslouchá skupina Mandraže, písnička Hledá se žena, a ještě nám tady napsala paní posluchačka, prosím o hudební dárek pro pana doktora Miroslava Holuba, rehabilitačního lékaře ze Semil, a to jako poděkování za veškerou péči. Zároveň mu jeho pacientka Jarka Velová přeje krásný zbytek léta a posílá brontosaury a růže z papíru.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce Zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Další se dovolala do písniček na přání Českého rozhlasu Sever paní Helena. Hezké odpoledne, Heleno.
1: Také přeji hezké odpoledne a písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům, ať mají hezkou neděli.
0: A Helena vybrala Marcelu Královou a písničku Láska k nám přilétá.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever teď budeme hrát k narozeninám. A všechno vám prozradí Gábina, která se dovolala. Hezké odpoledne, Gábino.
1: Dobrý den. Přeju taky hezké odpoledne.
0: Tak a můžete gratulovat. Dobře.
1: Chtěla zahrát pro moji dceru Elinku. A mám tady takový přání. Moje milá Alice, k tvým narozeninám devátým ti přeju moře štěstí, spoustu smíchu, skvělé kamarády, ať je každý tvůj den plný radosti a kouzel. Přeji ti, ať tě pořád baví objevovat svět, máš samý jedničky a v očích stále ten tvůj krásný rošťácký smích. Jsi moje velký štěstí, a přeju ti krásný narozeniny, mamka. A přání se taky připoje babička s dědou, strejda David, s tetou Martinou a Barčou.
0: Tak a gratulaci máme vyřízenou. No. A teď ještě ten hudební dárek, co budeme hráti?
1: Otci písničku, kterou mám moc ráda.
0: Tak a Eli, hezký poslech.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: dám. My jdeme taky dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever. My teď jdeme dál s tím, kdo se dovolal. A je to Maruška a je z Chomutova. A Maruško, jste na telefonu, dobré odpoledne.
1: No dobré odpoledne, já vás zdravím, já znavím nejen bezvadnou moderátorku, ale hlavně človíčka. Jsem ráda, že jsem se dovolala, Evičko. No a zdravím všechny posluchače, ale já bych dneska chtěla potěšit písničkou k zítřejším narozeninám paní Helenku Dolitvínová a ještě její dceru také Helenku, která je měla ve středu 12. A tu budu zdravit do Říma, protože tam pracuje jako asistentka velvyslance. Maminka se má, může tam jezdit. Ale tak tedy, milé Helenky, těm sympatickým číslicem 4, 9, 2, 7, především pevné zdraví, nezbytné štěstíčko, hodně lásky a dny plné pohody ze srdíčka přeje Maruška z Chomutova. A jen ještě dodám, že Helence se sešly ty 2 7, to znamená radost a štěstí. Tak ať si to užívá. A moc děkuju a vás poprosím, Evičko, o písničku.
0: A je to nejhezčí dárek.

0: Do písniček na přání Českého rozhlasu Sever přišly další objednávky. Zahrajte ke svátku pro Haničku do Příkrého a Bíliny. Vybrala jsem Hanu Zagorovou, Žízeň po životě, děkuje Marie z Děčína. A ještě nám píše Boženka, písničku od Karla Gotta posílám k zítřejším narozeninám pro Helenku Kunešovou z Litvínova a zároveň k jejímu svátku, který bude mít v úterý. Helenko, přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
1: Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. Městský stadion v Ústí nad Labem vylepší kamerové systémy. Cílem je zvýšení bezpečnosti. Litoměřický filmový festival Fifeli přivítá kino Utajeno, které poprvé míří za hranice Prahy. Bude polojasno až skoro jasno s teplotou do 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Radní v Ústí nad Labem schválili rozpočet na vylepšení kamerového systému na městském stadionu. V letošním roce se uskuteční první dvě etapy. Další dvě zahrne město do rozpočtu pro rok 2027. Zvýšení bezpečnosti a zajištění licenčních podmínek pro FK Viagem Ústí jsou hlavními důvody instalace nových kamer, doplňuje nezávislá náměstkyně primátora Věra Nechybová.
2: Technika, která je na městském stadionu, dosloužívá a ten vývoj je tak rychlý, že je potřeba tedy vyměnit kamerový systém. Hlavním důvodem je tedy bezpečnost.
0: Na filmovém festivalu v Litoměřicích uvidí návštěvníci filmovou projekci kina Utajeno. Diváci se stanou součástí představení a dostanou se do bývalého železničního tunelu v Litoměřicích, kam běžně nemají přístup. Součástí programu je kvíz a lektorský úvod, doplňuje autorka projektu kino Utajeno Barbora Podškubková.
3: Nejvíc práce bude s poškozeným Gestnerovým portrétem, ze kterého místy odpadávají některé části a ozdobné prvky. Restaurátor z plastik odstraní nečistoty a smogové zabarvení, opraví praskliny a spáry a sjednotí jejich povrch. Práce vyjdou město na 245 tisíc korun. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. V dalších zápasech pak Plzeň zvítězila nad Zlínem 3-2. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo soutěže pokračuje od 15 hodin utkáním Baníku Ostrava proti Artisu Brno a ve 20 hodin nastoupí Liberec proti Slávii.
1: Počasí.
0: Během odpoledne očekáváme rozpouštění oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 7 u Spořic na Chomutovsku je na 79. kilometru neprůjezdný pravý jízdní pruh. Důvodem je předmět na vozovce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromnýho člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrantů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrantové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrantů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrantové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbranty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrant panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrantů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy z

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, to bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, Slovensko vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: To všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo v Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: My dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a Najednou tenhle pán přišel a čuch si k

0: Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
1: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
0: A z toho Řecka sem na Blatnou?
1: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
0: Hlasovala byste pořád stejně?
1: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germany z Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítají, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně?

0: mě zmizelo.
1: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
0: Truhly.
1: Truhly, ano.
0: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
1: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
0: Kde se nejvíc na zámku práší?
1: V knihovně, já myslím.
0: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
1: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
0: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
1: Tam musíte.
0: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
1: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
0: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
1: No, je jich hodně, ale v tašce.
0: Máte kabelku a pak tašku na klíče.
1: Ne, kabelku.
0: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
1: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
0: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
1: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740, nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
0: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
1: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
0: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
1: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
0: Poradíte se?
1: Poradit, jo.
0: Přezouváte se na zámku?
1: Ne.
0: Kam byste vzala návštěvu jako první?
1: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
0: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
1: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky a starosti.
0: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
1: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
0: My jsme v Paruškové chodbě tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
1: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
0: To byl takový lovec?
1: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
0: I babička.
1: No, ženy ohromně střílely, jo.
0: Jo.
1: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
0: Co jiného dělat, než střílet?
1: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
0: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
1: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
0: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
1: Jani. Jani Dušicky.
0: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
1: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
0: Ne.
1: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
1: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr potom. On zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
0: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
1: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
0: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
1: Zajedno. Můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj, a protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátky, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem. A oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
0: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
1: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme Já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě. A nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takový zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byli stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
0: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
1: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
0: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
1: Už jsem ji dala. Už jsem ji dala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
0: Co byste si pro něj přála?
1: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
0: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
1: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V pondělí do Česka dorazí bouřky, doprovázet je můžou i kroupy. V Teplicích od pondělí silničáři uzavřou kvůli výkopovým pracím Maršovskou ulici. Krásná Lípa na Děčínsku má zdroj vody na zalévání fotbalového hřiště. Město opravilo starý rybníček. Bude polojasno až skoro jasno s teplotou do 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
2: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami, které dnes můžou na východě země vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Maršovskou ulici v Teplicích uzavřou od pondělí dělníci. Důvodem jsou výkopové práce při obnově kabelového vedení vysokého napětí. Uzavírka ulice potrvá podle webu města Teplice do pátku následujícího týdne. Staronový zdroj vody na zalévání trávníku na fotbalovém hřišti má Krásná Lípa na Děčínsku. Město využilo rybníčku, do kterého se stahuje voda z historických vodotečí. Své pomocí ho opravilo, prohloubilo a vyčistilo. Teď má velmi silný zdroj vody na zalévání, říká nezávislý starosta Jan Kolář.
3: Tak jak končí městský park, tam je několik takový, máme to tam zadeklovaný, tam jsou prostě studny. A ještě jsme si tam přivedli jako z jedné strany takový přívod. Takže teď máme dostatek vody prostě a jinak bychom, já nevím, co bychom dělali. My jsme loni touhle dobou navážili hasičem vodu.
0: V suchých letech museli trávník na fotbalovém hřišti zalévat krásnolipští hasiči. Poslední dva týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky, které tam nechali třeba turisté. Lidé můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes večer představí poslední česká zástupkyně. Do finále na 1500 metrů nastoupí Kristýna Sasínek-Meky. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy posledního postupového. Počasí. Během odpoledne očekáváme rozpouštění oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Večer pak bude oblačnost znovu přibývat a přidají se přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia. A stále platí výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: K nehodě došlo v Jílovém na Děčínsku v ulici Teplická. Srazila se tam dvě osobní auta. A dvě osobní auta se srazila také v Liberci v ulici Švermova. Projíždí se tam teď kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chladnějších teplot využila stavební firma dneska v noci při betonování další části mostu na hlavním tahu mezi Ústím a Děčínem. 900 kubíků betonu lili do mostní konstrukce asi do 5. hodiny raní a my se na stavbu podíváme kromě jiného v téhle hodině. Písničky, které nestárnou, vám zaspívají třeba Ilona Čáková nebo Hana Zagorová. Tak hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje dál a v dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, zamíříme pod vodu. Martin Písařík vám představí několik ryb s neobvyklými jmény.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriózní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá pěti páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: týden od 17. srpna bude na Českém rozhlasu Sever patřit tradiční letní soutěži. Každý den pro vás v ranním, dopoledním i odpoledním vysílání připravíme nápovědy, podle kterých můžete odhalit, ve kterém městě, městečku nebo obci v Ústeckém kraji právě čeká naše soutěžní hlídka. Pokud dorazíte na správné místo včas, můžete si odnést zajímavé ceny. Připravené jsou dárky od pivovaru Ferdinand, společenské hry a další předměty od společnosti Alby i drobné ceny od Českého rozhlasu Sever. Naše hlídka se bude dvakrát denně přesouvat na různá místa po celém Ústeckém kraji. Stačí pozorně poslouchat vysílání Českého rozhlasu Sever, správně rozluštit nápovědy a vyrazit za námi. Třeba právě vy budete mezi letošními výherci.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Kvůli vysokým teplotám museli stavebníci betonovat nový most mezi Ústím a Děčínem v noci. Ve vedru by totiž beton, který se při vysychání zahřívá, produkoval hodně tepla a stavba by nebyla kvalitní. S horkem mají potíže i dělníci na samotné stavbě. Přes den je rozpálené bednění i ocelové dráty, které celou konstrukci drží dohromady.
1: Betonáž na noční hodiny jsme naplánovali proto, by nám ten beton takzvaně neschořel.
2: Jak dlouho to bude trvat?
1: Začali jsme dneska po 5. hodině, předpokládáme, že do 5 do rána bychom chtěli mít uložený poslední kubík.
3: Vysvětluje stavby vedoucí Michal Kužník, zatímco se procházíme po hotových 3/4 mostovky.
1: Dneska ukládáme do toho 3. taktu asi 900 kubických metrů betonu.
3: Na staveniště neustále dováží mixy beton ze 3 betonárek a aby šla práce lépe od ruky, mají tu takový zlepšovák.
1: Sem se nedá dostat. Máme jedno čerpadlo tamhle, čerpadlo čerpá do stacionárního čerpadla a tady máme tohleto potrubí a tamhle betonářský pavouk, kterým to ukládáme. Jo? Když pojedete na 5 stejných mostů, který se možná dneska někde staví, tak nejspíš tohleto nikde neuvidíte.
3: Takhle to zní, když vysokotlaké čerpadlo pohání beton potrubím do betonovacího pavouku. Do konstrukce celého mostu na hlavním tahu mezi Ústím nad Labem a Děčínem a nad železničním koridorem Praha-Drážďany padne dohromady zhruba 500 tun oceli.
4: Stavíme mostovku, která je poměrně hodně stavebně složitá.
3: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
4: Teď akorát jede vlak, to znamená skutečně i během stavby je tady plný provoz, protože jsme na trase Praha, Ústí nad Labem, Děčín, Německo. Tady ta estakáda je 291 metr dlouhá.
3: Dodává Rýdl s tím, že zbrusunový most má mít životnost 100 let. Investor tak pečlivě sleduje kvalitu betonu.
4: Prakticky z každého toho mixu, který sem přijede, tak odebíráme vzorek. Ten vzorek je zapravován do pravidelné krychle, která vyzraje stejně ve stejných podmínkách, jako jsme ji ukládali do mostu, a poté ji v laboratoři podrobujeme tlakovému zkoumání.
3: Most Mojžíři v Ústí nad Labem na hlavním tahu mezi Ústím a Děčínem by měl řidičům začít sloužit na podzim tohoto roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tak Iva Bidaněk s námi chvilku v pohodovém nedělním odpoledni na Českém rozhlase Sever. A my se teď podíváme za jiným hudebníkem. Tomáš Sean Pšenička skládá písničky, zpívá, hraje a je i hudebním producentem. A přijal taky pozvání do letošního ročníku Stardance, což znamená obrovskou spotřebu času. A tak Slávku Brádlovou napadlo, jak to všechno stíhá. Ptala se, jestli jeho týden má taky jenom 7 dní.
1: Pocitově 10 třeba minimálně. No. Takhle děláme 2 filmy ještě přes leto. Mně se třeba stalo minulý rok, když jsme točili seriál na Slovensku, k tomu jsme dotáčeli ještě nějaký seriály a projekty tady v Česku, že jednou jsem měl 34 natáčcích dní v měsíci. Každý člověk ví, že měsíc nemá tolik dní. A takže tam byly různý šílený přejezdy, že ráno v Praze a večer na noční směnu na Slovensko. Ale já mám asi vlastně hrozně rád takhle. Komfortně se cítím v tom zahlcení prací. Mluvil jsem také svojí terapeutkou o tom, že si myslím, že neumím být sám ze sebou. Možná to je ten důvod, ale já prostě miluji jako pracovat a něco vytvářet furt. No.
2: Koho budete mít jako partnerku, jako tu profi tanečnici?
1: Natálii Otáhalovou.
2: Nevím, jestli vy máte ambice opravdu být v tom finále, anebo prostě půjdete kolo od kola.
1: Já jsem extremista, který došel vždycky naplno, takže já rozhodně mám ambici jít až do finále. Je tam velká konkurence, to pojďme si říct na rovinu, ale primárně asi chci podat takový výkon, abych sám s sebou mohl být spokojený a pak si třeba jako postárnec nevyčítat, že jsem udělal málo. Ať už to dopadne jakkoliv, tak prostě chci s tomu jako odrat. No.
2: Herci mívají ve svých dotaznících nebo v tom, co má agent k dispozici schopnosti. No já myslím, že po tréninku na Stardance si tam docela klidně budete moci ten tanec, ať už společenský nebo latinu napsat.
1: To je pravda. A to asi udělám. Ale těším se teďka, jako jsem, doufám si říct, je trochu zodpovědnější a koncentrovanější k té práci. Takže jako se to vlastně těším, že se to fakt možná i naučím.
2: Pokud vím, tak leckterý pár potom s tím i vystupuje třeba před tančení na plese, to by vás bavilo?
1: To přijde úplně fascinující, to takhle funguje. Jako já vím, že za Daria, moje kamarádka, to jako dělá do dneška. Vlastně úžasný, jako jak to žije, jak ty lidi to vlastně mají rádi, je to vlastně krásný, takže já bych se tomu rozhodně nebránil.
2: Poslední otázka. Máte tam vlastně takové, řeknu, no ne rodinné, ale skoro rodinné zázemí, protože Sára Sandeva, samozřejmě propojení s rodinou Prachařů, u vás stejně tak. Sešli jste se už někdy takhle v té čtyřce a probírali Stardance?
1: Jako ve čtyřce, myslím, jako s našimi partnery, jo, tak my jsme spolu byli na dovolení v Dubaji, kde jsme už věděli, že tam budeme takhle spolu, tak jsme řešili, to hodně se tam bavíme se Sárou, to je jasný.
2: Ptala jsem se právě Sáry, co na to Jakub, protože ten partner taky vlastně je tím svým způsobem postižený, tak co na to Josefínka Prachařavic?
1: Josefínka se chrlí, který mi hesly k tomu, že bych to fakt měl jít, jakože já jsem jako velmi chtěl, ale potřeboval jsem jako hecnout tím mým okolem, jakože to je fakt super, že bych to měl dát. A Josefína rozhodně jako je velkou podporou, jako vlastně ve všem a v tomhle samozřejmě taky.
0: Odhodlání Tomáši Seanovi Pšeničkovi rozhodně nechybí a od 10. října uvidíte na České televizi, jak se mu tedy ve Stardance bude dařit. No a my teď na Českém rozhlase Sever pokračujeme zase muzikou, třeba písničkou Báry Basikové a Kamila Střihavky.

0: křížem krajem.
1: Turistický seriál Českého rozhlasu Sever pokračuje samozřejmě i v neděli odpoledne a dneska míříme na Oblík, na dominantu Českého středohoří. Dojdeme tam po zelené. Cesta může být kratší nebo delší, záleží na tom, kde začneme.
2: Zelená na Oblík vede z Loun, je to 8 kilometrů, z Mnichova pak jen 1,5 kilometru. Bez lesí 509 metrů vysoký Oblík je dominantou jižního Českého středohoří. Dominantní poloha kopce přitahovala návštěvníky už v pravěku, jak dokazuje nález keltské spony na jeho vrcholu. Od poloviny 15. do poloviny 18. století se na svazích jižně od Oblíku pěstovala vinná réva. Už v roce 1604 Jan Willenberg zachytil siluetu Oblíku na své rytině, čímž se Oblík zařadil k nejstarším vyobrazeným horám naší země. Z Oblíku byl taky dovezen kámen pro slavnostní zahájení stavby Národního divadla. Z Oblíku taky rádi startují vyznavači padákového létání. Informační panel upozorňuje na to, že se nacházíme v Národní přírodní rezervaci. Byla vyhlášena v roce 1967, že tato lokalita je cenná jedinečnou stepní vegetací a faunou mezinárodního významu. Botanici zaznamenali výskyt hlaváčku jarního, koniklece lučního, kavilu vláskovitého a jejich kolegové zoologové tady objevili roháče obecného, dudka chocholatého a spousty chrobáků. Mezi nimi i vzácné druhy. Nicméně běžný turista ocení hlavně skvělý kruhový výhled na České středohoří, Lounsko, pohoří Džbán i Doupovské hory. A když už budete na Oblíku, vyběhněte si ještě na dva jeho sousedy, Sedov a Brník.
0: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Činasky s námi taky chvilinku v neděli na Českém rozhlase Sever a my teď míříme do Krkonoš. Stovky lidí se přišli projet na nové bobové dráze do Rokytnice nad Jizerou. Nahoru musí lidé vyjet lanovkou na horní domky. Akce ke slavnostnímu otevření přilákala davy. Někde se proto i tvořily fronty.
1: Tak můžete to pustit, prosím, já si vás odpoutám. A teď můžete klidně vystupovat.
2: Já jsem si tady počkala na jednoho mladého muže, který zrovna přijel dolů. Je to Matěj Růžička.
3: Dobrý, jako ta fronta nahoře samozřejmě není úplně nejlepší, ale jako dolů. Dolů to je příjemný v tom vedru, hlavně jak to krásně ofoukává. Krásný pády tam jsou, zatáčky tak akorát a to zábava teda na tom.
2: A jak se teda člověk dostane nahoru?
3: Lanovkou, nebo tam teda může dojít pěšky, samozřejmě tady jsou všude cesty. Ale tou lanovkou to je tak jako nejrychlejší.
2: Bobová dráha má 1674 metrů na délku a převýšení přes 250 metrů. To z ní dělá nejdelší bobovou dráhu v Krkonoších. Otevřená je od 1. srpna a teď ji lidé ve středisku slavnostně otevřeli a přišly stovky lidí, říká Zdeněk Vrána, strojník lanové dráhy.
4: No, registrovaných tady 800 lidí, ale dvouhodinová fronta nahoru na bobovce. A z toho, z těch 800 lidí, byl akorát jeden člověk, kterýmu se to nelíbilo. Ta dvouhodinová fronta. Jinak to bylo v pohodě dneska. Všichni počítali s tím určitě, že když sem přijdou a bude to zadarmo, že tady těch hodně lidí bude.
2: Při slavnostním křtu tu byli také zástupci společnosti Trigema, která před časem ski areál koupila. Představili tu svou vizi.
5: Projekt, který je blízko k realizaci, je objekt nového Teska, nové prodejny. Idea je, že se ten dům přestaví v budoucnosti na hezčí, moderní dům, který bude dole nabízet znova nějaký obchodní jednotky nebo občanskou vybavenost a nahoře nějaký ubytovací kapacity.
2: Vzniknout tu má například obrovský wellness hotel, vodní nádrž ke koupání a v zimě bude sloužit jako zásobárna pro zasněžování a třeba také lanová dráha. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Děčín pokračuje s úpravou prostoru před hlavním vlakovým nádražím, přemístí několik parkovacích míst. Radnice v Malých Žernosekách chce přestavět tamní sportovní areál. Vláda chce s koncem roku uzavřít eurocentra a změnit komunikaci o Evropské unii. Bude polojasno až skoro jasno s teplotou do 31 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V Děčíně budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a vysprávkou rozpraskané dlažby. Řemeslníci se budou na místě od tohoto týdne pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je potřeba přesunout několik parkovacích míst.
3: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grand na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Sportovní areál v Malých Žernosekách na Litoměřicku se dočká proměny. Na internetových stránkách o tom informoval starosta Petr Liška z uskupení za perspektivní rozvoj a prosperitu obce. Novou podobu sportoviště navrhnou architekti z Českého vysokého učení technického. V areálu by pak obec chtěla využívat i opatření týkající se takzvané modrozelené infrastruktury. Návrhovou studii zpracují tentokrát studenti z fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě. Vláda zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Zjistil to server iRozhlas. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
4: Stávající koncepce platí od vstupu Česka do Evropské unie. Její zrušení navrhla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Součástí koncepce je i právě činnost Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a dohromady pořádají kolem 1300 akcí ročně. Ve školách, knihovnách nebo univerzitách. Koordinátor libereckého Eurocentra Martin Fischer potvrdil, že skončí k 1. lednu.
5: Ale z jakého důvodu, to nevíme. Připojil se k nám někdo na chviličku prostě online. Řekl, že nemá čas, ale že nás rušej.
4: Úřad vlády nereagoval na dotazy, čím Eurocentra nevyhovovala nebo fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. David Šalek, Český rozhlas. Sport.
2: Tereza Hrochová skončila 9. v maratonu na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Do cíle doběhla v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Nejrychlejší z žen byla Finka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros, oba v rekordech šampionátu.
1: Počasí.
2: Během odpoledne očekáváme rozpuštění oblačnosti na polojasno až skoro jasno, večer pak bude oblačnost znovu přibývat a přidají se přehánky. Teplotu naměříme nejvýše 28 až 31 stupňů Celsia a stále platí výstraha před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Doksanech na Litoměřicku došlo ke srážce osobního auta s motorkou a na dálnici D8 zhruba na 37,5 kilometru u Brozan nad Ohří je ve směru na Prahu uzavřena zpevněná krajnice. Důvodem jsou práce na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné letní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. V téhle hodince se kromě jiného zaměříme na zdravé běhání. Jdete si občas zaběhat? No ale pokud je teplota ve stínu 28 stupňů, měli by si podle lékařů netrénovaní běžci trénink anebo závody radši odpustit. Může totiž dojít k přehřátí organismu a následky můžou být i velmi vážné. Tak tohle téma probereme už za chvíli. A taky novinky z vlaků, kde bude rozšířen kamerový systém kvůli bezpečnosti cestujících. Písničky, které nestárnou vám teď po 15. zaspívají třeba Marie Rotrová nebo Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Tak hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Evou Bucharovou.

0: Teploty v Česku se v posledních dnech znovu pohybovaly nad 30. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších teplotách už jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. Tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopné efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky.

0: Nedělní odpoledne na Českém rozhlase Sever pokračuje teď dál i s meteorologem Pavlem Jouzou, kterého mám na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Budeme se bavit o počasí a pojďme ještě k neděli. Přece jenom ještě máme do večera daleko, tak co nás čeká, na co se máme připravit?
1: Tak teď v současné době máme většinou nějaké polojasné, možná někde až skoro jasné počasí. Teplota v Ústeckém kraji dosahuje většinou 25 až 29 stupňů. Meteorologická stanice Doksany ukazuje 31 stupeň a na horách je o něco chladněji, kolem 23 stupňů. A vypadá to, že během odpoledne toto počasí tak nějak zhruba vydrží, možná se někde ještě o stupeň oteplí. A večer očekáváme přibývání oblačnosti a později večer očekáváme déšť, přehánky, místy bouřky.
0: Tak to bude určitě příjemná noc s hezkým vonavým vzduchem. A jak to bude s deštěm v Ústeckém kraji a s teplotami vypadat v pondělí?
1: Takže v noci na pondělí se očekává převážně, že bude nějak ještě pokračovat ten večerní dešť, případně i s nějakou bouřkou. A v pondělí dopoledne ještě se očekává velká oblačnost s tím deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se zejména v těch ranních hodinách ještě mohou vyskytnout bouřky a večer by oblačnosti a srážek mohlo částečně ubývat a zítřejší teploty už by měly být nižší, než byly dneska a zejména včera. Očekává se, že bude 21 až 24 stupně. Jo, vynechal jsem ještě ranní teploty. Ranní teploty by měly klesnout na 18 až 15 stupňů a zítřejší maximálně tedy vystoupit na těch 21 až 24 na severovýchodě kraje, to znamená ve Šluknovském výběžku 19 až 21 stupňů.
0: Takové bude počasí v Ústeckém kraji v nejbližších hodinách. Podle meteorologa Pavla Jouzy, my děkujeme za předpověď a naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Sever pokračujeme za chvilku zase v muzice písničkami Xindla X nebo Pavla Bobka. A teď se podíváme na novinky z vlaků. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách přibudou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dvou podlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
1: Stojí před námi jedna ze souprav City Elephant, do kterých České dráhy teď instalují bezpečnostní kamery. A je tady se mnou mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V každé té soupravy City Elephant, která má tři vagóny, se instaluje celkem 42 kamer. Část těch kamer je instalováno vně soupravy, takže sledují tu soupravu třeba na nástupišti nebo v případě odstavení.
1: Takže když se podíváme tady zvenku, tak vidíme u jednu, druhou, u každého vstupu, u každých dveří je jedna kamera. Teď když vejdeme dovnitř.
2: Tady vevnitř vlaku jsou kamery v nástupních prostorech, ale také v oddílech pro cestující, a to jak v horní, tak v dolní části elefantů v těch dvoupatrových vlacích.
1: Čili jsou pokryté úplně všechny části vlaku, výjima samozřejmě toalet. Ta instalace do jednotlivých vlaků nejde úplně rychle.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
3: V 55 soupravách City Elephant by měly kamery být nainstalované do podzimu příštího roku. Objednal si to středočeský kraj společně s Prahou a zaplatí za to 88 milionů korun. Pokračuje středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
3: Kraj s hlavním městem už v minulosti zavedly například hlídky, které vlaky stráží při jejich odstavení, nebo nechali na soupravy a do jejich interiérů aplikovat antigrafity polepy. City Elephanty jsou dnes staré od 15 do 25 let. V novějších vlacích pro příměstskou dopravu už mají České dráhy kamerové systémy z výroby. V dálkových vlacích se kamery většinou nevyužívají. Podobně to má i konkurenční RegioJet.
5: Všechny jednotky určené pro regionální a příměstskou dopravu, které provozujeme v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jsou standardně vybaveny kamerovými systémy. U dálkových vlaků je situace odlišná, protože jsou sestaveny z jednotlivých vozů různého typu a stáří. Na palubě každého dálkového spoje je však přibližně 7 členů posádky, kteří na dění ve vlaku dohlížejí.
3: Popisuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Dopravce má taky dálkové vlaky povinně místenkové, což podle Kubáta pomáhá s identifikací případného vandala. Jakub Vik, Český rozhlas.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu

0: doby, jak žil bych rád.
1: Křížem krajem.
2: Na Českém rozhlase Sever pokračuje náš nekonečný turistický seriál Křížem krajem. No a kam se dneska podíváme? Tak podíváme se na turistické chaty v našem Ústeckém kraji, které provozuje Klub českých turistů. Turistická chata na Lovoši v Českém Středohoří, vlastníkem je Klub českých turistů Lovosice, slavila v roce 2024 už sté výročí své existence. V chatě funguje celoročně od pátku do neděle a o svátcích turistická restaurace. Můžete si tu zarezervovat taky ubytování. Ejemovu chatu s rozhlednou na Červeném vrchu u Dobroměřic provozuje lounský odbor Klubu českých turistů a je otevřená pro běžnou turistickou veřejnost od dubna do října o víkendech a svátcích. V nabídce je jednoduché občerstvení. Ubytování formou útulny je možné po předchozí domluvě. Během roku se tu koná řada společenských akcí, jako jsou čarodějnice, dětský den a především pak odemykání a zamykání červeňáku. Klub českých turistů z Klášterce nad Ohří provozuje kompletně vybavenou základnu ve sportovním areálu Alšovka pod Měděncem. V přízemí je kuchyňka s posezením, v patře prostor pro přespání asi 10 osob. K dispozici je i kůlna pro uložení kol nebo lyží. U venkovního posezení je ohniště pro opékání. Základna je skvělé výchozí místo na Krušnohorskou magistrálu i na cyklotrasy a běžkařské trasy v oblasti kolem Měděnce. Turistická základna v osadě Kopec u Brtníků se nachází na severovýchodním okraji Národního parku České Švýcarsko. V přízemí je jednoduché posezení s kuchyňkou a v patře prostor pro přespání asi 12 osob. Klub českých turistů Rumburg základnu využívá k pořádání klubových akcí, jako je stezka odvahy nebo zimní táboření. Rozsáhlý pozemek s ohništěm je dějištěm soutěží turistických dovedností a společenských srazů. Z nichž nejoblíbenější je akce Turistický kotlík. Základnu je možné pronajmout pro turistickou skupinu i na více dní. V Ústeckém kraji provozují své základny a klubovny i další odbory Klubu českých turistů, třeba v Dolní Poustevně, nebo na Vlčí hoře, nebo ve Velkých Žernosekách.
1: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Tak to byly společně Jaromír Nohavica a skupina Krištof na Českém rozhlase Sever. A my máme dál na programu návštěvu zajímavé výstavy. Řeka, bazén, kopce i lesy. Nejznámější místa pražského Podolí zachycuje nová výstava v galerii FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Fotky zachycují kromě krajiny taky bílé, anonymní postavy. Autor Jan Dittrich jejich vzhledu docílil fotografickou technikou zábleskového světla.
1: Tohle je soubor Lidé Podolí, protože v té čtvrti bydlím, tak ji i hodně procházím. Začal jsem vlastně s tou krajinářskou fotkou a postupně se mi do těch fotografií začaly dostávat ty postavy.
2: Jan Dittrich je autorem fotografické výstavy v Liberecké galerii FOK v Severočeském muzeu. Ve své tvorbě si pohrává s kontrastem stálosti krajiny a proměnlivosti lidského života.
1: Já tu krajinu jsem vždycky vnímal jako takovou nepříliš se měnící a naopak ty lidi se různým způsobem obměňují, stěhují pryč, přestěhovávají, rodí se, umírají, je tam prostě takový pohyb. To nejsou klasické portréty, ale jsou to postavy vybělené a přesvětlené zábleskovým světlem.
2: Jak jste volil ta místa, které můžeme na fotografiích vidět? Jsou to nějaké vaše oblíbené body?
1: Především jsem je volil, aby na těch fotografiích byla ta místa, která jsou pro tu čtvrť typická. Takže tady je vlastně vidět třeba kus podolské vodárny, ale není tam celá. Na jiné fotce můžeme vidět řeku, která je taky nedílnou součástí té čtvrti a určuje její charakter do velké míry. A tady to je podolský bazén.
2: Největší fotografií je fotografie v čele galerie.
1: To je fotografované na takovém výběžku. Je na ní postava pana Mirka Beneše. Hlavně je známý v Podolí tím, že šije stany týpí ručně a právě připadal jako jedna z význačných postav té čtvrti.
2: Výstavy v galerii FOK se dlouhodobě zaměřují na ekologická témata. Podobným oblastem se věnuje taky autor Jan Dittrich i kurátorka výstav Alena Čechová.
3: Mě to téma velmi zaujalo, protože zapadá i do toho našeho konceptu. Hodně se věnuje vlastně environmentální fotografii, environmentální psychologii.
2: Dokdy návštěvníci výstavu Lidé Podolí uvidí?
3: Výstava bude k dispozici až do půlky října.
2: Doplňuje kurátorka Alena Čechová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Děčín dokončil stavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé za téměř 100 milionů korun. Do Liberce dnes dorazí fotbaloví fanoušci Slavie Praha. Premiér Babiš potvrdil, že na opravy silnic kraje příspěvek od státu nedostanou. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm a teplotou do 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V Děčíně začne brzy sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu 18 klientů. Město za její výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
2: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Policie se chystá na dnešní zápas fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem Liberec a Slavií Praha. Utkání začne ve 20 hodin na stadionu Unisy. Policisté ho vyhodnotili jako rizikové a zvýší proto dohled, řekl to mluvčí krajských policistů Vojtěch Robovský. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard. Tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
0: O postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí. Kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoct zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni odcestovat. Oznámil to premiér Donald Tusk. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Příčinu úřady vyšetřují. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. Nejméně 12 lidí nepřežilo. V autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny.
1: Počasí.
0: Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 25. kilometru u Vraškova ve směru na Ústí nad Labem počítejte s opatrností. Stojí tam totiž odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská...
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmarja, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučiti.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel.
5: Ano.
4: Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík, 6.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: Jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno, abych tak řekla. Vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední. Tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo.
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano,
4: ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemné. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: Ano, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum! Pum papi! Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten jí pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne,
6: jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatej s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, bábu nebyl doma, jako jo.
6: Ne, ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleku, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo?
7: Paž Jirku,
6: ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš.
8: Tak jo? Na furt,
6: no, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
8: Já myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a teď, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znání. No,
7: tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je, těch je.
8: Už tady manželky se dějí opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Mm-hmm. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
10: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu zplodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně.

0: dražší než znárodněný majetek, ale i než Mlynářova lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
1: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
0: No, no jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tady zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
1: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
0: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
1: No nevšiml.
0: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
1: Ale prosím.
0: Nabídky.
1: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy. No,
0: to určitě,
1: nebude mluvit.
0: Bobříka od váhy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
0: To kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se textu. Jo.
0: Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolia Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolia mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feťky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feťka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina. A já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšet k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pije asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr. Tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález. Jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, do notýsku. Jdu dál a teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlák, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 tisíc. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a Neprumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že
5: to?
3: To
5: jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: To víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A nešlo by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá?
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale a až v pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tam jde farář, otče.
7: Rychle, rychle spěchám na fan. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Ještě.
5: Jak se mi nechce dolů.
3: Ale to ne, já počkám. Takže šupito, tak a mám.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát a tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. A pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčku, já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, och. Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, a pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami, přesto ale dál platí výstraha před požáry. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích, City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Chomutov opraví 4 plastiky akademického sochaře Kamila Sobka. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm a teplotou do 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Ty můžou vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požárů. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dohromady za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
2: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo před činu.
0: 4 sochy od akademického umělce Kamila Sobka v Chomutově letos opraví restaurátor Ondřej Doležal. Podle mluvčí města Zuzany Tupý-Vavřínové se jedná o houslistku před základní uměleckou školou, plastiku Tomáše Garrigua Masaryka, sochu vzdělání u základní školy v ulici Školní a portrét fyzika a vynálezce Františka Josefa Gerstnera u průmyslové školy.
3: Nejvíc práce bude s poškozeným Gerstnerovým portrétem, ze kterého místy odpadávají některé části a ozdobné prvky. Restaurátor z plastik odstraní nečistoty a smogové zabarvení, opraví praskliny a spáry a sjednotí jejich povrch. Práce vyjdou město na 245 tisíc korun. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Město Osečná chce obnovit prodejnu potravin v Druscově na Liberecku. Dřív tam prodejna byla, teď už je ale několik let zavřená. Podle starosty Osečné Jiřího Hausera ze sociální demokracie je jednou z možností zřízení takzvané samoobslužné prodejny. Lidé se do ní dostanou pomocí QR kódu a obslouží se v ní sami.
1: Počasí.
0: Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Opatrní řidiči, buďte v doxech na Českolipsku v Luční ulici. Záchranné složky tam zasahují u srážky osobního auta s koloběžkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kultura na severu.
1: Vítejte, dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes pro vás máme další informace o soutěži pro regionální kapely Ústeckého kraje Showcase. Podíváme se, co se děje na faře v Zubnicích, která dnes funguje jako kulturní centrum. Na chvíli se zastavíme u podzimní obrazovky České televize a pozveme vás na dvě zajímavé akce v příštích dnech. Do Rumburka na Street Food Festival nebo na slavnosti města Oseka.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Showcase, to je soutěž pro muzikanty z Ústeckého kraje, o které jsme si v týdenníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever už povídali. První ročník pod názvem Zahraj v nároďáku a natoč single před 2 lety přinesl některým účastníkům dost významné úspěchy. Pojďme to s organizátory Janem Vítkem z kulturního střediska města Ústí nad Labem a Jiřím Poživilem za scénu Ausik probrat.
1: Minulý ročník vlastně vyhrály 2 kapely. Byly to kapely Meluzína vlastně z Ústí a severočeská kapela Mea. A obě tím vyhrály právě ten single s Honzou Bramburkem, s tím, že vlastně Meluzína s tím singlem poté soutěžila na rádiu Wave v hitparádě Starter, kterou vyhrála tu hitparádu. A díky tomu natočili další single a toto celé vedlo až k tomu, že byly nominovány v letošních cenách Anděl v kategorii objev roku, což je, si myslím, že skvělý úspěch. A jestli se nepletu, tak to bylo poprvé po 13 letech, co v cenách Anděl bylo Ústí nad Labem.
2: No, tak to si myslím, že muselo pak i následně vás jako organizátory hodně potěšit.
3: Já bych k tomu doplnil, že i ti, kteří nevyhráli tu hlavní cenu, tak vlastně máme velikou radost, že to dokáže i nakopnout ty autory, protože například kapela Kate Maples v podstatě vznikla, nebo Kateřina Javorková ji složila na základě toho, že se prvně přihlásila do té soutěže. Díky tomu si sehnala skvělý spoluhráče a díky tomu začali dělat svoji autorskou hudbu, kde v podstatě teďka objíždí celou Českou republiku, zahráli si na Rock for People, zúčastnili se Porty nebo se stali vlastně i semifinalisty britské soutěže UK Songwriting Contest v roce 2024. Takže je vidět, že i taková, jako řekněme, drobnost může jako nakopnout nějaký ten tým, aby pokračovala dál a vlastně aby neotálela, což je skvělý.
1: Plus nám velkou radost udělalo to, že všechny tyhle 3 kapely, Meluzína, Mea i Kate Maple, tak letos časopis Headliner, který se zabývá hudební scénou, zařadil do své rubriky 50 nadějí české hudby pro rok 2026. Takže to je takové razítko pro nás, že to smysl má a že jsme se docela i trefili v tom výběru finálovém.
2: Tak uvidíme, co přinese druhý ročník po 3 letech. Samozřejmě ta pauza tam má svoji logiku, protože zase ty kapely se nerodí tak úplně každý den, anebo nezmění, nepřinesou něco nového. Pojďme do závěru shrnout podmínky toho letošního 2. ročníku a taky samozřejmě u závěrku.
3: Ty podmínky jsou poslat nám na scena@ausik.gmail.com 2 skladby, 2 audionahrávky a 1 videoukázku, kde můžete i na mobil nebo jakkoliv natočit živý vystoupení ideálně. Samozřejmě nezapomeňte přiložit kontaktní údaje a něco o kapele napište. A máte šanci se přihlásit do 6. září 2026 s tím, že na podzim potom budeme hledat společný termín na ten showcaseový koncert, který proběhne tedy v Národním domě v říjnu nebo v listopadu 2026.
1: Případný single v produkci Honzy Bramburka, který se zabývá především jakoby alternativními věcmi, ale umí dělat prakticky cokoliv, tak to proběhne pak v příštím roce.
3: Kromě těch hlavních cen, my vlastně dlouhodobě spolupracujeme s různýma festivalama a dokážeme ty kapely, které se nám přihlásí, trošku posílat i po České republice, případně my jako kulturní středisko děláme hodně koncertů nebo i veřejné akce na náměstí a vlastně hrozně rádi objevujeme ty nové věci, takže jenom bych chtěl zmínit, že partnerem je například Útulek Fest, kde by si ty kapely mohly pak taky zahrát, nebo Žižkovská noc v Praze, kde vlastně Jirka kurátoruje jednu stage.
1: A také samozřejmě na Ústeckých Vánocích, které pořádá kulturní středisko.
0: Slovíčko showcase najdete ve slovníku s významem skleněná vitrína výloha a v přeneseném smyslu slova označuje akci, kde se umělci nebo kdokoliv jiný snaží ukázat to nejlepší. Víc informací o ústecké soutěži Showcase najdete na webu Scéna Ausik a neváhejte, uzávěrka přihlášek se blíží, bude 6. září.

0: Společnost vám dělá týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever a příští minuty budou patřit malému, ale rozhodně zajímavému kulturnímu centru v Zubrnicích. Sídlí na bývalé faře a hlavní osobou, která stojí za novým životem původně chátrajícího objektu, je Ilona Rošková. Tak co bylo tím prvním velkým počinem?
1: Malé divadlo, vlastně splnění takového mého holčičího snu. Divadlo má kapacitu 30 míst, není to národní divadlo, ale dělá tu radost a to je to, co mi je blízké a to, co si přeju, aby fungovalo pro tu komunitu tady v Zubrnicích, v Ústeckém kraji, aby si to našlo svoje publikum, svoje nadšence. Nebudeme hrát každý den, to není asi v mých silách, ale jednou za čas, aby všichni věděli, že když sem přijedou, že to bude fajn. A to mi úplně stačí.
0: Už jste si to prozkoušela, takže víte, jestli to našlo odezvu, ale většinou takové záležitosti chtějí trochu času. Lidé si musí zvyknout na to, že tady něco takového je. No a pokud říkáte, že se nehraje denně, což by samozřejmě ani fakticky nešlo, tak vždycky je zapotřebí dát to vědět dopředu.
1: Snažím se a tak využívám moderních technologií. Samozřejmě Vincent Zahradník má své webové stránky, poeticky nazvané Vincent 1790, což je rok, kdy se narodil, .cz a má samozřejmě svůj Facebook jako svůj Instagram. No a snažím se pravidelně informovat o tom, co je na faře nového. Nemusí to být přímo kulturního typu, ale fara se obohacuje i pěknými technickými drobnostmi, to znamená, opravila jsem třeba historickou skříňku a tak se o tu radost dělím s ostatními, protože to tady teď vlastně v interiéru působí velmi pěkně.
0: Máte za sebou dvě divadelní představení, máte za sebou koncert, který tady odehrálo se skupení The Brownies, což je taková, řekla bych, hodně zajímavá skupina, protože když jsem si četla to jejich žánrové zařazení, tak opravdu jsem si říkala těmhle lidem, nic, co je hudebního, není cizí.
1: Je to tak, já jsem strašně ráda, že si našli tu cestu k nám do divadla Výkvět. Bylo to fantastické, protože já miluju jazz a mám ráda soul. A kombinace těchto dvou žánrů je přesně to, co patří k létu. Tato hudba, sklenička proseka a tanec je v podstatě to, co vlastně patří k těmto dnům a děkuju za to, že tu byli. Bylo to fantastické.
0: Možná jsme tak trošku opomněli zastavit se u osobnosti Vincence Zahradníka, protože to je jméno, které dneska nám už mnoho neříká.
1: Vincent Zahradník byl farář, filozof a spisovatel, který na faře strávil 10 let od roku 1820 do roku 1830 přibližně. Byl tu za trest, asi historicky bych to teď správně nenaformulovala, ale pojďme si říct, nebyl tady rád na té faře. Potom na sklonku života on si velmi přál být blízko Labi. Tak na sklonku svého života žil 6 let v Křešicích, kde při tyfové epidemii roku 1836 umírá. Je pohřben v Křešicích a já jsem, už je to dávno, iniciovala opravu jeho hrobu. Jezdím tam pravidelně zapálit tu svíčku a pana starostu v Křešicích si velmi vážím za to, že jsme společní silami mohli ten hrob opravit.
0: Fara, kde Vincent Zahradník působil, funguje dál. Funguje trošku jiným způsobem, než bylo dříve zvykem. Nicméně kulturní centrum má co říci v každé době. Tak, ale teď ještě zpátky k té osobnosti Vincence Zahradníka, protože vy jste řekla farář, filozof, taky vlastně spisovatel.
1: Ano, Vincent Zahradník napsal bajky, které jsme našli, přečetli, převyprávěli a 27 nejhezčích jsme dali do jedné takové malé knihy, ale ponechali jsme jazyk 19. století a převyprávěli i do jazyka 21. století, aby ten čtenář mohl zaznamenat, jakou cestu urazil ten jazyk za 2 století. No a nyní se snažím udělat rozšířené vydání bajek, doplnit to o další bajky, doplnit to o další krásné ilustrace a vydat to znovu, což by mi asi teď udělalo velkou radost.
0: A radost měla Ilona Rošková určitě i letos z otevření půdy, takzvané svítelnice, úžasného místa pro uvolnění a inspiraci. Radostný bude bez pochyby i den 29. srpna. To se ve spolupráci se Zubnickým muzeem v přírodě chystá den s Vincencem Zahradníkem, od jehož úmrtí letos uběhne 190 let. No a vlastně to bude i den s Petrem Jančárkem, historikem a autorem knihy o faráři Zahradníkovi. Oživený rozhovor dvou osobností se uskuteční na den přesně při stém výročí narození Petra Jančárka. Oživené prohlídky jsou plánované na 11., 13. a 15. hodinu a vstup do všech objektů skanzenu bude 29. srpna zdarma.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, týdeník Kultura na Severu. A k té kultuře patří i televizní obrazovka. Česká televize už představila novinky pro letošní podzim a její generální ředitel Hynek Chudárek to ve stručnosti shrnuje.
1: Tak začněme zpravodajství, přineseme novou debatu, která bude určitě očekávaná a za mě bude velmi dobrá, takže na to se těšíme, to bude velký počin a potom volební zpravodajství. Když vezmeme dramatickou tvorbu, která je neméně důležitá ve fungování České televize, tak je tam několik seriálů, které jsou perfektně obsazené, perfektně zrežírované. Když vezmeme dětskou tvorbu, máme tam dva nové večerničky, například Ferda Mravenec a Brouk Pytlík, si myslím, že je velký pojem. Máme tam dokumenty o výjimečných osobnostech, ať už je to Milan Hain, který slaví 80. Štefan Margita, který slaví 70. Máme tam Veroniku Žilkovou, máme tam Moniku Absolonovou, takže velice zajímavé osobnostní portréty. Na co jsem ještě zapomněl, co bychom měli uvést?
0: Sport?
1: No samozřejmě. Budeme mít především po 13 letech Davis Cup, budeme vysílat basketbal, budeme tam mít fotbal, budeme mít alpské lyžování a zimní sporty.
0: A zábavu?
1: Zábava bude Stardance, ale to asi každý ví.
0: A skoro každý už se také těší na nový ročník Stardance. Startuje 10. října, ale už teď účastníci tvrdě trénují. Letos bude soutěžit také Hana Dvorská, kaskadérka, která se účastnila v fyzicky i psychicky náročné reality show Asia Express. Takže tanec, to bude skoro brnkačka?
2: No to nevím, že Express tam jsme stopovali a povídali si a vyplňovali nějaký úkoly a bylo to takový zajímavý, ale nebylo to tak těžký, tam bylo nejtěžší to vedro a psychicky to celý vydržet. Tohle to je úplně jako taková hezká věc, taková nobl věc, voňavá věc, ale já nejsem tanečnice, jako, takže já jsem fakt zvědavá, co ze mě vykřeše ten Michal. No.
0: Michal Kurtiš je tanečník zkušený, tak já myslím, že vykřeše toho dost, ale vy jako kaskadérka vlastně, vy jste zvyklá pracovat se svým tělem, vy ty svaly všechny ovládáte, nicméně krabice na padání asi na parketu nebudou.
2: To nebudou určitě, na padání tam bude Michal, to mě bude muset udržet. Ale to jo, já jsem zvyklá trénovat a jsem zvyklá s tím tělem pracovat, takže já se jako nebojím, že by mě to nějak fyzicky vyčerpalo. Já se ničeho nebojím moc, ale jakože budu se muset naučit ty kroky a zapamatovat si to, no. A já nechápu, jak ty všichni přede mnou, ty herečky a různý zpěvačky, tyhle ty, jak to dělali nakonec krásně, jak se to krásně naučí. Já vůbec nevím, jestli jsem schopna se to takhle hezky naučit, no, uvidím, no.
0: Uvidíme všichni. Když říkáte, nebojím se ničeho, mluvila jsem s kaskadéry a myslím, pan Lahoda říkal, musíte se bát.
2: Jo, tak jasně, trošku tak, aby jsme nebyli úplný blázni, kteří jdou hlavou proti zdi, ale zrovna na Láďa Lahoda říká, že strach je polovina neúspěchu. Jako. A já, když jdu do nějaký akce a mám to nacvičený, natrénovaný a vím, co dělám, tak se jakoby nebojím, protože prostě vím, co dělám a že to umím, věřím si, že to umím. No. Takže doufám, že si budu věřit, že budu tak tvrdě trénovat tady na to tancování, že si taky budu věřit, protože kdybych se klepala už na začátku toho tancování, tak to nedám, že jo, člověk to musí mít pořádně natrénovaný a pak si může věřit a pak se nebojí. No.
0: Možná je to i volba termínu, protože něco jiného je strach, něco jiného je respekt.
2: Ano, to je pravda, to je pravda. Předtím mám respekt, je to nový pohyb, je to těžký pohyb, je to prostě něco, co jsem nikdy nedělala, je to ve dvojici dokonce, takže já to nechci zkazit ani Michalovi, že jo, celý to bude pro mě tomhle tom náročný, že to je úplně něco novýho a hlavně nechci to zkazit tanečníkovi, protože ten do mě vloží maximum, nechci se strapnit třeba před národem, že jsem kopit to, že jo? No, tak takhle. No.
0: Ještě malinko k té vaší profesi. Vysypete teď z rukávu třeba, komu jste toho dabla dělala?
2: Jo, no tak českým herečkám jsem dělala hodně. Jiřině Bohdalový, paní Jiráskový, pak jsem dělala Markétě Hrubešový, Janě Štěpánkový hodně. Jana Štěpánková, s tou jsem byla dokonce i jako kamarádka, protože jsem jí hodně zaskakovala. Ta vždycky jsem přišla na plác a na co děti a to a ještě hraje na housle Míša. Docela jako jsme si povídali. No. Z těch cizích jsem zaskakovala různý herečky, ale opravdu já jsem ty jména už vůbec nepamatuju. To moje děti by vám řekly, koho jsem zastupovala. Já se totiž moc na tu televizi nedívám, takže já to fakt vůbec nesleduju, neznám ty jména. Vždycky mi dali nějakou paruku zrezavou nebo takovou bakovou a někam jsem spadla a šla jsem domů. No.
0: Na Stardance si tedy počkáme do 10. října, ale spoustu zajímavých zážitků nabízejí i dny příští.

0: Kultura na severu.
1: Rozmohl se nám tu v poslední době takový, neřeknu nešvar, ale festival chutí, Street Food Festival, zkrátka svátek dobrého jídla a pití. Letos se přidal i Rumburk a víc už nám k tomu řekne Romana Kořínková z městského úřadu.
2: Rumburk čeká poprvé Street Food Festival a my se na to velmi těšíme a doufejme, že budou návštěvníci spokojeni. Takže jestli můžu, tak bych vás ráda pozvala v sobotu 22. srpna, kdy ožije venkovní areál Domu kultury Střelnice v Rumburku Street Food Festivalem na chuť. Návštěvníci se mohou těšit a čekají je speciality z celého světa. Soutěže pro děti a i pro dospělé. Proběhne skvělá show kulinářská finalisty Masterchefa Jakuba Menšíka. Skvělá zábava a večerní program kapely Dva a víc.
1: Na co se vy osobně těšíte nejvíc, nebo co byste tam ráda viděla a ochutnala?
2: Já bych ráda ochutnala indickou kuchyni. Podrobné informace k této akci návštěvníci najdou na stránkách města Rumburku www.rumburk.cz a nebo na stránkách Domu kultury Střelnice, kde se tato akce pořádá ve venkovním areálu, a to na www.dk-rumburk.cz.
1: Ale základní informace už máte. Festival na chuť u Domu kultury Střelnice v Rumburku bude 22. srpna. To v Oseku v areálu cisterciáckého kláštera bude živo po oba víkendové dny 22. i 23. srpna. Téma letošních městských slavností v Oseku je průlet historií. Divadelně historická arena nabídne hravé soutěžní teatrium, chůdaře, písně, divadelní skeče, obrázky dějin, taky koncerty, mechanické atrakce, stánky, řemeslný trh i historický biograf Rýzenburské panství, což bude promítání hraných dokumentů z dějin Oseka. V sobotu se v Oseku představí krušnohorská dudácká muzika, Ina Schirmer s citerou a rajčebendem, kapela La Familia a další. Večerní program pak zahájí Martin Maxa, Blue Cymbal rozjede na plné obrátky slavné hity od Queenu až po Nazaret i vlastní songy, no a všechno uzavře skupina Tata Boys. Oba dva dny můžete po celém Oseku navštívit také bohatý doprovodný program. Den otevřených dveří železniční expozice na Horním nádraží, kde bude možná i jízda drezínou, výstavu modelového kolejiště v Domě dětí a mládeže, taky tady bude prodejní výstava domácího zvířectva s bohatou tombolou, výstava vojenských vozidel a techniky a tak dále.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever zaposloucháme do úryvků z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Dnes tedy to první zastavení s knihou Chvály zadní země. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici čte Libor Hruška.

Podle umbrijského básníka z města Assisi, který se nazýval Giovanni Francesco Bernardone a ležel nemocen u svatého Damiana, odvažuji se po 8 stoletích napsat, že počínají se chvály zadní země, jejich tvorů a barev, které učinil blažený poutník, když ležel okouzlen u svatého Eustacha v růžové zahradě, sám pod modrým nebem na bílé skále. Zadní zemí jsem nazval opuštěnou část Labských pískovců, té nádherné, skalnaté a osamělé krajiny při zemské hranici. Poprvé jsem spatřil skály Jetřichovických stěn, jejich bezcestné rokle a tmavé lesy asi před 45 roky. Později jsem onu část Českého Švýcarska navštívil několikrát stejně letmo, ale pravidelně v zimě i v létě, na jaře i na podzim, jsem tam začal jezdit teprve před čtvrtstoletím. Tehdy se již začalo stmívat nad Jizerskými horami, pod nimiž jsem žil a které jsem měl pro jejich lesy, rašeliniště a samotu rád. Začaly je hubit jedovaté vichry, které měnily jejich zelené stromy na hnědé, hnědé na rezavé. Přibývalo holých plání, na kterých byl dodaleka vidět večerní oheň, rašeliniště vysychala, sníh šednul a do kdysi nekonečných lesů vnikaly asfaltové cesty, páchnoucí stroje, hluční lidé. Přišel čas jít dál, čas dát se okouzlit další zemí. Táhnul jsem tedy dál, harcoval na severozápad. Kraj, který jsem objevil, ležel za několika zeměmi. Z Liberce vlakem přes Čechy do Polska, odtud do Německa a zase znovu do Čech, do jejich nejsevernějšího výběžku. Šluknovský výběžek jakoby ani k Čechám nepatřil, je to jiný kraj. Po starodávnu se mu kdysi říkalo Niederland, dolní země. Na Českolipsku, v kraji zvaném Oberland, prší a válejí se mlhy, ale když přejdeš pohraniční Lužické hory a začneš ze Stožeckého sedla, ze Šébru klesat k severu do nížiny, si rázem v jiných říších. Slunce tam svítí a Niederland je zaplaven teplem. Je to kraj vesnic vznešených jmen. Knížecí, hraběcí, císařský, království, panský. V jednom z cípů Niederlandu leží opuštěná a bez vesnic zadní země a její vody odtékají beze svědků skalnatými roklemi do cizích krajů. Do jejího nitra je nutno jít dlouho pěšky, ale radost, kterou poutník na své cestě cítí, se možná podobá štěstí, které prožíval svatý František z Assisi, když psal svůj chvalospěv Píseň bratra slunce. Království písku, mořem a zemskou přitažlivostí stlačeného. Není barvy, kterou by nemohl mít písek Jetřichovických stěn. Od černé, pokryté stářím, po zářivě bílou na odlomených stěnách. Mezitím žluť a oranž lišejníků, červeň a hněď železných růží, zeleň mechových prvoklíčků. Brunátně fialová barva vlhkých průrev. Písek všude. Usínáš-li za tiché noci pod převisem, slyšíš, jak z čela stěn jemně prší písek, jako by kdo si zlehka našlapoval nocí. Písek se sype do suchého bukového listí. To hlodá čas a pojídá skály. Je lidu prázdno ve vodnatých mechatých stržích. Nejrůznější zeleně tam najdeš. Jedovaté zeleně rašeliníků, tiché zeleně mechů, šedé zeleně játrovek, jiné zeleně trav, ploníků, smrků, kapradin, borovic. Když večer usínáš, máš před očima hlubokou barvu toho kraje, snad i jméno by po něm mohla mít. Tokáňská zeleň. Jetřichovická zeleň. Když přijdu poprvé do krásného a neznámého kraje, nechávám na sebe dlouho a tiše působit jeho rozlohu. Sedím, větřík vane, pozoruji kraj. Dalekou zeleň lesů od obzoru k obzoru. Nebo nesmírné plochy vlnících se stepních trav, nekonečné pouštní písky.
oslňující, stále se proměňující hladiny jezerních vod. Když tě přijmou širé rozlohy kraje, máš vyhráno. Nejkrásnější je přijít poprvé do neznámého dolu. Jdeš jako lovec po špičkách pod skalami nad Roklí. Pocit samoty. Kdybys někoho potkal, ulekl by ses a mít pušku, měl bys jí připravenou k výstřelu. Jako v divočině, na divokých polích, v divokých Roklích. Zkoumáš písek pod převisy, kde je čistý, surový, tam nelze spát, zabouří se tudy valí voda. Nejlépe tam, kde je suché listí, špinavá nevzhlednost. Pohanský pohled na kančí kaliště na dnech temných Roklí, tam bude tvoje studna. Pátráš ve vlhkém písku, rád bys v něm spatřil rysí stopu, otisk zvířete, které sem patří, které zde dodnes žije. Za každou skálou očekáváš, že ho spatříš stát hrdě vysoko nad údolím. Když jsem sestoupil ze skalního ostrohu nad sněžnou Roklí, ponořil jsem se do skalních bludišť. Neměl jsem mapu, nesmírně jsem bloudil. Přicházel do bezcestných Roklí, které končily skalními stěnami, jinými Roklemi tekly řeky a jiné byly úplně suché. Ocital jsem se na místech, o kterých bych přísahal, že jsem na nich před hodinou již stál, ale jistě jsem to nevěděl. Zadní země mě zajala. Nejpodivuhodnější jsou takové okamžiky, kdy tě neznámý kraj do sebe vtahuje magickou silou, které se nelze vymanit. Požehnaný den, kdy se poprvé vzrušeně dotkneš neznámé pevniny. Bloudil jsem tam tehdy den, dva, celý týden. Když jsem vyšel ze skal a lesů, zapsal jsem si do deníku, že zadní země je spící, chudý, odlehlý a romantický kraj. Kdysi tu stály hrádky, dnes jen stěží nalezitelné rozvaliny splývají se skalami. Před stoletím stávaly při zemské hranici v osamělých zadních vsích domy. Dnes nestojí. Před půl stoletím jezdil údolím Křinice přes výstavný český mlýn autobus do Drážďan. Dnes kopřivy jako šípkové růže zarostly veselou mlýnskou louku a, ku podivu, nepoznáš, kde mlýn stával. Kdybys neznal staré pohlednice, neuvěřil bys. Na staré cestě jsou záseky a nad Křinicí létají jen černí čápy a těžce se zvedají ze zcela spustlých luk. Strhneš-li náhodou v Rokli tak divoké, že bys přísahal, že si prvním člověkem, který do ní vstoupil, koberec rašeliníku, můžeš najít hluboko pod ním kamennou cestu z hladce opracovaných pískovcových kvádrů. Kočáry po ní kdysi mohly jezdit. Dřevěné památky zetlí, ale v zadní zemi navždy zůstávají sta znamení vytesaných kdysi lidmi do skal. Loveckých trubek, hraběcích znaků, křížů, mečů, kalichů, vlčích desek, rysích kamenů, medvědích obrazů, nápisů, letopočtů. Všechno kdysi něco znamenalo, ale nyní pusto a tajemno. Po liduprázdných lesích a srázech leží tisíce podřezaných stromů po dávných probírkách. Nikdo je neodklidil, neodvezl. Jen znesnadňují chůzy jako šípkové keze ve staré pohádce. Jsou-li rozřezány a vyrovnány do metrů, pak tyto hromady dávno zetlely, prstem je promáčkneš, znovu se zazelenaly a rostou z nich nové stromy. Vše utichlo. Zadní země je spící kraj.

Vyslechli jste první část četby z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici četl Libor Hruška. Pro dnešek je to z týdeníku Kultura na severu všechno, ale za týden nás tu máte zas a to bude, krom jiného, řeč o tradiční divadelní zahradě s Ústeckým činoherním studiem. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Martin Tomas a Slavomír Vondra.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. Litoměřický filmový festival Fifeli přivítá kino Utajeno, které poprvé míří za hranice Prahy. Sluneční hodiny v klášteře v Hejnicích čeká přemalba. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm a teplotou do 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravy. Infrastruktury směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Na filmovém festivalu v Litoměřicích uvidí návštěvníci filmovou projekci Kina Utajeno. Diváci se stanou součástí představení a dostanou se do bývalého železničního tunelu v Litoměřicích, kam běžně nemají přístup. Součástí programu je kvíz a lektorský úvod. Doplňuje autorka projektu Kino Utajeno Barbora Podškubková.
2: Je to akce, která diváctvo dostane do prostor, kam se běžně nedostanou. Hlavním bodem večera bude filmová projekce utajeného snímku.
1: Kino Utajeno bude na festivalu Fifeli v Litoměřicích promítat 29. srpna. Do rajského dvora v Hejnickém klášteře se má vrátit replika původních slunečních hodin z období baroka. Současné sluneční hodiny vznikly v roce 2001 při záchraně kláštera. Neukazují ale správný čas a neodpovídají ani původní předloze. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla je tak čeká přemalba. Nové hodiny budou kromě času určovat i roční období a další astronomické údaje. K obnově slouží černobílé fotografie, doplnil Heinzl.
3: Ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin a věřím, že se nám v letošním roce podaří i sem navrátit repliku.
1: Už jen do konce srpna se můžou dobrovolníci hlásit do akce Ukliďme svět. Ta je naplánovaná na 18. až 20. září. Lidé si můžou založit vlastní úklidové místo nebo se k některému přidat. Od organizátorů pak zdarma dostanou rukavice nebo pytle na odpadky. Lidé v lesích nebo parcích nejčastěji nechávají petlahve, igelitové sáčky nebo plechovky. Sport. Fotbalisté ostravského Baníku porazili ve čtvrtém kole šance ligy Artis Brno 1-0. Ve 20 hodin ještě nastoupí Liberec proti pražské Slavii. Počasí. Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně počítejte s dopravním omezením v ulici Liberecká. Kvůli pracím na inženýrských sítích je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
4: Příjemnou neděli vám z klubu Country and Western opět po týdnu přeje Láďa Svoboda a současně vás také vítám u dalšího speciálu, který jsem pro vás připravil, který se bude týkat domácí hudební scény, domácích interpretů, to znamená, že vás čekají samé české písničky a dnes to bude určitě minimálně pro mnohé stát za to. Tak doufám, že vás to stejně jako mě bude bavit. Příjemný poslech.

To, co jste slyšeli v úvodu, byla směs, chtěl jsem říct i skladba, ale je to opravdu tedy směs písní Michala Tučného a ta nám odstartovala to dnešní speciální vydání klubu Country and Western, které se, jak už jsem řekl, bude zabývat hlavně domácí scénou, domácími písničkami, českými interprety, žádné zahraniční dnes nečekejte, ale bude mít takový podtext trošku, ten podtext já bych možná tak jako přeložil, co se nám v country úplně jako nepodařilo. To neznamená, že nebudete slyšet své oblíbené interprety, to neznamená, že nebudete slyšet písně, které znáte, ale berte to tak, že to je zkrátka můj subjektivní dojem a vy si na to udělejte názor sami. Michal Tučný nám dospíval v té dlouhé směsi, ale ještě se neloučí, protože do tohoto výčtu countryových českých countryových podivností jsem zařadil i Michala Tučného s písničkou Viva Las Vegas. Michal Tučný.

Tak to byl pokus Michala Tučného se přiblížit trošku ke kapele ZZ Top. Možná, že kdyby si nechal narůst trošku fousy, že by přeci jenom se přiblížil více než v téhleté verzi, ale já mu to neberu. To, co Michal Tučný za sebou zanechal, naprosto bezpodmínečně smaže tenhle ten prapodivný úlet z mého pohledu. A teď musím říct, že Michal Tučný se ještě neloučí, protože nás čekají Fešáci a písnička, která tedy je, nebo patří do zlatého fondu téhleté nesmrtelné české countryové kapely, ale já vždy, když ji slyším, tak mám trošku husí kůži. Možná, že to máte jinak, pojďme se na to podívat. Co na Fešáky neplatí? Michal Tučný a Fešáci.

0: flák, tam šáky neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déš, ani sníh, ani flák, tam šáky neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, tam šáky neplatí. Jenom já, jen já, za pešáky vždycky zaplatím.
1: No, tak to slyšíte, jo? Ani sníh, ani mráz, ani já nevím, co všechno. Každopádně je to veselá písnička, buďme za ní rádi. V klubu Country and Western si dnes pouštíme písně, které z mého pohledu se naším špičkovým a předním a já nevím jakým countryovým interpretům neúplně vydařily, anebo to byla možná občas taková jako zbytečnost. Za zbytečnost já osobně považuji písničku, kterou vám pustím právě teď, kterou všichni znáte, jmenuje se Drahý můj, naspívala ji Naďa Urbánková s Jiřím Grossmanem, ale také o spoustu let později s Vladimírem Čechem. A to já osobně tedy za zbytečnost považuji. Nicméně pojďme si je pustit. Naďa Urbánková, Vladimír Čech, Drahý můj.

Zítra v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy, drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky. Drahý

teď si trošičku v klubu Country and Western odpočineme, bude to taková folko-trampsko-countryová častuška od skupiny Plavci. Když jsem byl malý, tak jsem ji z nějakého důvodu měl rád. Teď, když ji slyším po tolika letech, zhruba po 40, tak mám zase trošku takové zvláštní stavy. Nicméně patřila mezi hity téhleté kapely. Jmenuje se A-dur.

To byli Plavci, kteří nám hráli Ádor zhruba 2,5 minuty. V klubu Country and Western se přesuneme k dalšímu interpretovi, který patřil mezi ty countryové hvězdy, a tím bezesporu byl Pavel Bobek. Ten samozřejmě nespíval jenom country, i když jsem ho osobně znal, osobně jsem se s ním setkal, osobně jsem s ním stál na jednom pódiu, což tedy považuji za jeden z vrcholných zážitků své hudební kariéry, tak i on se občas dopustil věcí, které nebyly úplně OK. Zkrátka, znáte to, když si vemete větší sousto, než vládnete. A to je možná případ písničky původně, kterou znáte od Joe Cockera, Summer in the City, tak Pavel Bobek se o ní pokusil a takhle to dopadlo. Ta písnička se jmenuje Horký léto v City. Pavel Bobek.

0: Tak to byl Pavel Bobek a na odlehčení vás teď čeká netradičně v klubu Country and Western taková krátká mluvená scénka. Jiří Grossman to s tím naším country a trampingem a folkem podle mého měl vyřešené už dávno, proto napsal krásnou povídku Trampské soutěžení. Tak si pustíme Jirku Grossmana.
1: Klub Country and Western. Domácí scéna.
2: Na to jsme zasedli k ohni. Šerif vstal a zahájil trampské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálení třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám trampskou přezdívku Asbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.

0: Určitě jste poznali, že ta písnička, kterou po scénce nebo po té povídce zpíval Jiří Grossman, se jmenovala Jeep Bridger, klasika, česká trampská klasika. A když jsme u té české trampské klasiky, tak tady máme Láďu Vodičku, který nám zaspívá písničku, která mě ani ne tak pobavila tím, jaká je, prostě Láďa Vodička takhle zpíval, ale pobavila mě tím obsahem, takže vy, co máte rádi hluboký hlas Ladislava Vodičky, tak rozhodně si to teď užijte. Vy, co se chcete trošku pobavit a zamyslet, tak si poslechněte, o čem vlastně tahle ta písnička je. Jmenuje se Balada dřevorubce Ladislav Vodička.
1: Moje práce to je kácet stromy, dělám touže z kůřátku let, který dělával jsem, než mě schromil jeden kus, co se mi nevyved. Kácím stromy dobrých 20 let, až ten jeden se mi nevyved. Kousek náhody a kousek smůly, kmen jak padal přes nohy mě švih. Vytáhli mě, svázali dva kůly, vynesli mě z lesa na větvích. Kousek smůly a ten kmen je švih, pak mě nesli a mě přišel smích. V nemocnici do sádry mě dali, nohy na kladku a závaží. 8 neděl ležet dodávali, 8 neděl to mě doráží.

černém nočním bdění. Přetáhl jsem deku přes sebe ze smutku a snad pro ulehčení. Hrál jsem na hře.

0: hřeby si denně.
1: Tak to byl Ladislav Vodička v klubu Country and Western, který posloucháte pravidelně každou neděli v tomto čase na Českém rozhlasu Sever. Teď posloucháte speciál, který je výhradně český a který se zabývá písničkami, které kdyby nevznikly, alespoň to je můj osobní soukromý názor, tak by se asi toho tolik nestalo. To je případ i poměrně velkého hitu Věry Martinové, ale tady si myslím, že producentský záměr vyzněl tak nějak dostracena. Každopádně si ji pustíme. Ta písnička se jmenuje Poslední rally a společně s Věrou Martinovou ji dost neuměle zpívá herec Jan Kaniza.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová, Jan Kaniza, poslední relí v klubu Country and Western. Když jsem přemýšlel o těch interpretech, kterým se něco nepovedlo, tak jsem vlastně zjistil, že každému

Tak to byl Robert Křesťan v klubu Country and Western. Nesmíme zapomínat ani na další legendy českého trampského a countryového muzicírování a folkového. A tou další legendou je Vaby Daněk. Vaby Daněk byl skvělý člověk, já jsem ho měl strašně rád a udělali jsme spolu spoustu rozhovorů a proto jsem se nechtěl moc prohrabávat jeho tvorbou a našel jsem pro vás jinou zajímavost. Je to z mého pohledu v podstatě asi nejkratší písnička, jakou kdy Vaby Daněk naspíval. Jmenuje se Bingo a tady je.

písnička Bingo, kterou zpíval Vaby Daněk v klubu Country and Western v tom dnešním speciálu, který se zabývá písněmi, které, jak už jsem tady řekl, kdyby nevznikly, tak se toho asi tolik nestalo. Každopádně zpívají je a zpívali vám je naši přední interpreti, takže doufám, že vás to bavilo a že vás to bude bavit i následujících pár minut, které nám zbývají, protože nás čekají ještě dvě písně. Tu první obstará František Nedvěd, ten s covery nebo s převzanými písničkami neměl vůbec žádný problém. Horší to bylo, když se pustil do nějaké české klasiky. Ona to nebyla ani klasika, spíš jako taková z mého pohledu trošku nedotknutelná píseň, tak František se jí dotknul ne úplně jemně a taktně, ale vznikla František Nedvěd, Bláznova ukolébavka.

To byl František Nedvěd v klubu Country and Western a závěr tohoto speciálu obstará speciální host Tomáš Linka, který tady v písničce, která je takovou zpovědí o jeho funkci na scéně českého country a možná trošku taky takovým povzdechem, co všechno musel zažít, než se dostal tam, kam se dostal, tak u téhle písně, i když ji mám docela rád, tak přesto si říkám, že si to měl nechat Tomáš Linka pro sebe. Každopádně nevadí, ta písnička se jmenuje Country Pěšák, my se s ní rozloučíme s dnešním speciálem klubu Country and Western a připomínám, že tu píseň zpívá Tomáš Linka a my se uslyšíme na Českém rozhlasu Sever opět příští neděli po 18. hodině. Mějte se fajn.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na skoro čtvrtině stanic v Česku dnes padly teplotní rekordy, zítra se ochladí. Děčín pokračuje s úpravou prostoru před hlavním vlakovým nádražím, přemístí několik parkovacích míst. Část úředníků libereckého magistrátu se v říjnu přesune do budovy zámku. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm a teplotou do 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Pro dnešní den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo ale i třeba v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se mělo ochladit a velkou část země také podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. V Děčíně budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a vysprávkou rozpraskané dlažby. Řemeslníci se budou na místě od tohoto týdne pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je potřeba přesunout několik parkovacích míst.
2: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grand na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Do libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků libereckého magistrátu. Jde o zhruba 30 úředníků z odboru dopravních staveb, energetiky, interního auditu a také kancelář architektury města. V současnosti jsou úředníci v pronajatých prostorách v soukromé budově Estaur. Smlouva tam městu končí na konci roku. Odbory chce přestěhovat nejpozději v listopadu, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
3: Chceme v listopadu vlastně opustit Estaver tak, aby jsme měli měsíc na nutné opravy, protože musíme to uvést do původního stavu, takže samozřejmě při stěhování se tam uštípne někde roh, moždinky jsou tam navrtaný, takže vlastně ten prostor předáme tak, jak jsme ho přebírali.
0: Ukrajina v noci na dnešek masivně útočila na Rusko. Údery nepřežilo nejméně 6 lidí. Údery zasáhly například část ropné infrastruktury v jihoruském Rostově nebo další ze skladů ruského internetového prodejce Wildberries nedaleko Moskvy. Rusko dnes naopak útočilo po celé Ukrajině.
1: Počasí.
0: Nadále platí výstraha před požáry. Zítra čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami a ojediněle i bouřkami. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově počítejte s uzavírkou ulice Sokolská. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když rýma nikdy nekončí, většina z nás bere rýmu jako banální záležitost. Týden s kapesníkem v ruce a je klid. Jsou ale mezi námi tisíce lidí, pro které je ucpaný nos a ztráta čichu nekonečným vězením. Dnes se podíváme na diagnózu, která se odborně jmenuje chronická rinosinusitida, ale pacienti ji znají jako neustálý tlak v obličeji, únavu a život bez vůní. Zjednodušeně řečeno se této chorobě říká nosní polypóza. Jde o chronické zánětlivé onemocnění sliznice dutiny nosní a vedlejších nosních dutin. Součástí diagnózy je i přítomnost polypů, tedy výrůstků, které se tvoří na zanícené sliznici. Pozvání přijal pan profesor Jan Plzák z kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. A jeho pacient Michal, kterému pomohla biologická léčba, cesta k léčbě vedla přes další diagnózy, o tom už za chvíli v cestě k uzdravení, ale já už teď vím, že ta biologická léčba mu zásadně pozitivně změnila život. Na jeho příběh se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Naším dnešním tématem je chronický zánět dutin, nemoc, která vám dokáže vzít čich i radost ze života. Vítám tu jednoho z největších odborníků Česka na toto téma, pana profesora Jana Plzáka z Motolské nemocnice. Dobrý den, pane profesore.
2: Dobrý den.
1: A vašeho pacienta Michala, kterému jste nasazením moderní léčby, tedy té biologické, doslova vrátil chuť do života. K tomu se určitě dostaneme. Dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Michala? S čím za vámi přišel, pane profesore?
2: On má těch diagnóz víc, ale kdybychom se soustředili na to, které já tedy rozumím, to je ta otorinolaryngologická, tak je to chronická rhinosinusitida s nosními polypy.
1: Jak časté je toto onemocnění a koho se nejčastěji týká?
2: Nejčastěji jsou vlastně postiženi muži, máme víc pacientů mužů než žen, ale je to o malou část.
1: Dá se to něčím vysvětlit?
2: Není na to nějaké zvláštní vysvětlení. Věková kategorie většinou střední věk, to znamená 40 až 50 let. Tímto onemocněním v České republice trpí asi 1% obyvatelstva, to znamená, že se pohybujeme na čísle asi 100 000 pacientů.
1: Pojďme hned v úvodu vysvětlit, o jaké onemocnění jde a vlastně s jakými dalšími diagnózami souvisí.
2: Je to onemocnění tak, jak je nazvané chronické, to znamená v podstatě trvalé, dalo by se říct nevyléčitelné, ale léčitelné. To je jedna ta charakteristika. Postihuje sliznici dutiny nosní a vedlejších dutin nosní, to znamená tu horní část dýchací trubice. Já to tady zmiňuji proto, že často toto onemocnění je spojeno s onemocněním té opačné části dýchací trubice, to znamená oblasti plic, často je spojené s astmatem nebo chronickou bronchopulmonální nemocí. To znamená, že jsme vlastně v jednom prostoru dýchací trubice a tam má dvě části a oni obě mohou být postižené tím chronickým zánětem. Je to vlastně zánětlivé onemocnění nejčastěji takzvaného druhého typu, to už zase podrozdělujeme podle toho, jaké ty zánětlivé buňky se na tom podílí. Takže to by bylo asi k tomu onemocnění a nevím, jestli rovnou bych navázal, co vlastně toho pacienta trápí, co mu to udělá.
1: Ano.
2: Jakmile máme nějaký zánět v lidském těle, tak ten je vždycky spojen s nějakým otokem. To znamená, oteče tam sliznice, někdy z té sliznice vyrůstají výrůstky, to znamená nosní polypy a toho pacienta to obtěžuje obstrukcí těch dýchacích cest, to znamená, má ucpaný nos od těch polypů. Ty polypy vyrůstají z oblasti čichových sklípků, to je vlastně horní etáž té dutiny nosní. Ta není zas tak důležitá pro to dýchání, ale moc důležitá pro čich. Tam jsou vlastně čichová pole, to znamená, jakmile ta oblast je ucpaná, tak ten pacient má problémy s čichem, to znamená necítí čich, to je další z těch jeho typických příznaků. Ten pacient často trpí různými bolestmi, bolestmi hlavy. Myslím, že každý z nás to zná, když má akutní rýmu, to si zažil každý, jak je to nepříjemné, i když se řekne banální onemocnění a je velmi nepříjemné. A teď si představte, že tohle je onemocnění vlastně trvalé, že takové problémy tam má ten člověk celý život, tak k tomu se zase odvíjí další jakoby skupina těch problémů a to je vlastně jako celkové zhoršení kvality života. Když máme tu akutní rýmu na týden, tak víme, že jsme otrávení, nic moc nás nebaví a tak dál. A to je vlastně o té kvalitě života.
1: To znamená, že špatně spíme, předpokládám, že takový pacient asi i chrápe.
2: No, určitě
1: jak to... je to s únavou?
2: Je to tak, je k tomu samozřejmě spojená i celková únava, která ať už může být fyzického charakteru, když nedostatečně dýcháte nosem, to tělo se řádně neokysličí, to přesně jak jste zmínila, může se pak projevit v noci chrápáním i vlastně jakoby pauzami apnoickými, to znamená, že nedostatečně dýchám, ale je to i ta jako mentální únava. My nikdy nemůžeme oddělit to svoje duševno od toho fyzična a jestliže nedýchám dobře nosem, tak mám z toho špatnou náladu a nebudu plně aktivní, budu vlastně unaven.
1: To všechno tedy může způsobovat toto chronické onemocnění, o kterém mluvíme, ale kdy vlastně už zajít na ORL? Po jaké době? Protože je hodně spojováno s tou klasickou rýmou. Souvisí to třeba i s nějakým specifickým výtokem z nosu?
2: Je to zase zánětlivá aktivita v tom nose, to znamená, ta sliznice je hyperaktivní, nadměrně vlastně namáhaná, takže je tam i sekrece nosní. Ještě bych chtěl zdůraznit to, že když se bavíme o tom zánětlivém onemocnění, tedy o nosní polypóze, tak to zánětlivé onemocnění typicky oboustranné. Velmi alarmující je, pakliže by měl pacient příznaky jenom na jedné straně, protože pak to je velmi pravděpodobně ne problém zánětlivý a může tam zatím být třeba skrytý nádor. Někdy jsou i jako polypy jednostranné, to jsou takové atypické, ale jestliže mám jednostranný problém, tak bych si měl dát pozor a určitě zajít k tomu lékaři, moc bych neváhal, v řádově v týdnech, když mám jednostranně ucpaný nos. U toho oboustranného problému někdy i ta akutní rýma nepřijde za týden, jo, ale v okamžiku, kdy se s tím trápím měsíc, tak si myslím, že je čas navštívit lékaře.

0: Cesta k uzdravení.
1: Nosní polypy, o tom, proč se této nemoci nemůžeme zbavit pouhým vysmrkáním, proč postihuje častěji muže v produktivním věku a jakou revoluci v léčbě přinesl rok 2020, díky tedy biologické léčbě, si povídáme s přednostou kliniky v Motole panem profesorem Janem Plzákem. Vy jste říkal, že toto onemocnění souvisí například i s astmatem. Znamená to, že u astmatika by se mělo zároveň řešit i toto onemocnění?
2: Ptáte se úplně správně, že jakmile my máme pacienta, který má nosní polypy, tak se ho vždycky ptáme, zda se neléčí na astma a jestli nemá příznaky, které by tomu astmatu odpovídaly. Jestliže ano, tak má být okamžitě vyšetřen. A stejně tak, jestliže pacient s astmatem je u pneumologa, on se ho stejně zeptá na to samé. To znamená, že my víme, že 80% pacientů s nosními polypy má zároveň astma a platí to i v podstatě obráceně.
1: My jsme tady taky hovořili o tom, že když se toto onemocnění neřeší, má to fatální následky, a sice ztrátu čichu. Dochází ke ztrátě čichu trvale?
2: To je velmi zajímavá otázka a já bych řekl před rokem 2020, kdy se k nám vlastně dostala biologická léčba, že standardní léčba je teda medikamentózní a v okamžiku, kdy není dostatečně efektivní, což je velmi frekventní, tak následovaly operace. A jestliže nestačila jedna operace, tak ten čich se většinou ztrácel. To znamená, opakované operace vlastně porušily, zajizvily tu oblast toho čichového epitelu a došlo k trvalému ztrátu toho čichu. A my se teď dostáváme vlastně k zázraku, já to nazývám jako zázrak, vzhledem k té efektivitě biologické léčby, která dokáže i u pacientů, kteří jsou opakovaně operováni, a my jsme měli pocit, že to jsou ti pacienti, kteří mají trvale ztracený čich, tak po té biologické léčbě ten čich se jim vrací. Takže teď už je to jinak, než jak jsme si mysleli před rokem 2020.
1: Teď bych přešla k vašemu pacientovi Michalovi. Ještě jednou dobrý den, Michale.
3: Dobrý den.
1: Nosní polypóza. Jak dlouhá vedla cesta k panu profesorovi Plzákovi?
3: Záleží, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Pokud se budeme bavit pouze o těch polypech jako takových, tak já jsem měl první nějaký indikace, dejme tomu v roce 14, kdy už to začalo být jako neúnosný, kdy rýmy trvaly 2 měsíce a měl člověk stále ucpaný nos. Kontroloval se, jak bude spát, aby se dalo dýchat, protože na jedné straně to nešlo, na druhé straně to šlo. A když už to bylo jako za hranou, že už člověk opravdu neměl ani energii jako fungovat, kdy byl neustále unaven, tak jsem se začal zajímat o samotné řešení, což v té době byla jediná operace. Akorát ta klasická operace jakýmsi šejvrem, což pan doktor bude jistě vědět, tak mě teda velice odradila a říkal jsem si, že to je takovej zásah, který nevím, jestli chci podstoupit. Tak jsem začal v té chvíli studovat, co se dá dělat jinak, a chytil jsem se jakési plazmové koablace způsobu odstranění polypů, která asi nějakým způsobem v té době fungovala. Byl jsem na operaci v Plzni. To byl rok 2014 a v roce 2021 jsem měl recidivu, kdy jsem se dostával zase do stejné pozice, jako jsem byl v roce 2014. Tam už mi bylo řečeno, že ta operace tou koablací je neefektivní, už se to tomu lékaři dělat nechtělo, z nějakého mě v té chvíli nepochopitelného důvodu. A vlastně skončil jsem na Karlově náměstí v nemocnici, kde už jsem byl vlastně objednán a měl jsem termín operace. A zase jsem řešil, co je za možnosti, jestli postoupila věda někam dál. A primář mi říkal, že žádná jiná metoda není. A já jsem vlastně opravdu náhodou, shodou okolností se potkal s lékařkou, která vlastně nepraktikovala, ale v podstatě se zabývá stále uváděním léků na trh v České republice, jejich studiemi, a v podstatě mě vnukla, že je v dnešní době jakási jiná možnost, která by mohla být přímo pro mě, protože jsem úplně typický příklad. Už tím, že jsem byl jednou operován, už tím, že ty příznaky jsou jako multidisciplinární, že mám od malička atopický ekzém. Jediný, čeho jsem byl v té chvíli ušetřen, bylo to astma, které teda jako je třetím příznakem, ale to jsem teda zatím neobdržel, takže jsem se tomu nevěnoval. A ta mě víceméně nasměřovala přímo panu profesoru Plzákovi.
1: Pane profesore, pojďme se možná konkrétněji pobavit o léčbě nosní polypózy, o nějakém postupu, než pacient dostane tu biologickou léčbu.
2: Biologická léčba není tou první léčbou. To je důležité zdůraznit, že základní léčba je aplikace vlastně sprejů kortikoidních na nosní sliznici. To je sprej, který funguje vlastně proti otoku, proti zánětu a je určité procento pacientů, kteří jsou vlastně trvalé takto léčení a ta léčba je pro ně dostatečná. Jestliže toto nefunguje dostatečně, ještě bych měl zkusit, než bych se dopracoval k operaci vlastně puls, to znamená krátkou dávku, většinou přibližně týdenní nebo desetidenní celkových kortikoidů, to je teda silnější medikamentozní léčba, zase s možností větších nežádoucích účinků, proto se neaplikuje trvalé. Tomu se vlastně říká taková nekrvavá polypektomie. Ty celkové kortikoidy často vlastně jsou schopni ty polypy odstranit nebo je zmenšit a musí dále pokračovat ta udržovací léčba těmi lokálními kortikoidy. A jestliže ta není efektivní, tak stále jsme v této situaci, tak pak je indikována chirurgická léčba. Ta chirurgická léčba má zaprvé teda ten efekt, že uvolní ten nos, to znamená odstranit ty problémy toho pacienta, co se týče obstrukce nosu nebo ucpání toho nosu, ale hlavně umožní těm lokálním kortikoidům se do toho nosu dostat až do těch čichových sklípků, kde vlastně ty polypy vyrůstají, kde to začíná. Jestliže nos plný polypů, které se dostávají až do vchodu nosního a vy na povrch toho polypu nastříkáte ten kortikoid, tak to nic moc nedělá. Vy potřebujete se dostat k tomu kořínku, to znamená, ta operace nemá ten efekt jako hlavní, aby ty polypy odstranila. My jsme si řekli, že to je trvalé onemocnění, to chronické onemocnění. Já vlastně neléčím tu příčinu tímhle tím způsobem, ale tou chirurgií umožním teda efekt těch lokálních kortikoidů. A tohle máme takový odhad, že přibližně 50%, možná většímu procentu pacientů dá ten dostatečný efekt. Ale pak jsou tady ti, kteří dřív byli indikováni vlastně k opakovaným operacím, protože jsme pro ně jinou možnost vlastně neměli.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, vy už jste měl v ohrožení čich?
2: Jsem takový trošku asi zázrak v tomhle, protože já i když jsem měl tu nejtěžší formu těch polypů, tak jsem stále cítil. Takže i po té operaci vlastně jsem neměl problém. A ani v té druhé fázi, kdy jsem byl, jako řekněme, plný polypů, tak ku podivu ten čich mám stále.
1: Vám byla nasazena biologická léčba, užíváte ji už poměrně dlouho. Jak vám změnila život?
2: Ono si člověk asi, pokud si nezažije to předtím, neuvědomí, jak mu ten život změnila. Ale v podstatě se dá říct, že mě vrátila do života. Když to řeknu úplně pragmaticky, tak já jsem, dejme tomu, za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let. Najednou jsem se cítil mnohem silnější a najednou jsem se cítil, že chci táhnout dál něco a vím, že jsem se v té době, kdy to nešlo, tak jsem se strašně přemáhal. Mám rodinu, mám práci, která mě baví, ale vlastně to nešlo. Uživil jsem se, všechno fungovalo skvěle, perfektní, ale byl jsem strašně jako servaný, protože to prostě nešlo utáhnout.
1: Byl jste unavený?
2: Ano.
1: Jsem ráda, že jste našel cestu k uzdravení v podobě biologické léčby tady u pana profesora Plzáka z fakultní nemocnice Motol. Pane profesore, jak se hodnotí efekt léčby?
3: My vlastně máme jasně daná kritéria, ať už ta indikační a vlastně obdobná jsou potom i, jak se hodnotí efekt té léčby. Takže jak jsem zmiňoval, pacient, který je tedy vhodný pro biologickou léčbu, tak je to pacient, který má chronickou rinosinusitidu s polypy, je léčen těmi lokálními kortikoidy, k tomu se ta biologická léčba přidává, je po operaci a z těch dalších kritérií musí splnit aspoň 3 z těch 5, abych je tady vyjmenoval. Jednak je to vlastně prokázání toho zánětu druhého typu, tak to je laboratorní vyšetření. Je to to, že absolvoval už tu kůru celkových kortikoidů. Je to to, že má poruchu čichu, která se měří. A je to to, že má zhoršenou kvalitu života, zase pomocí dotazníku to měříme. A je to to, že je astmatik. A z těch 5 kritérií, když splňuje 3, tak splňuje vlastně ty indikace pro biologickou léčbu a může jí mít nasazenou. A kontroluje se každý půlrok, kde se vlastně hodnotí tato kritéria vlastně zase, to znamená ta kvalita života, čich, jak dýchá tím nosem, jak je volný ten nos, endoskopem kontrolujeme ten nos. Musí vlastně splňovat, že ta léčba je stále efektivní, to znamená, že to je v pořádku, tak pak je vždycky předepsána na ten další půlrok.
1: Jak se vám dýchá, Michale?
2: Momentálně mám trošku rýmu, teda, jo? Ale jinak se mi dýchá báječně.
1: Já bych to chtěla slyšet.
2: To dýchání?
1: Mm-hmm. Nosem.
2: Jestli to pomůže, je to samozřejmě báječný.
1: Pane profesore, na co se ve svém oboru těšíte? Co byste chtěl vlastně ještě zažít?
3: Něco takového, jako když přišla biologická léčba do našeho oboru, protože to opravdu je něco, co je převratné. Já se v oboru pohybuju 25 let, ale i když se vrátím zpátky, tak přicházely různé jako nové technologie operační a tak dál, což je velmi příjemné. Je to něco, co nás nejvíc baví. My jsme chirurgové. A myslím, že o to víc to vlastně vyzní, že jestli se stal nějaký převratný až zázrak v tom oboru, tak je to biologická léčba, která nám vlastně tu chirurgii bere. Takže něco podobného, já věřím, že k nám zase přijde, tak na to se těším.
1: Michale, vy teď máte možnost panu profesorovi Janu Plzákovi poděkovat, protože tady několikrát zaznělo, že vám vrátil život, nebo že vás vrátil do života. Máte možnost v přímém přenosu.
2: Já bych si dovolil ještě doplnit jednu důležitou informaci a to je to, že ta léčba má minimální nežádoucí účinky, který vlastně jako jsou velice zásadní v tom, myslím, že jsme se bavili o 1%, což je strašně málo. A já samozřejmě panu Plzákovi už několikrát poděkoval a klidně mu poděkuju i teď. Moc děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Vám přeji čistý dech, abyste byl zdravý, aby biologická léčba stále takhle dobře takzvaně fungovala a působila jako působí. A vám, pane profesore, děkuji za to, co děláte, jak o tom velice hezky mluvíte, že i pro nás laiky je to srozumitelné a těším se zase někdy na viděnou u nás.
3: Také děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. You got it!

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Brně brzy začne Štetlfest. Filmová Odysea vyvolává zájem i v židovském světě. A jakou roli sehrála po 21. srpnu 1968 Gertruda Sekaninová-Čakrtová? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Na největší kulturní akci letošního roku se připravuje město Brno. Poslední srpnový týden se v něm už po páté bude konat mezinárodní multižánrový festival židovské kultury Štetlfest. Jeho tématem jsou návraty. Znovu také ožije velká synagoga a my už jsme ve spojení s vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barborou Dočkalovou. Dobrý večer. Letošní téma Štetlfestu jsou návraty. Proč? Co si pod tím můžeme představit?
2: My jsme to téma návraty zvolili proto, že se dají chápat mnoha různými způsoby. Jsou to v první řadě samozřejmě návraty lidí, potomků židovských rodin, kteří museli Brno nebo Československo opustit z nejrůznějších důvodů dějinných okolností, ať už to byl nacismus nebo později třeba komunistický režim. Ale jsou to taky návraty příběhů, které byly hodně dlouho zapomenuté. A v našem případě se to letos týká i míst, protože takovým velkým motivem letošního ročníku Štetlfestu je návrat zaniklé brněnské velké synagogy, kde připravujeme spoustu festivalových programů od koncertů přes divadlo po různé videoprojekce, které tu synagogu aspoň symbolicky nějakým způsobem vrátí do dnešní podoby města Brna. No a potom jsou to samozřejmě taky návraty návštěvníků, protože z předchozích let máme zkušenost a máme velkou radost, že se k nám řada lidí vrací každý rok.
1: Vy už jste to trošku naťukla. Jedním návratem letošního roku bude to, že přivítáte potomky hned pěti významných židovských rodin spjatých s Brnem. O koho se jedná?
2: My jsme tuto dramaturgickou linii návraty do Brna měli v každém festivalovém ročníku, ale teď při tom pátém se nám opravdu povedlo, že se do Brna přijedou podívat potomci opravdu pěti významných zásadních rodin židovského původu. Přijedou potomci rodiny Plaček, rodiny Levber, Šťastný, Kohn a taky Furmanovi. Jsou to všechno rodiny, které výrazně ovlivnily podobu Brna, ať už jako podnikatelé, především v textilním průmyslu, nebo mecenáši, vědci nebo třeba i rabíni. Jejich potomci žijí v dnešní době roztroušení po všech možných kontinentech a po celém světě a někteří z nich se do Brna vrací úplně poprvé. A je pro nás hrozně důležité, že nepřijíždí jenom jako hosté festivalu, ale že se nám podařilo s nimi navázat blízkou spolupráci a že se třeba aktivně zapojí do programu, sdílejí s námi nejrůznější rodinné vzpomínky a taky, že se potkají s veřejností. A myslím si, že právě tyhle ty osobní setkání patří k takovým hodně silným emotivním momentům festivalu.
1: Vy v rámci Štetlfestu také vyhlásíte výsledky soutěže pro děti a mládež. Byl o ní zájem?
2: Ano, o tu soutěž byl veliký zájem a máme z toho obrovskou radost. Soutěž se jmenuje Stroj času místa paměti. Letos poprvé měli za úkol ti mladí tvůrci vytvořit film, vytvořit video. A šlo o to, že jsme se nějakým způsobem vztáhli k příběhu té brněnské velké synagogy zaniklé. Ale chtěli jsme upozornit na to, že vlastně podobně

0: Místa, která kdysi byla významná a byla místem setkávání, ať už třeba duchovního nebo nějakého společenského a podobně, tak jsou po celé České republice. Právě jsme vyzvali ty mladé tvůrce, aby o tom natočili krátký film. A přišlo nám do soutěže 46 krátkých filmů z více než 30 různých škol, základních, středních, základních uměleckých a podobně z celé České republiky, ale i třeba od jednotlivců. A ty výsledky jsou neuvěřitelné, každý ten film je jiný. Přihlásili se nám filmy třeba animované, dokumentární, experimentální, hrané. A je to opravdu fascinující, jak je každý z nich jiný a jakým způsobem k tomu ti mladí lidé přistoupili. A naším cílem bylo ukázat, že paměť není jenom něco, nebo historie není něco, co leží v učebnicích, ale že ji může každý z nás aktivně najít a vyprávět vlastním způsobem a interpretovat.
1: Říká vedoucí Centra židovské kultury Štetl Barbora Dočkalová. Děkuji moc a hezký večer.
0: Vám taky děkuji.
1: Izrael věří Bohu, svému pomocníku a štítu. Na text 115. žalmu zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: Nejúspěšnějším filmem posledních týdnů je nepochybně Odyssea režiséra Christophera Nolana. Skutečnost, že takovou pozornost vyvolává starověký literární text, zaujala i mnoho židovských autorů, hovoří Jan Fingerland.
1: Homer se ve Středomoří četl už od starověku a s jeho vlivem i s myšlenkami, na kterých byl postaven, se museli vyrovnat i židovští myslitelé a vzdělanci. Včetně mnoha z těch, kdo před 2000 lety přijali řečtinu jako každodenní jazyk nebo jazyk, ve kterém psali literární díla, která se zase stala součástí židovského kánonu. Jeden proud židovského přemýšlení o Homérovi zdůrazňuje vzájemné ovlivňování starořecké a hebrejské kultury. Homer žil přibližně ve stejné době jako někteří bibličtí proroci. Obě kultury geograficky sousedily a myšlenky nebo představy mezi nimi putovaly. Odyssea i biblické texty jako třeba Genesis nebo Exodus zpracovávají podobná témata. Putování hlavního hrdiny, otázku domova, identity a samozřejmě i různá morální dilemata a roli božského působení v lidském světě. Jiný proud zdůrazňuje odlišnost řeckého myšlenkového světa nebo i jeho nebezpečnost pro židovské myšlení. V Talmudu lze najít debatu o tom, zda je správné číst řecké texty nebo se vůbec jen učit řecky. I novodobí židovští myslitelé jako Leo Strauss uvažovali o Jeruzalému a Aténách jako dvou klíčových způsobech uvažování v západní myšlení, které se někdy doplňují, jindy jsou v konfliktu. Literární historik Erich Auerbach použil srovnání Odysseji a biblické Abrahamovo obětování Izáka jako příklady dvou základních typů západní literatury. Homerovský svět kyklopů, sirén a svárlivých bohů se od toho biblického, který se bez fantastických bytostí většinou obešel, velmi lišil. Přece jen ale čtenáře Bible nemůže nenapadnout například srovnání lstivého Odyssea s postavem jako byl Jákob, také příležitostně lstivý člověk. Nebo také David, energický král a postava také morálně nejednoznačná. Proti Odysseovi se v židovské reflexi často staví Abraham. Ten se vydává na cestu do neznáma, zatímco řecký hrdina se vrací domů. Jiné je srovnání s Mojžíšem, který se také vrací domů, a to velmi dlouho. Mojžíš je pokorný člověk, který podřizuje svou vůli vyššímu příkazu a snaží se doprovodit na cestě do zaslíbené země co nejvíce lidí. Odysseus je dobrodruh, který rád riskuje a jedná hlavně sám za sebe. Z Troji vyrazí s 12 loděmi, do Ithaky dorazí sám. Jak ale někteří židovští recenzenti s překvapením konstatují, Nolanův filmový Odysseus se od toho homerovského liší. Je to pochybující a zranitelný hrdina, vlastně tak trochu biblický.
0: Požehnej nám, náš Otče, světlem své tváře. Také tento verš z ranní modlitby zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Chátralá vila na kraji Havlíčkova Brodu připomíná židovskou historii města. Bydlela v ní rodina Šťastných. Teď v areálu vyrábějí z železničních vagónů montované domky. Významnou členku rodiny Šťastných Gertrudu Sekaninovou-Čakrtovou připomene ve svém příspěvku Kateřina Havránková.
1: Dojeli jsme na kraj Havlíčkova Brodu do průmyslového areálu. Kdysi dávno se tady usadila židovská rodina Šťastných a poví mi o tom historička z místního muzea, ředitelka Alena Jindrová.
2: Rodina Šťastných sem přišla z Humpolce na konci 19. století a v tomto místě zakoupila papírny, které přebudovala na továrnu na výrobu sukna.
1: Ta vila je vidět, že už neslouží svému účelu, rozhodně v ní asi nikdo nebydlí. Jak ta rodina byla významná?
2: Rodina byla významná nejen kvůli zapojení se do industrializace města, ale především poslední potomci té rodiny nebývalým způsobem zasáhli i do dějin naší země. Především bych zde zmínila jednu velmi výraznou osobnost, již byla Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Ostatně výročí jejího úmrtí si letos připomínáme, zemřela v roce 1986.
1: To jméno může někomu připadat povědomé, byla to známá právnička, chartistka.
2: Gertruda Sekaninová-Čakrtová, teda tehdy Šťastná, se už ve 30. letech přiklonila ke komunismu. Vzala si tehdy významného komunistického právníka Ivana Sekaninu. Ivan Sekanina byl zatčen při březnové okupaci roku 1939, odvezen do koncentračního tábora v Sachsenhausenu, kde byl umučen k smrti. Gertruda a celá rodina Šťastných byla deportována do koncentračních táborů. Gertruda byla jediná, která z celé rodiny přežila.
1: Bydlela tady třeba po návratu z koncentračního tábora?
2: Gertruda jsem zajížděla na prázdniny vlastně před válkou, nebo měla tady k tomu místu vřelý vztah, ale po válce bydlela v Praze a působila na ministerstvu zahraničních věcí. Události 50. a 60. let rozhodně měly však velký vliv na postoje Gertrudy Sekaninové-Čakrtové a v 68. se zařadila mezi významné postavy reformního komunismu.
1: Ona tehdy byla i členkou parlamentu?
2: Ano, byla zvolena jako poslankyně, byla členkou právního výboru a z této pozice napadla po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy smlouvu o dočasném pobytu vojska na našem území.
1: Když tuto smlouvu schvaloval československý parlament, tak ona tedy byla jednou z těch, která s ní nesouhlasila?
2: Ano, byla jednou ze čtyř, která dokonce zvedla ruku proti této smlouvě.
1: Tak to asi s ní nedopadlo úplně dobře?
2: Byla odsunuta samozřejmě z politického života, ale jenom toho oficiálního. Pak se zapojila spolu s dalšími do disidentského hnutí a byla jednou ze zakládajících členek výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných. Pohnuté osudy této ženy jsou určitě výrazným odkazem židovské komunity zde v Havlíčkově Brodě a proto se jí i na jména snažíme neustále připomínat.
0: A na závěr magazínu Šalom Alejchem ještě zprávy z židovského světa. Holokaust. Co Němci věděli? Tak se jmenuje výstava v berlínském dokumentačním centru Topografie teroru. Ukazuje, jak se v nacistickém Německu šířily přímé i nepřímé informace o vraždění evropských Židů a Romů mimo okruh jejich pachatelů. V zámecké konírně Muzea Vysočiny Třebíč je možno navštívit výstavu Magen David třebičské židovské rodiny v paměti potomků. Prostřednictvím fotografií, dokumentů a osobních předmětů připomíná osudy sedmi rodin, jejich někdejší význam pro město i tragické důsledky nacistické persekuce. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš řekl, že kraje nedostanou od státu peníze na opravy silnic. Na mnoha místech Moravy dnes opět padaly teplotní rekordy a počasí v České republice zítra postupně od západu velká oblačnost, k tomu déšť i bouřky mohou být silné, maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kraje v Česku příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to dnes potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každým rokem od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V České republice také dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je téměř čtvrtina všech stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo dnes odpoledne ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37 stupňů a 6 desetin. Více než 35 stupňů Celsia bylo například v Kroměříži nebo také ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se už mělo v celé republice výrazně ochladit. Horská služba v Česku má letos v létě zatím více práce než loni. Nejčastěji záchranáři řešili úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horských záchranářů Marka Friše mírně přibylo výjezdů také v Krkonoších.
4: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava. Takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový. Sport.
2: Barbora Semanová skončila dnes večer na evropském šampionátu v Paříži v plavání v závodě na 400 metrů kraul 6. Jan Čejka před chvílí obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově 7. místo.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek čekáme od západu přibývání oblačnosti. Mělo by být oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den většinou oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku místy ještě polojasno. Na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Praha, pozor za sjezdem na chodce rady, pomalu tam jeďte, na 27. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz kromě omezení nově zpomalila také nehoda na kilometru 22. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let, tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděly Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce i Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského Lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna?
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže vůbec tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A to člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie rovnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli, protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně, otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátil. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no, to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek dnes spravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavě vě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl, kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hilprand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočíte, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A, jo, to jsou ty bední.

0: Dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
1: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
0: No, je jich hodně, ale v tašce.
1: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
0: Ne, kabelku.
1: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
0: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
1: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
0: No, tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
1: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
0: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
1: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
0: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
1: Poradíte se?
0: Poradit, jo.
1: Přezouváte se na zámku?
0: Ne.
1: Kam byste vzala návštěvu jako první?
0: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
1: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
0: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky a starosti.
1: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
0: Nemoc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádím. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
2: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
1: My jsme v Paruškové chodbě a tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
0: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
1: To byl takový lovec?
0: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
1: I babička.
0: No, ženy ohromně střílely, jo?
1: Jo.
0: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarket,

0: ty.
1: Co jiného dělat než střílet?
0: Nemůže tam střílet. Ty chudáky. No
1: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
0: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
1: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
0: Jani. Jani Dušicky.
1: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
0: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
1: Ne.
0: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
2: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
0: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
1: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
0: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
1: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
0: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale... Ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildebrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Do Česka zítra zamíří silné bouřky, výstraha platí hlavně pro jihovýchod republiky. V Děčíně dokončili výstavbu domova pro zdravotně nebo mentálně postižené dospělé. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě republiky až 27. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu před silnými bouřkami. Varování platí pro zítřek a týká se velké části České republiky. Upřesní meteorolog František Šopko.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
2: A v celé republice navíc až do odvolání nadále platí výstraha před vysokým rizikem vzniku a šíření požárů. V Děčíně už velmi brzy začne sloužit nový domov pro klienty s mentálním a zdravotním postižením v Boleticích. Novostavba ve tvaru písmene L má kapacitu téměř 20 klientů. Město za výstavbu zaplatilo 99 milionů korun. 80 milionů pak dostalo na stavbu z dotačního programu Národního plánu obnovy.
4: V objektu jsou 4 bytové jednotky. Přestěhují se do něj klienti z bývalé budovy Domino, kde byla tahle služba centrem sociálních služeb doposud provozovaná. Prostory ale byly nevyhovující. Teď je ještě podle náměstkyně primátora Anny Lehké z Volby pro Děčín potřeba vybavit domov nábytkem a dalším zařízením. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: V Ostravě Vítkovicích stihli stavbaři dokončit celkovou opravu mateřské školy v Erbenově ulici ještě před začátkem nového školního roku. Po mnoha desítkách let v původním stavu tak děti čeká budova podle současných standardů. Radnice do oprav investovala 16 milionů korun.
5: Stavbaři renovovali kotelnu, podlahy, omítky i koberce. Učitelky už taky nebudou muset nosit jídlo po schodech. Do historické stavby se podařilo umístit i výtah na potraviny. Z Ostravy Marta Pilař, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Sara Bejlek uspěla také ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v americkém Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole turnaje 7-6 a 6-4 a navázala na výhru proti Karolíně Plíškové z úvodu turnaje. Počasí. V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den převážně oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku ještě polojasno, na většině území déšť nebo přehánky místy bouřky odpoledne, hlavně na jihovýchodě republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a protrhávání oblačnosti. Maxima zítra v severozápadní polovině Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy je od sjezdu na Poděbrady z kilometru 38 dlouhá kolona, na 35. kilometru je omezení a zdržení je aktuálně přes 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
6: Léto je časem, kdy se dá jíst venku, s přáteli, cestovat za jídlem nebo se inspirovat. Tak to s námi dneska zkuste. Protože v závěru vám řeknu o jedné velkolepé akci, na které nesmíte chybět, pokud milujete jídlo, tento pořad a taky obdivujete Františka Kinského. Kromě toho si povíme o bůčku, o oříšcích a pečení sladkého. Připomeneme si soutěžní recept z roku 2024. Jeden z těch, co vyhrál a dostal cenu. A taky přístup mezi 630 receptů, které budou bojovat ve velkém desetiletém finále o velkou cenu na konci roku. Proto jsme taky poprosili přátele a odborníky našeho pořadu, aby nám tyto recepty připomněli. A tak pečou a vaří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Ivan Vodochodský a cukráři Josef Maršálek a Vojtěch Vrtiška. A právě za ním domů se vydáme už za malou chvíli. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Další setkání s Vojtěchem Vrtěškou v pochoutkovém narozeninovém roce. Vojto, já tě u nás vítám, nebo rád vstupuji opět do tvého hájemství, protože jsme to už po několikáté v tomto roce, abychom dělali další sladký desert.
1: No, já tě taky u nás vítám.
0: Už jsem tu skoro jako doma, už vím, kde za kterým rohem, a když udělám tři kroky vlevo, na co narazím a podobně, tak doufám, že třeba dnes si přeložím ruce k dílu. Budeme dělat recept na kynuté. Kynuté ty máš rád?
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl, a je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
0: Ten recept, kvůli kterému jsme sešli, tedy posluchačská cena roku 2024 pro Žanetu Bubnovou, dělala kynuté sladké pruhované rohlíky. Už naznačují všechno, co v nich je nebo jak vypadají. I ty pruhy se naučí dělat, Vojta, budeme je studovat, abychom to měli co nejpodobnější. Paní Žanetě, ta byla nadšenou cukrářkou, doma podobně vybavená jako ty, ne tak moderně, ale měla spoustu míst na míchání, bábovkových forem, byla nadšená, připravená, takové to krásné babičkovské prostředí. Ty to máš takové jako moderní všechno, nechybí ti někdy trošku propojení s těmi původními generacemi něco, nebo máš ty něco, co ti evokuje vzpomínku na někoho, ať už je to vybavení, kousek nějakého porcelánu, nějakou pomůcku na cukrařinu?
1: Ono, moje studio může na první pohled vypadat dost sterilně a jednoduše, a člověk neví, že když otevře tady ty různé zásuvky a šuplíčky, tak přesně na něj vypadají ty staré talíře po moje babičce, prababičce. Mám tady hrnečky, bábovkové formy, táci, mám tady různá prkínka, takže tady toho opravdu spousta, jenom je to dobře poschovávané.
0: Když se řekne snídaně u babičky, co tobě se vybaví?
1: Mě lívance kynuté s malinovou marmeládou, která dělala moje prababička. A když bychom se drželi snídaně u babičky, tak tamto jsou takové tlusté smažené palačinky, které měly takové křupavé okraje. To se u nás vždycky dělalo, a pak škvarkové placky.
0: Děláš jim ty něco? Že už teď vím, to vracíš, to, co dělali oni v dětství pro tebe, radost?
1: Mě první, co napadlo, jestli něco dělám ostudu, ale doufám, že snad ne.
0: Udělal jsi někdy ostudu jídlem?
1: Já doufám, že úplně ne. Samozřejmě ne vždycky, je to stoprocentní, občas se může něco nepovést, a doufám, že úplně nikdy to velký průšvih nebyl.
0: No a to vracení té starostlivosti babiček vůči tobě, tak vracíš jim to nějak?
1: No samozřejmě. Snažím se za nimi pravidelně jezdit, i když to teď dost bolí, co se týče času právě, ať už je to pečení, nebo je to medicína, a vždycky se na ně strašně moc těším.
0: My se těšíme na to, že už za malou chvíli budeme opět péct a připravovat něco sladkého s Vojtěchem Vrtiškou, a bedlivě to bude určitě poslouchat a se zájmem i Žaneta Bubnová, jíž recept to bude.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Vydejme se na výpravu za dalším receptem. Je to posluchačský vítěz roku 2024. Byly to sladké, pruhované, plněné rohlíky. Dělala je tehdy Žaneta Bubnová z Polomu. A naplnila, jestli se nepletu, tvarohem, tak jsem zvědav, jaká přijde změna v případě Vojty Vrtišky, který dostal ten úkol tenhle recept předělat podle svého, vlastně vám ho znovu připomenout, abyste pak mohli na konci roku, už se nám to blíží, hlasovat pro recept desetiletí, proto prezentujeme všech těch 36 receptů a dnes je řada na Vojtovi. Tak Vojto, začínáme. Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo. A ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
0: Pochoutkový rok.
2: Paní posluchačka začínala kváskem. Já si myslím, že ten klasický rozkvás, který máme z mléka, cukru a právě toho droždí, měl smysl před zhruba 80 lety, kdy jste měli prostě doma tu hroudu toho droždí a chtěli jste zjistit, jestli po těch 2 měsících, co jí tam máte, ještě žije. Nebo když máte sušené droždí, tak to taky dává smysl, protože většina z nás má to sušené droždí ještě od doby covidu. Co se týče čerstvého droždí, tak nám to spíš uškodí, protože my tím, že budeme koupat ty kvasinky v tom mléce spolu s tím cukrem, tak je primárně naučíme papat ten cukr. A my chceme, aby papali ty škroby, které jsou v té mouce. Takže vy, když si už chcete dělat nějaký kvásek, tak si udělejte buď omládek, kdy smícháte mléko spolu s moukou a posadíte tam to droždí a necháte to přes noc být. To se hodí třeba u vánoček, mazanců. A nebo to tam prostě vražte, tak jak to droždí je. Zadělejte si základní těsto, jenom bez tuku a pak si přidejte tuk. A tou cestou my půjdeme. Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny, kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
0: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo nebo jakýkoliv jiný tuk. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat, lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto.
1: Jak to těsto má vypadat, když je zpracované dobře?
2: Chcete, aby bylo hezky hladký, nelepivý a přitom plastický, nesmí být úplně tuhý. Máme krásný bobánek, vždycky je fajn si podhrnout vlastně ty strany toho těsta, co vytáhnete z mísy a pokrýt si vlastně to těsto jednotnou blankou těsta.
1: Padá jak dinosauří vejce.
2: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo? Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: Zajistíme mu stabilní teplotu přikrytím folií.
2: Tu folii tam dáváme, aby to těsto neoschlo. Velký nepřítel kynutého těsta je to, že vám oschne. Proto přikrýváme folií.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarhovou, s meruňkama, s rumem.
2: Meruňky ty tam zabalíme až vlastně při finalizaci toho rohlíčku. Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem. Zase žloutky jsou pro barvu. Když tam dáte 3, dáte tam 3. Když tam dáte 1, dáte tam 1.
1: No a zase to zřídne.
2: Ono těch 20 gramů toho žloutku nebo těch 15 gramů úplně moc ten tvaroh, který je opravdu tuhá kostka, nezřídne. Spíš nám to zřídne tady rumík, takže s tím opatrně.
1: Toho tam je dost teda. Pořádný panák.
2: Když tak pošetříme, uvidíme na konzistenci.
1: Cukr, vanilka a citron ještě k tomu. Mm-hmm. Jakou konzistenci by ten tvaroh měl mít do té náplně, aby pak, když se to upeče, to bylo dostatečně jako kyprý, vláčný, ne moc vysušený?
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Není to balónek plastový? To tak dokonalý? Šup s tím. Navál. Máme podsypávat nebo ne?
2: Nemusíme to úplně prožívat s tím podsypáváním, protože to těsto je samo o sobě plastický. Ono celkově u těch kynutých těst, jakmile hodně podsypáváte, tak to je znamení toho, že to úplně není dobrý, ta cesta, kterou si ubíráte. Kdyby bylo lepivý to těsto a řičí, tak je dobrý ho jenom přeložit několikrát, zase tím se přeloží ten lepek a to těsto se zpevní. Takže bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná, takový oválek. Kolik to může mít?
2: Nějakých takových 10x15, teoreticky 20, ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20, no. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty. A na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň. A teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: A teď jak zabalit takový ten budoucí sladký pruhovaný plněný rohlík? Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku, aby to získalo i ten růžek na konci, aby to bylo opravdu jako rohlík.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získalo takovou hrázičku.
2: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Je to z toho důvodu, že ta smetana nebo mléko obsahuje laktózu, která nám na tom skaramelizuje a ty rohlíky budou hezky zlatavě hnědý. Jako když opravdu koupíte v pekárně třeba vánočku a další výrobky, tak jsou vždycky takový hezky zlatohnědý. To je díky té laktóze. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na tom něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět.
1: A necháš to ještě dokynout?
2: Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct.
1: Na kolik stupňů, na jak dlouho?
2: Klasicky, u těch výrobků střední velikosti a la koláč a rohlíček bych pek na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
2: Já nemám slov.
1: Já to měl hned na první dobrou i s tou meruňkou. Ten rum je tam dost cítit. Mně se to nadýchlo. Podívejte, je taková jako jeskyňka s tvarohem a ten těsto je tak opravdu měkoučký. Krásně.
2: Jo, klidně bychom tam ještě zvládli nějakou náplň k tomu připíchnout po upečení.
1: Tohle já miluju.
2: Vlastně takový hezký kynutej meruňkovej knedlík v rohlíku.
1: Tohle kdyby nebylo, tak je takový škody na světě. Kynutý těsto prostě musí být i v naší soutěži a chápu, že tehdy u posluchačů s tímhle receptem Žaneta Bubnová zvítězila v roce 2024.
2: Přesně. Světový mír a kynuté těsto. To nejlepší, co můžeme mít.
1: Amen. Ale chci říct, že recept na ten původní i tenhle, tak jsou na webu pochoutkovýrok.cz. Udělejte si radost v životě i vy a zkuste tenhle recept a potěšte Žanetu Bubnovou, která ho přinesla a dala vlastně do éteru. My moc zdravíme, děkujeme i za to, co to v nás vyvolalo za vzpomínky, že jo, Vojto?
2: Přesně tak. Mějte se krásně.
1: Fanděte pochoutkovému roku a nezapomeňte, příště budeme dělat další vítězný recept, tentokrát ze třetího místa roku 2024. Půjde o masový bochníček s doudlebským bramborovým salátem od Zdeňky Chatové z Doudleb. A vylepší ho nebo udělá po svém Ivan Vodochodský. Už teď se na to připravuje a já věřím, že vy budete i příští týden poslouchat. Tak se mějte krásně a pro vás teď další písnička.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Celý tento rok je výherním a zvláštním rokem, už desátým v pořadí naší soutěže. A tak si nejenže připomínáme ty soutěžní recepty, ale nabízíme vám i spoustu nových zážitků. Teď se zaměříme na maso. V tom letním období je oblíbeného hlavně grilovat. Vhod přijde třeba taková vepřová pečínka, klobásky, burgery. Ale pozor, velmi oblíbený je i vepřový bůček. A o něm lecos zjistila naše kolegyně v pochoutkovém roce Alena Vykydalová.
1: Možná by se mohlo zdát, že vepřový bůček je výsadou české kuchyně. To ale zcela jistě neplatí.
2: Vepřový bůček, fenomén asi celosvětový, protože bůček samozřejmě je na celém světě.
1: Potvrzuje olomoucký řezník Miroslav Kasal a také ostravský kuchař David Valíček, který získával zkušenosti ve vyhlášených restauracích po celém světě. A proto dnes propojuje tradiční českou kuchyni s vůní a chutěmi, například kuchyně asijské.
3: Ať máme rádi vepřové, tak si myslím, že stejně právě v té Asii jsou obrovští specialisti na vepřové speciality a díky tomu, které omáčky a ty chutě, které oni používají, tak dokážou právě to vepřové ještě jakoby splnohodnotnit a úplně z toho vytěžit maximum. Takže za mě třeba Filipínci, se kterými jsem pracoval, tak dělali neskutečné bůčky a ta Asie jako taková plus ty chutě s tím bůčkem a celkově s tím vepřovým dokážou dělat neskutečné zázraky.
1: Ale pojďme zpět do řeznictví. Kvalitní maso, kvalitní zpracování a čerstvost. To jsou hlavní předpoklady spokojenosti řezníka i zákazníka.
2: Máte vepřovou půlku, že jo? Musí se nejdříve odplecit, pak se pilkou odřeže od té půlky, tak aby se nepoškodila kotleta a potom se upravuje. Uřezeš se špica z jedné strany, z druhé strany, po případě pásek žebra. Odřežou se bradavky. No a pak už by měl být upraven zákazníkovi. Někdo má raději z kosti, někdo bez kosti. Dneska je trend mít všecko libové, takže asi čím libovější, i když někdo má rád tučnější, měl by ten řezník mít nabídku, aby si ten člověk vybral podle své nálady chuti.
1: Z jednoho prasete se získá zhruba 15 až 20 kg bůčku. A podle čeho bychom se měli řídit při nákupu, to je podle Miroslava Kasala úplně jednoduché.
2: Samozřejmě pohledem má být čerstvý, nesmí mít oschlé části a už vůbec ne nazelenalé. Na řezu by měl být pěkně prorostlý, jak říkáme tady Adidas, by měl 3 proužky masa.
1: Bůček si můžeme vychutnat na mnoho způsobů, ať už zvolíme tradiční české varianty, anebo se necháme inspirovat v zahraničí.
2: V Čechách uzené, naložené na různé způsoby, s česnekem hlavně, sůl česnek. Nejlépe, když je 3 týdny až měsíc uleželý v tom láku a pomalu udí 12-15 hodin. Dá se samozřejmě udělat plněný, nadívaný buček nebo z bučku do láda.
1: Anglická snídaně je například nemyslitelná bez pravé anglické slaniny. Italové zase vyrábí z bučku svoji pančetu. Pokud se vrátíme k tradiční české úpravě pečenému bučku, tady je několik rad, jak můžeme docílit úžasné křupavé kurčičky.
2: Nejlépe je buček začít pít z kůží důle, dobře samozřejmě osolit, okořenit, ta kůža vám šťávě naměkne. Po 3/4 hodině to otočíte, kůžu nožem nařežete na pásky nebo na čtverečky, podlívat a přelívat tu kůžu a ono vám potom pěkně udělá kurku.
1: Ať už zvolíte jakoukoliv variantu, nechte si chutnat.
0: Bůčkové zpravodajství najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A o zvěřině, maďarských jídlech a zvláštních chutích si popovídáme už za chvíli s herečkou a malířkou Bárou Srncovou.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naděja v tuhle chvíli vždycky tak jako na mě se podívá a nadechne se hluboce. Pochoutky pokračují, my si budeme povídat s malířkou, herečkou, hostem, který určitě k jídlu má blízko.
1: Márou Semcovou, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Byla jste někdy u jídla nedočkavá?
1: Nedočkavá.
0: Že byste třeba jedla buchty už teplý nebo tak? Nebo...
1: No tak buchty se jedí teplý samozřejmě.
3: Chleba taky.
0: To pak nadýma, ale...
2: No jo, no, to se nedá nic dělat, ale je to výborný. I chleba.
0: Spálila jste si někdy pusu teda?
2: No ježiš. Jo. Já si pamatuju takovou věc, že můj brácha, to jsme byli malí, a kaštany jsme dělali, jo, a on mi řekl, že ty normální kaštany jsou ty jedlí, dal je do ohně a pak mi řekl, tak si jako to ochutnej. Já byla vždycky jako pokusný králík, starší brácha o 2,5 roku, to prostě každá zažila. No já jsem si ho dala do pusy a když dáte něco vařícího do pusy, tak ono to prdlo v té puse. A bylo to tak jako hrozný, samozřejmě se to ani nedalo jíst, takže spálila jsem si pusu. Ano, velice, i jsem si trošku roztrhla, ale tu pusu mám jinak normálně takovouhle.
0: Vy jste si jedla takovou práskací kuličku trochu.
1: Ano. Ale vařicí.
2: Vařicí, ne, nedělejte to nikdo.
1: Už ta představa je hroznou.
2: Ale máme kaštan jedlý na zahradě též.
1: Ano.
2: A to je teda nádherná věc a výborná věc.
1: Jo, a čili je pečeš?
2: No, peču a dá se to teda i vařit, takže to se dá i vařit ve vodě.
1: A dělá se z toho to pyré, že jo?
2: No, nebo se to tak nějak dá jíst.
1: Já vím, že čili na vždycky se šlehačkou nějaká.
2: Ano, jsou to Maďaři.
1: Já tam miluju ty tvarohy, teda fliky s tvarohem a to je taková dobrota. Na to se dá ten špíček našpařený.
2: No jo, špíček, no.
1: No, ten její špek je něco úplně jiného než náš.
2: Ale nevím, jo, dá se taky tady na farmě a když máte dobrý špek, tak je to výborný špek.
1: No,
2: musí se zajet.
1: Musí, ano, najít svýho farmáře. Každý by měl mít svého farmáře.
2: Přesně
1: takhle.
2: Tak.
0: Co takový maďarský dobošův dort?
2: To neznám tady.
0: Ne, čokoládový vrstvený, to je klasický maďarský desert. Dort, prostě taky, jako mají ve Vídni sachr, tak v Maďarsku mají doboš.
2: Já nejsem takový jako specialista na tu maďarskou kuchyni.
0: Naším hostem je Bára Srncová. Jíte srnčí?
2: Já moc maso tomu nedávám a když už tak teda od farmáře jenom takovou jako lahůdečku, ale zrovna teda v zimě důležitá slanina je, myslím, jako fajn. Zkrátka si ji občas dopřát. Jo. Na co máte chuť? Ale pomálu, pomálu. Já myslím, že jednou týdně pro mě maso bohatě stačí.
0: Mm-hmm. Slanina visí někde v komoře?
2: Tam je kočka. Ne.
1: To by nešlo.
2: Ta vegetariánská strava jenom se musí dobře udělat.
1: A může být opravdu hodně bezkrát.
2: Může být úplně vynikající.
0: Jo, jednou teď mě to jde.
2: Ne, to je opačně, ale...
0: Do svého světa i kuchyňského nás pustila Bára Srncová. Děkuju moc a těšíme se zase někdy příště.
2: Děkuju moc. Mějte se krásně všichni.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok je tu i proto, aby vám poradil, jak se dobře chovat u stolu. Proto máme rubriku nazvanou Rada z etikety a vede ji už tradičně po několik let mistr bontonu Ladislav Špaček. Ladislave, jak jíst třeba takové oříšky v dobré restauraci? Jak si s nimi máme poradit?
1: Burské oříšky jsou nejčastější, ale když sedíme třeba ve vinárně, v kavárně a dáme si třeba víno, tak nám obsluha naservíruje výběr třeba z oříšku, anebo nejčastěji to bývají právě arašídy. Servíruje je v misce, ale nás nesmí napadnout, že bychom do té misky sáhli rukama. Už protože nás třeba u stolu sedí víc a že by si chtěli i ostatní posloužit. V takovém případě v dobré kavárně nebo vinárně nám vždycky obsluha přinese ještě malý náš dalířek, na který si lžičkou přeneseme příslušnou porci, 5-6 oříšků a teprve ty oříšky jíme rukama, jíme prsty. Už ne tou vidličkou, protože tou vidličkou se vracíme opět do té společné misky, abychom si ještě oříšky přidali. Ta ruka, ta už potom vlastně jí pouze ty naše oříšky, které máme na tom našem soukromém talířku.
0: Je přijatelné, aby obsluha přinesla i ty neloupané, abychom si loupali ještě oříšky?
1: Loupat oříšky u stolu v restauraci je naprosto nezvyklé. Je už to dneska asi tak nezvyklé, jako loupat si pomeranč příborem. Jestliže by se to stalo, tak v takovém případě můžeme se do toho pustit. Loupat burské oříšky umí každý. Měli bychom to dělat pokud možno nehlučně a měli bychom mít ještě zvláštní misku na odkládání těch skořápek. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A rychle ještě k naší soutěži. Soutěžíme o kuchařky nazvané Sladké Česko. Největší knižní kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Objednávat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ji třeba vyhrát. Minule jsem se ptal, co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami v receptu. Osmažil je a věděli to. Alena Křižanová ze Straníku, Ludmila Buriánková ze Semil a Martin Buchal z Dubičného. Tihle tři jsou odteď novými majiteli kuchařky Sladké Česko. Dostanou ji i s mým podpisem, ať udělá radost. A další tři kousky této kuchařky máme do dalšího kola soutěže. Budu se ptát na recept, který jsme dnes dělali, tedy na to, co s ním udělal Vojtěch Vrtiška. Co přidal navíc do náplně těch sladkých rohlíků? Za A jablka nebo za B meruňky? Co přidal navíc do náplně sladkých rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla jablka, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že přidával meruňky, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Čas máte do půlnoci z úterý na středu, výsledky se dozvíte příští týden a všechno si to můžete připomenout na webu pochoutkovýrok.cz. A tam byste se měli podívat i proto, že tam najdete veškeré informace, které souvisí s naší velkou oslavou 10 let pochoutkového roku. V sobotu 29. srpna totiž oslavíme právě tohle výročí velkým programem spojeným s ochutnávkou kávy, zmrzliny a s vystoupením gastronomických hvězd na našem pódiu, a to v rámci food festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí. Na pódiu pochoutkového roku vystoupí mezi 11. a 16. hodinou takový hosté jako šéfkuchař Jan Punčochář, kuchař Ivan Vodochodský, cukrář Vojtěch Vrtiška, herečka Naďa Konvalinková. O hudbu se postará Petr Salava a uvidíme se i spolu. A možná, že ochutnáte i něco z mé kuchyně. Představíme i naši největší knižní kuchařku Sladké Česko. Budete si je moci na místě přímo koupit. A taky budeme soutěžit o mnoho krásných předmětů pochoutkového roku a o něco dobrého na zub. Můžete si totiž zatočit kolem štěstí. A taky ochutnat spoustu dobrého jídla u dalších stánků. Odpočinout si budete moci na lehátkách Českého rozhlasu, v Zámeckém parku, v naší vůbec největší kavárně pod širým nebem, kterou jsme kdy pro vás připravili. To všechno i za doprovodu hudby na druhém pódiu. Vstup na oslavu 10. narozenin pochoutkového roku je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé za 50 korun. Tak připomínám, doufám, že se uvidíme na velké oslavě 10 let pochoutkového roku v sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí v Zámeckém parku v rámci tamního food festivalu. Těšíme se na vás už teď. Co tě znám?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zlínský kraj stále trápí velké sucho. Situaci by měly výrazně vylepšit přehánky na začátku nového týdne. Silničáři zítra ráno začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném Přívozu. Fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže remizovali s Pražskou Slávií. A počasí zítra postupně od západu velká oblačnost, déšť i bouřky, maxima kolem 23 stupňů, na jihovýchodě až 27. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Výraznější ochlazení a také dešťové přehánky by měly na začátku nového týdne dorazit také na území Zlínského kraje. Vychází to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Jak to ovlivní aktuální situaci právě v tomto regionu, upřesnil Miroslav Trnka z projektu Intersucho.
2: Bohužel zatím ty předpovědní modely se úplně nezhodují na tom, jak výrazně to pomůže. Podle toho pravděpodobnějšího scénáře by se celkově situace měla ve Zlínském kraji zlepšit. Nicméně sucho by asi nemělo úplně pominout. Bohužel to nebude stačit na doplnění zásob podzemní vody, ale minimálně v té povrchové vrstvě by mělo dojít ke zmírnění aktuálního sucha.
0: Motoristé od zítřejšího rána neprojedou Kamenným Přívozem u Prahy. Silničáři totiž začnou bourat most přes Sázavu, který je už ve velmi špatném stavu, a také stavět nové přemostění. Uzavřené budou i přilehlé křižovatky. Práce ovlivní i provoz autobusů, upřesní Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: Bude zajištěn náhradní autobus, který bude vozit lidi mezi Kamenným Přívozem a Jílovým u Prahy pod číslem X332. Nicméně i nadále bude nutné přestupovat.
0: V Děčíně nadále budou pokračovat úpravy prostoru před hlavním vlakovým nádražím. Město už začalo v oblasti s úpravou zeleně a opravami popraskané dlažby. Řemeslníci se budou v tomto místě pohybovat až do příštího roku. Kvůli pracím je ale potřeba přesunout několik parkovacích míst.
4: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila se přesunou parkovací místa z dlažby před bývalým hotelem Grant na asfaltovou plochu. Vydlážděné místo nebude po celou dobu prací přístupné. Město plánuje celkovou proměnu prostoru před hlavním nádražím, vymění mobiliář, dlažbu i osvětlení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava porazili dnes odpoledne ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže brněnský Artis 1-0. Ve večerním souboji pak Liberec hostil Slávii. Utkání na severu Čech nakonec skončilo nerozhodně 1-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme od západu přibývání oblačnosti, bude proto oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno. Od západu místy déšť, přehánky nebo bouřky, ranní minima většinou mezi 19 a 14 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na Moravě zpočátku i polojasno. Na většině území postupně déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině republiky i silné. Později odpoledne a večer od západu ubývání srážek a také protrhávání oblačnosti. Maxima zítra na severozápadě Čech mezi 19 a 23, jinak to bude většinou mezi 23 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na silnici číslo 11 z Havířova do Českého Těšína u Těrlické přehrady. Omezují tam průjezd, následky nehody, projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
6: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
5: Počkejte, to ne, já jsem... Já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
6: Nevím.
5: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
6: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
5: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
6: To či ono?
5: No, tak co?
6: Nevím, opravdu nevím.
5: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
6: To je od vás falešné, opravdu.
5: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
6: Neotravujte mě pořád.
5: Petr Martinák nás bude bavit.
6: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe. A teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi, prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, veme druhého, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven. Až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi, tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká, to šéfe nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká, člověče, představ si to ráno, takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám, takhle z okna modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká, no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Vidíš, duporák, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páš, tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod goslavě, milá společnosti. Páč, Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pak toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pač on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu Televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i při míchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano, ano.
2: Protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům ano. Je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: dělal, tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný.
2: Tudidam, Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví. Společenský standard má. A tak krásná apartma. Vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, da, da, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný Hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karla Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý. Což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holičím? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak no, sem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu kdekomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě Holický, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to. To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, a nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, Holičkej, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu.
3: Ano.
2: Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, Holičkej. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají.
2: Ano.
3: Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, Holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, Holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. A kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo. Loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione, no.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáreček na cestu. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mě běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte. No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, jepak, že on se narodil císařským řezem, víte. No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta, ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na něj vůbec nejste podobnej. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? No. A který fakt vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano. Ježišmarja, Maďarič, no. Tak to je mi jasný hned, no, tak vás neznám. No, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinku, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte to. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravda, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. V tom, to jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obézní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a takhle.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana. Dobrý večer.
2: Co říkal ten?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra, že jo?
1: Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novým roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne, ne. No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 Prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky

0: A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká, prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit. A ten gynekolog se na ní podívá a říká, no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod a najednou čekají den, 2 týdny, 2 týdny, celý měsíc a nic, tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková 2 dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému, prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
1: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
0: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Dankeschön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gota znají a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol, a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není, a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze. No tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, pozor, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš, já to
5: tady... je strašný, přátelé. Neberte si z něj příklad. Tvrdne mu už hlava. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je tu krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
6: No dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
5: Je přítulná.
6: K vám tedy nikdy, musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
5: A strašně milá.
6: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
0: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: Emoční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařil se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia Zlínského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5:23 a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Nohy, doby jsem se dovolal, jednak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov k němu. Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistovala maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl i ovocný dort, nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když jsem podvěžil ženatej a syně, když jsem byl na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně, ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k obědu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase vše bude zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. Se tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začíná pomalinku nedělní život, nějak u nás. Že je moje druhá žena musela pro ní se pracovat sobotě, ne, že absolut ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě...
1: jste se dovolal? Jenom do kterého studia? Do kterého
0: do
1: města?
0: Zlína, zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem nebyl, teď vám to spadnu. Tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje, no, byl jsem doma, nikam jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po měsíci bez práce a horko těžko sehnala ve Varech pro Němce, dělala part umělá průmyslovačka, ale a v soboty neděle musela dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
0: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
1: No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varů, takže... A muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost času jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, to jsem měl dobrý rodinný vztahy a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my, oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na vejlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
0: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že byste si
1: ještě na, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdím natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
0: Dobře.
1: Ne, tak. Užívat ji podle sebe, jo.
0: Tak by to mělo být.
1: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší. A to je docela dobře, chválně. O to ani v neděli nebude smět pracovat.
0: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
1: Tam se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
0: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo? Zavolejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou taková to neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného zase.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už nestírá.
0: No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je 41 let, takže...
0: Takže stále?
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděle dirigoval. Byla to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: No, to hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voňavých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo těchto kamen chutnalo jinak, to není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně prostě souhlasím, asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní, je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volný. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už dopředu začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend byl prostě pravdou.
0: Tak pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře,
1: ano,
0: za vámi.
1: Dobře, jsem na cestách, jsem na Plzni jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: A už míříte
1: jedu,
0: domů
1: jedu
0: teda.
1: K domovu. Ano,
0: tak,
1: jedu k domovu.
0: Tak
1: ano.
0: To teda brzy o 11:30 v neděli.
1: No já už to mám domů 5 minut, takže už opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to tak.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky, obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s máslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku. Nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy. Možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem si jednou učil takovou dětskou říkanku a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si to, tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakua ja pulla maiskuta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídala, doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšeno.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno. A často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům. Takže takový jako venkovský život jednou za čas.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhle tom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a no a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšili na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli. Takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladí vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součást té neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Látky?
1: Látky. A látky. No, my děláme festival a spoustu práce.
0: Spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu. Tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1 hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodí.

že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda, uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštělo pod tím nožem, jak to teda krájela. Já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti. A teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda. Potom teda, když potom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko. Ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já jsem jí pomohla ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda s tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila. A pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak jsem nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějak prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli, to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudák vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle a nevím teda, co bych ještě řekla. Prostě nikdy na to nezapomenu a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama třeba zase
nějakého třeba šití nebo tak. Takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout a potom třeba v zimě zase

0: tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali. Já to miluju a já musím brečet.
1: Věruško, to se tak krásně poslouchalo. Byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
0: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou močku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
1: Je, a tento pocit znám, vám musím, Věruško, říct. No, mějte se dobře.
0: Taky všechny
1: zase
0: zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku. Ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila. A já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím. Já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka. A já to ani neumím jmenovat všecko. I toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý. A všecky zdravím.
1: Děkujeme a dobrou noc. Za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou
0: noc. A moc ráda, že jsem se dovolala. Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavně byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za ty 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal a tak dále. Potom, když jsem začal brát rozum a snažil jsem se něčím vyučit, tak jsem si zvolil povolání číšník. A to mě poznamenalo tak, že jsem zase ty neděle mýval dost často narušené tady tím, že jsem musel do práce.
0: Prací, no.
1: Takže to byla další věc. No a když jsem se vyučil, tak jsem byl zaměstnaný samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase navýšené, takže mě to vlastně pronásledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech. A to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mi hrozně líbilo, protože by nás samozřejmě brávali sebou, no a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový vodní mlýn na potoce. No a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo. No ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě. No a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj. Takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady, co to pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit, takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, že, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli 3 dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byly ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
0: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ té naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše 3 holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau, lásku, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když ti děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme a loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No, noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám ovšem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino Čas, to byly nějaké krátké filmy nebo Týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky, polévky v tu neděli, bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké, slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závín. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závin. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíz nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé neděle bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kéž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to dívalo úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka. To se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narozeniny nebo nějaká rodina oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištofa, taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravím vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydla jinde na Valašsku, a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla. Takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát. Vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu, prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin. Takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té 8, abychom tam byli včas. A zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě byl v tom vlastně v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Mhm.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu, ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně 2 neděle za, nebo 2 víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, více jak 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři, nastanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, chodili jsme, já jsem pocházím z Následovic, a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. No a to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A nejho takový, bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na, jako na pečený kuřátka, no všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší, tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat. Až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali. A pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi bratra, sestry a sestřenice, a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idýlka, vždycky to bylo jako, vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako. Bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám, teď to přebírám, jenom že já špatně vidím, právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka pře sebe, ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie a když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a byl jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 2,80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 lety, to jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát, a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Naďo.
1: Já jsem se vždycky divila, když ti starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, já říkám, no jak mohlo být lepší. Ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
0: Ano, určitě no nejste sama. To,

0: Tady nepršel, myslím, 2 měsíce.
1: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo,
0: no,
1: krásnou
0: bydlíme kousek,
1: noc.
0: Kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala.
1: Mm-hmm.
0: Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
1: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc, paní Aničko. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny posluchače. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty

0: sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli. A nebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony, a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice, a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pokud jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina.
1: Aha.
0: První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky, a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné, a bylo to teda moc pěkné, moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne, a hrálo se, to bylo pro tu mládež, a večer se dá hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště, a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila, na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě, tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mně se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdulky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala, a mně se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit, a taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou a jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím. Takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili, a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela. No ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce. Když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo míváme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to, a nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového, a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už byli, jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do Batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle. A tak to jsme šli, jak se říká, humný, že jo? Tak to bylo taky parádní. No a někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
1: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
0: Ano, ano.
1: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
0: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
1: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
0: Jo, vám taky.
1: Děkuji, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kdepak, zvolal Gringoire, je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

Udýchaná dívka se konečně zastavila a Duff jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si ji doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl v skutku první měsíc v roce. Duff tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě 7 hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoli, královský prokurátor u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Duff tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé. Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala. Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla. Byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grév. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk, všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo. Arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloireová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trhán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Pes mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloireová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. To je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloirová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku u mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Zabochní chleba 19 let.
0: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
0: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
5: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
5: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
5: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku, dal jsem mu je.
2: Monsignore.
5: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako... můžu jít? Opravdu?
5: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
0: Plakal Jean Valjean upřímně?
6: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Nechť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
7: Bonsoir, monsieur, klaním se vám.

Legáši akcent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte přát,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říct, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? Zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnu v Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vztyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila o pelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa.

sedačka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javéra. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi: Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: Teď jsem vám k službám.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.